0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před dvěma dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Mm-hmm. Za druhé si říkám, co bude dál. Mm-hmm. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
2: 3300... A něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
2: Blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci, ano. Dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny.

0: zlata, takže jo, určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
0: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy 5000 amerických dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: 5000
0: dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No tak jsem s tím.
0: Jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
0: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
0: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
0: Přesně tak.
1: Ne
0: přesně.
1: Částečně.
0: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to pane Vlášku, jako pozor.
0: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to
1: proč,
0: pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem?
0: No,
1: tak bylo nebo nebylo?
0: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako je ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
0: Já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
0: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
0: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv a jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
0: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby se diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla. Ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
0: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka...
1: Odvážná
0: myšlenka. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité. Dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala z mého pohledu bezcenné nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
0: Ano, to myslím smrtelně vážně. No teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano, můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano, se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
0: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale... Tady jste v XTV, pane Vláčku.
0: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
0: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznis.
1: No.
0: Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
0: určitě
1: v Evropě,
0: určitě
1: ve světě, ano, Bůh ví kde, ano, nakupuje zlato.
0: Jednoznačně.
1: Máte nějaký příklad?
0: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
0: Tak.
1: Řekněte teď tady...
0: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
0: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
0: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka, předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat,
0: neboli Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
0: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
0: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, protože jak nám říkala juniorní...
0: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
0: Vatikánská
1: se tam...
0: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk, a to je papež?
0: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
0: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
0: Sedí na tom.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
0: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
0: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
0: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
0: i víc,
1: i milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
0: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh, vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
0: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
0: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
0: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
0: Reklamní okénko
1: klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
0: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
0: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
0: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
0: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
0: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
0: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%, takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, když si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku, je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
0: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba jsme si říkali.
1: No ne, říkali jsme, že to začalo v červnu.
0: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, blížíme se ke 2 letům.
0: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
0: Ano, můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
0: ano,
1: to dobře.
0: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
0: o 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat, no, tady v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
0: No jistě.
1: Jak říkali Říparů.
0: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mince.cz, 30% telefonní číslo a tak.
0: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
0: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Hraje vám.
3: All my music.
2: Radio Xaver.

0: Co radíte klientkám, které k vám přicházejí třeba mladé, tak řekněme dáma kolem 25 let, a jde si jenom poradit třeba, nebo chce vědět, kolik má času, protože my často slyšíme pojem biologické hodiny, což nevím, jestli je pravda, jestli to není taková zkratka. Co jim radíte? Dobře si to promyslete, anebo zkoušejte hned, pokud někoho najdete hned, jak to jde. Co je taková odborná rada?
1: Tak pokud si vzpomenu na období základní školy a gymnázia, tak se vždycky ve všech učebnicích spíš zmiňuje otázka, jak neotěhotnět. Ale problémem naopak do budoucnosti by měly být i ty ženy informují o tom, jak otěhotnět a správně, ve kterou dobu. Protože povědomí veřejnosti o tom je, že máme problém s tím, aby jsme neotěhotnili. Používáme antikoncepci, bráníme se proti početí, ale informovanost populace o tom, jakým způsobem se starat naopak o to, abychom ve správnou chvíli měli ty děti, není podle mě úplně dobrá. A já osobně bych tohleto zadal mezi základní učivo třeba i středoškolský, aby skutečně ty děti věděly, do čeho vstupují a že se třeba můžou ocitnout někdy v ambulanci reproduktologa a řešit problémy početí. Že prostě nebudou vědět o tom, že ta šance klesá s věkem.
0: A co těm, že nám teda radíte? Kde je aktuálně ten ideální věk? Protože jak to tak sleduju roky, tak vždycky se říká něco jiného. A mám pocit, že ty biologické hodiny jsou čím dál, pakliže vůbec existují, čím dál s vyšším věkem jaksi benevolentní.
1: No, není to úplně pravda. Myslím si, že ty ženy někdy se až příliš spolíhají na to, že jim někdo někdy v budoucnosti pomůže. Ale to úplně nefunguje takhle. Samozřejmě s tím věkem přichází potom další onemocnění, děloha nemusí být připravená, jejich vaječníky přestanou produkovat vajíčka, musí se spolehnout třeba potom na dárcovský program vajíček. A tahle situace určitě není optimální. Já osobně, pokud mám pacientky ve své gynekologické praxi, tak jim doporučuji, a pokud mají stabilní partnerství, tak aby jednoznačně do toho těhotenství šli v období 25. až 30. rok optimum.
0: Na nic nečekat.
1: Na nic nečekat.
0: No a co si myslíte, pane doktore, tak lidsky třeba i ten profesní pohled mě zajímá, ale o takzvaných náhradních matkách?
1: Náhradní mateřství je určitě jedna z možností, jakým způsobem některým ženám pomoct tomu, aby dosáhly těhotenství. Samozřejmě, že to takzvané surrogátní mateřství by si zasluhovalo určitou regulaci a potřebuje svoji indikaci. Jsou ženy, které třeba po porodu z jakéhokoliv důvodu přijdou o svoji dělohu. To znamená, mají silné krvácení a chtěli by dalšího potomka, ale už nemůžou, protože tu dělohu nemají. Nebo jsou ženy, které se narodí třeba bez dělohy. To znamená syndrom Mayer-Kistner-Hauser-Rekitansky. Nebo jsou ženy, které mají takové benigní tumory na děloze, takzvané myomy se jmenují. A tam taky v podstatě nejde, aby se ta embrya usadila. A to je taková ta sorta žen, který produkují svoje vlastní vajíčka, ale to embryo by se v jejich vlastní děloze, buď to ji nemají, anebo by se neusadilo, protože je nemocná. Tam ta indikace je víceméně na snadě a je to velice jednoduchý medicínský způsob, jakým způsobem těm ženám pomoct. Na druhou stranu máme potom surrogátní mateřství, náhradní mateřství u celebrit, které si nechtějí zkazit postavu, které vyprodukují svoje vlastní embrya.
0: I to je důvod?
1: Někdy je to důvod, samozřejmě fungují i po světě, převážně v Americe, takzvané surrogacy motherhood clinics, kdy ty ženy podstupují odejmutí vajíčka z jejich vlastního těla a vpravení embrya do náhradní matky.
0: Šel byste do toho jako lékař, kdyby to po vás klientka chtěla?
1: U nás to v České republice, nebo aspoň na naší klinice, toto určitě našim klientkám neprovádíme.
0: Na druhou stranu, když by k tomu byl nějaký vážný důvod, nemyslím teď ty zdravotní, co jste vyjmenoval, ale nevím, něco. Starám se o umírající tetu, prostě nezvládnu u toho těhotenství.
1: To je zajímavá samozřejmě určitě etická otázka. Do tohohle toho musí zasahovat několik oborů, třeba právě i ten psycholog do toho může zasáhnout svým způsobem. Na druhou stranu je to taková hodně vágní indikace. Těžko asi v tomhle tom způsobu hodnotit. Já se obávám, že v našem případě se snažíme být v tomhle tom striktní, protože ta věc není úplně jasně popsaná v právnickém systému v České republice a proto bez té medicínské indikace bych se do toho určitě nepouštěl.
0: Ještě jedna věc k tomu, to samotné narození dítěte spustí mechanismus dalších událostí, jako kojení a tak. A to ta žena, ta dárkyně toho vajíčka přece vůbec nezažije. Ne. Takže to všechno se potom týká té dámy samozřejmě, co to dítě nosila. Takže ona se v takovém případě o to dítě stará, jakože ho třeba kojí a tak.
1: Tam už záleží potom na domluvě v tomhle směru, ale většinou po porodu je to dítě předáno hned té genetické matce a ta žena už potom to dítě nekojí, ale užívá třeba nějakou umělou výživu. Samozřejmě pokud by se stimulovaly třeba nějakým způsobem prsy, tak pak je možnost i laktaci rozjet. Známe přece z minulosti kojné, což nebyly ženy, které by byly v podstatě těhotné, ale tím, že se ty bradavky nastimulovaly, tak oni se skutečně u nich ta laktace rozjela. Znamená, známe i panovníky, který v podstatě svoje děti vůbec nekojili, panovnice.
0: My slyšíme, my potenciální pacienti a ve vašem případě pacientky, v médiích často různá vyjádření na to téma, jak ta medicína jde rychle dopředu, jaké jsou všelijaké novinky. Farmaceutické firmy se předhánějí, co nabídnou. Teď jsou různé přístroje. A tak co je teď největší takový šlágr v tom vašem oboru? Existuje nějaká novinka, které bych se podivil?
1: Tak určitě největším mezníkem poslední doby v asistované produkci je genetické testování embryí. To znamená, embrya ještě předtím, než jsou vlastně transferovaná zpátky do dutiny děložní, tak se může provést na nich genetické testování, zjistit, jestli jsou zdravá, jestli nejsou nositeli nějakého závažného genetického onemocnění, a teprve až potom se tahle ta embrya transferují do vnitř dutiny děložní.
0: Jak se to dělá?
1: Odebere se několik buněk v pátém dni vývoje toho embrya. Embryo se zamrazí. A těch několik pár buněk se pomocí takzvaných speciálních replikačních mechanismů namnoží jejich DNA a provede se na nich ta genetická diagnostika. Zjistí se třeba, jestli nejsou nositeli nějakých monogenně podmíněných onemocnění, to znamená na jeden jediný gen vázaného onemocnění, anebo jestli to vůbec jednoduše to embryo je zdravé na to, aby nevznikl třeba Downův syndrom, Patauův nebo Edwards a jsou potom větší šance samozřejmě na zdravé dítě.
0: Tomuto všemu už se tedy dá předejít.
1: Tomu se dá předejít.
0: No, ale potom je výhodnější, když i tam, kde to jde přirozenou cestou, to oplodnění, když se to udělá takto a prověří se to, ne? Se sníží riziko. Takhle uvažoval teda.
1: Otázka, co je budoucnost, zase samozřejmě asi řešíme přínosnost těch metod a efektivitu třeba i finanční pro tu společnost. Na druhou stranu, pokud ta žena počne spontánně a je ve věkové kategorii pod 35 let, tak ta rizika pro postižení toho dítěte jsou minimální. Jsou výrazně nižší než žena, která počne po 35. roce a šance třeba právě na Downův syndrom začne významně růst. A pak by se stejně té ženě doporučovaly techniky genetického testování v rámci těhotenství, amniocentéza, odběr choriových krků a pak už to má svoje rizika v rámci invazivity. Mm-hmm. Ale v medicíně jednoznačně vždycky postupujeme od těch nejjednodušších cest.
0: Když jste, složitějším. Pane doktore, Fertility Port klinika specializovaná na to asistované, na tu reprodukci, jak si to mám představit, kolik je to třeba v každý den lidí? Kolik tam přijde třeba takových žen, který každý den dva, nebo jednou za měsíc, nebo já si to budu se mu představit.
1: Ta klinika, to je takový živoucí organismus. Tam probíhají konzultace s těmi lidmi, přípravy, stimulace, rozpravy nad třeba neúspěšným cyklem, jakým způsobem pokračovat dál. Takže to jsou počty, to jsou desítky lidí a samozřejmě pokud v republice máme 48 center v rámci asistované produkce, tak jsou to tisíce návštěv pacientů denně jenom v rámci České republiky.
0: Mm-hmm. Vedete si nějakou statistiku nebo nějaký přehled dětí, na kterých máte svůj podíl?
1: Mám několik pacientek samozřejmě ve svém profesním životě, kdy jsme šli až od bodu A do bodu Z. Tím bych řekl takovou, jakoby gynekologická pacientka, nedaří se otěhotnět, provedená diagnostika, léčba, úspěšné otěhotnění, sledování v rámci těhotenství a pak porod. A to už jsou v podstatě rodinní známí.
0: Tomu rozumím. A u toho porodu jste potom?
1: Často jsem dřív býval, v dnešní době už v rámci časových možností tahle ta šance moc častá není. Takže v minulosti jsem se snažil určitě být víc součástí i toho porodu.
0: No a kdybych se teda ptal ještě jednou na ten počet narozených dětí, na kterých máte nějaký podíl. Třeba jste to nedělal úplně sám, ale třeba jste jenom vyšetřoval na začátku, nebo v kterémkoliv. Tak myslíte, že by to byly stovky?
1: To spíš tisíce.
0: Spíš tisíce, jo.
1: Jednoznačně.
0: A stane se někdy, že přijde úplně cizí žena s dítětem, říká, náš chlapec jde do školy, tak to je ten, co jsme ho tady vláčili ve zkumavce, pane doktore.
1: Jistě.
0: Jo, a dělá to radost taková věc?
1: Určitě každoročně, když jsou Vánoce, Velikonoce, Nový rok, tak dostávám několik zpráv od pacientek na Facebook, na WhatsApp. Posílají děti, kteří nastupují do škol, kteří se naučili jezdit na kole, kteří mají spoustu svých životních mezníků. Prožívám to s těma pacientkama pořád dál, samozřejmě.
0: Jsem rád, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naším hostem byl Luboš Vlček.

0: Radio Xaver.
1: Tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
2: Čili pojistí si těch 90 eur?
1: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Craneshares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
2: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
1: naprosto přesně. Ti
2: se propadnou třeba do chudoby energetické.
1: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal.

0: solitary man, a solitary man, solitary man.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
2: Pekarová pochválila počítačovou hru. Neparazitujte na ní, vzkázali autor.
3: Paní Pekarová je notorický příklad člověka, který parazituje na úspěchu někoho jiného. Teď to je Daniel Vávra, ale jinak dlouhodobě ten, na čím úspěchu ona parazituje, je ODS. Protože, jak víme, tak ona by se svojí TOP 09 do poslanecké sněmovny s vysokou pravděpodobností nedostala. Takže ona parazituje na tom, že se rozhodla ODS, která přece jenom na těch průzkumech nebo v těch průzkumech nevychází až tak špatně jako TOP 09, že ji vezme pod svá ochranná křídla. A protože ona nad sebou nemá ten Damoklův meč, že může i se svojí topkou ze sněmovny vypadnout, tak si může dovolit dělat a říkat prakticky cokoliv.
4: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.
5: This is a really new song. It's called Doesn't Have to Be That Way.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16, cítím skepsy. Cítím obří skepsy a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Hmm. Ale pojďme se o jednotlivých věcech...
2: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekal.
1: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
2: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že je nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože jak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

0: Radio Xaver.
1: Maličký námořník krabičce odmítla.

Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Zeptal se, kolik myslíš, že mi je? A dřív, než jsem stihl něco říct, řekl, chlapče, bude mi 80, ani ne za měsíc. Seděl jsem v baru nad Brnem a druhou whisky pil, když tenhle chlapík podivnej se u mě zastavil.

uspat a že chce velký plzeňský hned začal vyřvávat, když se číšník došoural, hned mu v očích začalo hrát. Když se napil, skoro zasvítil a začal povídat. Na světě jsou jen tři věci, pro který stojí za to žít. Starý psi a malí děti a velký plzeňský. Ženský se stará jen o sebe,

vlak. Řek mi, já to všechno vyzkoušel. Dnes vím, že všechny krásy pozemský jsou jen starý psi a malí děti.

starej pes tě miluje. I když děláš hlouposti, malí děti chrání Bůh před zlem a krutostí. A když je člověk v nesnázích a neví kam a s kým, jsou tu starý psi a malí děti a velký plzeňský. Víc moudrosti než celý svět měl ve svýho bočí. Dopil pivo a prostě jen řekl, že si odskočí. Když zmizel rychle, zapsal jsem si jeho moudrý poselství o starých psech a malých dětech.

0: tohle. A tuhle noc se mými sny nemíhaly ženský, ale starý psi a malí děti a velký plzeňský.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
3: Už jsme tu zas, Xavere.
2: Už jsme tady zas. A dneska je hezký čtvrtek, bych řekl.
3: Jo? Či?
2: Pak venku, sluníčko.
3: Jo?
2: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
3: Jo, a vidím, vy záříte.
2: Já zářím nad agendou.
3: Nad agendou, no, jo?
2: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
3: Sever, já to nebyl.
2: A kdo to byl?
3: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
2: A co to?
3: Já kradu, já se beru, co můžu, to mě víte.
2: A kdo řekl něco tak chytrý?
3: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
2: Hodnotář?
3: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
2: A nechybí tam nějaký dodatek?
3: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Dneska jo. Krédo vznešený?
2: Dneska jo.
3: Jste si jistý?
2: No tak mám to takhle v zádech.
3: To již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
2: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
3: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
2: No tak tam to je jasný.
3: Po té čtyřletce ničí, Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
2: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
3: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
2: I Bolek zastal. Byl.
3: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
2: Byla na Masaryčce to bylo, jo?
3: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
2: No, vy jste tam byl?
3: Nebyl. Já musím pracovat.
2: Ale co jste to za reportéra?
3: Já nejsem reportér už dávno.
2: Takže ne?
3: Ne. Já musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
2: Na Ukrajinu?
3: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
2: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
3: No. Víc než jsem.
2: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
3: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
2: To
3: tak
2: říká.
3: Na mě, jo. Mezi elitou.
2: No tak mezi, no.
3: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
2: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. Aha. A jdou do toho, jdou do plnejch.
3: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
2: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
3: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
2: Problém každé kampaně.
3: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
2: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
3: Chytlý už chcete říct?
2: Cože?
3: Chytlý?
2: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
3: Jo?
2: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
3: A jak zdravíte?
2: Dobrý den. Aha. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
3: To jste byl vy?
2: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
3: Jo?
2: No a jak se tomu postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přilepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
3: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že Teď jde o všechno?
2: Ještě? No, tak ta nevím, určitě. Ta, myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
3: to je ale lepší zase.
2: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
3: To určitě.
2: A těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
3: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
2: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
3: Já vidím, co páchá.
2: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
3: Voliči.
2: Občané.
3: Pars.
2: Mluvím za náš obvod, jo. Za Prapět. Jako jo.
3: Za váš dům, za váš výtah.
2: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. To, a buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
3: No já taky. A vy agitujete v domě?
2: Já agituju hodně.
3: A děláte výlet poctivě?
2: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
3: A.
2: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám kouk, ani to, oni tady nebudou volit.
3: A tam cítím trošku ironik, Savr.
2: Jak to?
3: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
2: Ale já jsem hodnotově poctivý.
3: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
2: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
3: Ksaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
2: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
3: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
2: Bojíte se?
3: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
2: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
3: Roste?
2: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
3: no určitě nenávist taky.
2: Strach?
3: Ale strach a nenávist
2: je rostou. Strach už je takhle vysoký.
3: No?
2: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
3: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
2: To nevím.
3: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
2: To není možný.
3: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Nitra Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
2: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z vzorku 2650 se nedívá na českou televizi?
3: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
2: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
3: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
2: No jasně.
3: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli no tu možnost se dívat ještě víc.
2: Ale ta ostuda.
3: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
2: ale
3: to tohle dokázat...
2: schválně někdo ne.
3: Co?
2: Tomu dělal schválně někdo ne.
3: No, Rakušan.
2: Rakušan.
3: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
2: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
3: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
2: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
3: Slovenský premiér?
2: Premiér.
3: Nevíte, jak se jmenuje.
2: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
3: Jo.
2: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
3: Pojďte, mě by...
2: Já bych tam nejel, pane.
3: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
2: Těžko vysvětluje.
3: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
2: Jo? Něco jako paní Nerudová?
3: No to ne, tak to je blbuše, ne?
2: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
3: Ale hloupá.
2: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
3: No, jasná, tak
2: že Lišák tam nejel.
3: Maďarsko stálo trošku na jiný straně, no.
2: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán půjde. A myslím, že to
3: čekal. No tak
2: čekal.
3: On tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy, no.
2: No ne, ale teď se snaží.
3: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat, no.
2: Nemohl, jo. No. No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
3: To byl, no jasně.
2: Byl, jo.
3: No,
2: jasně. Dostal vízum, jo.
3: dostal vízum, jo. Jo?
2: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
3: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se k té ceně můžete přiblížit.
2: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
3: To je borec, co? Pojďte se na ně.
2: No.
3: Ten plán, co? Vidíte to?
2: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
3: Já musel tady s panem Foltínem.
2: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
3: No, Ksever, jasně.
2: To tam je, jakože ta podoba i na
3: člověka neštěstí. Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
2: No tak...
3: Neposlali ho sem?
2: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
3: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
2: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je to humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
3: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost dál trestno. Chápete, jak je to možný?
2: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
3: To jsem ještě... nevěděl.
2: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
3: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
2: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, Minia, nebo jak se jmenuje.
3: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
2: A ten zvoní prej.
3: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
2: Do homilia.
3: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
2: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
3: Já je to...
2: Chtějí ale... spravedlnost, ne, pane Holče.
3: Ten Vítek je borec, já... Ten Vítek je borec.
2: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
3: No to já se divit
2: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
3: Když bude vládu skládat kdo?
2: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
3: Spolu.
2: To jsou takový moje teorie.
3: Já vím.
2: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A Myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
3: Jaké?
2: Že se dostanou komunistky?
3: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
2: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
3: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
2: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
3: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
2: No.
3: Ty bych vás i urazil, ne?
2: No. Já se bojím, že...
3: Já se na ně musím dívat.
2: Na koho?
3: A na plukovníka.
2: Ale on je dobrý.
3: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
2: A jak to? Má.
3: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
2: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
3: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
2: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
3: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
2: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
3: No tak.
2: No to mi řekněte jeden.
3: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
2: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
3: Komunikační karty, Xavere.
2: Trouba, no to je...
3: Komunikační karty.
2: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch.
3: Podle mě jede satiru ten člověk.
2: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltin, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
3: takže
2: ještě...
3: Takže ne sama, ale i, jo?
2: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
3: Jo.
2: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
3: Není to ten, co mu říkají Gucci?
2: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
3: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
2: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
3: Taková trošku drahá.
2: Tak já šiju u mistra Mejty.
3: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
2: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
3: To jasně.
2: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
3: Taky, dobrý.
2: No, tak to jsem se díval, to mě nebavilo.
3: Jo?
2: Jo? Hmm? Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
3: Blížíte se k tomu, jasně.
2: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
3: Jako zvoník, zvonek. Jo?
2: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
3: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
2: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
3: co zvonili?
2: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
3: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
2: Ten už zazvonil i na ty
3: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
2: To nevím.
3: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
2: Pan Klíma.
3: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postech si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
2: No a zvonek roku dáme, ne?
3: Zvonek roku.
2: Máme první dva kandidáty.
3: Jo.
2: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
3: Knedlík.
2: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
3: Knedlík. To je Knedlík. Samozřejmě.
2: On se jmenuje Lipavský.
3: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
2: Kdo
3: on celém světě známe jako Knedlík.
2: Jak to?
3: tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje. Dobře, tak, jak... knedlík.
2: A jak by říkali mě teda?
3: Ne, jak jste vážená, je, jste tak, vážená figura.
2: Jak by říkali mistr třeba.
3: Tak.
2: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to, se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
3: Z diplomacie.
2: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
3: No nebuďte slušnej.
2: Ne, je to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
3: Myslíte, když dostal na ložino od Filipa Turka?
2: No na ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
3: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
2: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
3: No.
2: Nebo to pan
3: Knedlík,
2: minister... Knedlík je hrozně ponižující.
3: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
2: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
3: No. A já to říkám...
2: Prostě...
3: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
2: No. Nebylo to hezký už.
3: No tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
2: Dobře, opravdu. Ale pan Turek už měl brzdit.
3: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
2: No tak, jasně, pane
3: Dolče. On už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
2: Fakt?
3: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby... A
2: je, no, tak není, on je spíš ranař. Ne?
3: On je trošku hustej.
2: Jako zbabělec, neřekl, že to...
3: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
2: No formální.
3: No, diplomacie není úplně neformální, jako, že jo.
2: No, ne, tak
3: že si potrpí na formálnosti. Ano. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
2: Nějak. No říkají tomu knedlík.
3: Vždyť je to knedlík.
2: Ale je to tak zlý, pane holče. Já na
3: tak knedlík je to takový věrný.
2: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
3: Já vím, tak jste...
2: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný, prostě. A knedlík je hrozný.
3: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
2: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
3: No.
2: Já jsem knedlíček.
3: Vidíte.
2: Ale játrovej.
3: Nok.
2: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
3: Tak promlouval není možná úplně...
2: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
3: No ten si to zaslouží, to je jasný.
2: Mám to udělat?
3: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
2: Za Lipavskýho se trošku stydím.
3: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
2: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
3: No. Že je blbuše?
2: No, tak to já nemám tak rád. Dneska je 15. května.
3: Já jsem mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
2: No to jo, to
3: vynálepkuju. Knedlík, blbuše.
2: Tak...
3: Se na to budu muset dát pozor.
2: Jak se jmenuje pan... Lipavský. Vlastík?
3: Já jsem říkal Mastikulka.
2: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat
3: jen. Jasně, Jan Lipavský.
2: Jan, Honza?
3: Honzí.
2: On je bakalář, ne?
3: Já nevím. Tak si víte, jak si říká.
2: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
3: Já taky ne, Ksever. Ale vidíte, co všechno je možný.
2: A navíc a ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
3: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
2: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
3: Tak je takový krysařík, co?
2: Za všechno, co říká.
3: Jo. Za všechno, čím je?
2: Vším, čím byl? Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
3: no,
2: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
3: no,
2: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
3: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
2: Jo, ale já bych byl opatrný.
3: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
2: Je to pravda?
3: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
2: Ukaž to tady možný.
3: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
2: No, tak je něco na tom, no.
3: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
2: Cože?
3: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
2: Já nevím, na co
3: ředitel.
2: Železný...
3: Jakubovi.
2: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
3: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
2: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
3: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
2: No to je jasný. No.
3: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
2: To je dobrá idea, ano.
3: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
2: A ještě příspěvek na manželku už.
3: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
2: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
3: Daniel Klement na Wilsonku přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
2: Jak které? No. Ale některé.
3: A pan Xaver má super
2: účest.
3: Kostky, nebo? A hosty.
2: Má super jednoutky.
3: Jste jedničky, to vám, jo, nosí Marcela, ne?
2: Co?
3: Jednoutky.
2: Marcela mi nosí, tak, no, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
3: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
2: Co to je dneska?
3: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
2: Je to.
3: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
2: Jako
3: správné?
2: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
3: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
2: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
3: Archiv dejte XTV.
2: Jo, a archiv to je něco jiného.
3: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
2: Já stojím.
3: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
2: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte.
3: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
2: to...
3: a Tomáš Pokorný.
2: Jsme to my.
3: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
2: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
3: Volební kampaň?
2: Protože teď.
3: Teď jedete satiru, ne?
2: Teď jedete o všechno.
3: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
2: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
3: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
2: Ne.
3: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
2: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
3: Jo.
2: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, toho dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
3: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
2: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
3: Já vám říkám, že když neprohraje moc,

0: Tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, ale jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
0: Co domů? Ksavere, teď jde o všechno.
1: Teď, tak vy vyjdete ještě někam?
0: Šířit.
1: Jdete šířit o světu, evangelium.
0: Jo.
1: Ok. Tak si, a máte karty?
0: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
0: Jo.
1: Tak se těším na příště.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a Vlastimil Tlustý dnes. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: To je pane Tlustý, co s tím koronavirem? Jste v pohodě? Nemáte teplotu, nekašlete, nic?
1: Nemám. Já jsem teďko myslel psychicky. No, fyzicky dobrý.
0: No ale chtěl bych mít jistotu. No uvidíme. A může se o tom žertovat nebo raději ne?
1: Je to vážný.
0: Je to vážný.
1: Ale žertovat se o tom může.
0: Jo, takhle. Tak začneme. Koronavirus nemusí mít jen negativní dopady. Už to tady trošku začíná, jo. Nahrává novým technologiím, říká pan Mejstřík. Tak všechno zlí je k něčemu dobrý. Podívejte se tady.
1: To je svatá pravda. Všechno zlí je k něčemu dobrý.
0: A to lež, prosím vás.
1: Není to tak, jo? Já myslím, že jo.
0: Jo?
1: No tenhle titulek mě napadá, to je jako radovat se na začátku požáru lesa, že vyroste nová tráva. No to vyroste, to určitě. Ale jinak ten požár, nic radostného není.
0: No ale technologií, on to tam vysvětlil v tom rozhovoru, pan Mejstřík, že to opravdu věcně říká, že
1: to já mu to věřím, ta tráva bude krásná. Mladoučka, zeleněoučka. Ne, já to nezlehčuju, on to zlehčuje. On to zlehčuje, protože jinak koronavirus, já kdybych říkal titulek, tak děs a hrůza to bude znít. Děs a hrůza. No zkusme to vyjmenovat. No tak je to, tak napřed fakta.
0: Teď jste jak paní Tachecí.
1: No, napřed fakta.
0: Fakta, pane Tlustý.
1: Tak.
0: A prosím úctu k faktům.
1: Tak to zkusme. Tak včera zemřelo v Itálii 43, 45 lidí. V Číně nevím kolik tisíc. Je to vážná nemoc. Za druhé, snadno se přenáší. Velice snadno se přenáší. Bezpečná vzdálenost, někdo říká metr, někdo dva. Všude v dopravních prostředcích, v kinech, ve školách nesplnitelná vzdálenost. Takže se to rychle přenáší. Inkubační doba dva dny až dva týdny. Mm-hmm. No to za tu dobu ten nemocný potká některý 10, některý 1000 lidí, který může nakazit. A to je podle mě vážný. To je vážný. Druhý, co je vážný, to, jak se chová stát český, teď myslím, ne ty ostatní, to je taky vážný. No, nevypadá to moc dobře. Já bych od státu čekal, že bude ujišťovat občany, že udělá všechno pro to, aby to přibrzdil, že udělá všechno pro to, aby ty nakažený zachránil, aby nebyli mezi těma zemřelýma. Ten dojem já nemám. Ty informace, které se zatím objevují, to je spíš zmatek. Nebo velký zmatek. Někdo něco zakáže, jiný to povolí. Nejsou roušky a to je teda úplná hrůza.
0: Teď to nepomáhá, ty roušky.
1: Nepomáhá. Vidíte, já doufal, že pomáhá.
0: Jsem někdy četl. Pomáhá tomu, kdo to má, aby nenakazil ostatní.
1: No tak to pomáhá, samozřejmě. No. Všimněte si záběry, které přicházejí z těch vážně zasažených oblastí. Všichni mají roušky. U nás nemá roušky nikdo.
0: Taky no. Nejsme vážně úplně zasaženi.
1: Nejsme, zatím.
0: Zatím, no.
1: No, zatím. No a to bych teda od ekonoma čekal hlavně, tak zpomalení ekonomiky. To nebude žádné procentíčko, jak nás všichni ujišťujou. To bude mnohem, mnohem víc.
0: Kolik to typujete? A nebuďte tak vážný, já se začínám bát.
1: No tak když odborníci říkají 1% dolů z ekonomiky, tak já bych to vynásobil 5 až 10, tak 5 až 10. No. A to je ten požár v tom lese a on říká, že travička pak bude prýma. No tak jo, potom jo. Ale ten požár to ne. To nám nepřeju, tak. No. Já jsem si přečetl na internetu, já si tam rád čtu pana Sedláčka, a on tam napsal, terasky se ukáže, ako nám tu ten ujo bačuje. No, tak terasky se to ukáže. Teď jo, no. Je to vtipný? No ne, to je těžká situace. V těžké situaci se ukáže, jak to teda opravdu je. Bačou dobré, nebo nie?
0: Aha, já nechápu dneska váš humor. Tak...
1: No tak tímhle jsem to nastartoval. To
0: dobrý.
1: Je to ten typ humoru, to je taky humor, no.
0: To pravda.
1: No. Ale tak asi je to teďko módní, uklidňovat a zlehčovat.
0: Tak, Pirk, koronavirus politici zneužili, pozor, už je to tady, měli bychom se nakazit všichni. Čtu to dobře, ten titulek, nebo nevěřím vlastním očím? Koronavirus politici zneužili, měli bychom se nakazit všichni. Vadí mi, kdo vládne, chci vstup do KSČ odčinit. No, titulek si moc nepovedl, ale jako ten vzkaz je jasný.
1: Nebo? Vadí mi, kdo vládne, tak to tomu věřím. Já vlastně všemu tomu, co tam říká, věřím. Mně víc na těch politicích vadí, že hodně povídají, hodně si odporujou.
0: Málo píšou domů, jak si říká.
1: A nic nedělají. Ne vůbec nic. To, teď co si jde...
0: To takhle říct.
1: No ne, tak nic nedělají. No tak to že prověřejí rodinu nakaženého, no to je chabí. Já za úplný vrchol toho...
0: Zneužili toho, to mi
1: no tak snaží se tvářit, že jsou ti zachránci, že jo. Teď je to bitva o to, kdo... Dvě bitvy. Jedna bitva o to, kdo to odskáče. A druhá bitva, kdo se na tom sveze a kdo bude tvrdit, my jsme to dělali správně, ale ty druhý já nevidím. Já spíš myslím, že to začíná vypadat na soutěž o ty, co to odskáčou.
0: Panu Pirkovi vadí mu, kdo nám vládne, a to mě vládí celou dobu. Mě to nebude vadit, až už budeme vládnout my dva, pane Tlustý.
1: A to je správný přístup.
0: Myslím si, že už je to na spadnutí.
1: Jeden velký politik rozděloval nápady do dvou kategorií. Ty moje a ty blbý. Tak s vládou je to taky tak, ta moje a ty blbý.
0: Já bych byl předsedou vlády, kdybyste byl ministr financí a
1: krásný.
0: Ostatní bychom zrušili.
1: Jo. Ano, to je pravda.
0: K čemu je?
1: No, to bychom zvládli všechno sami.
0: A toto je taky pro vás, pro ekonomy, že? Ženy pořád berou mnohem méně, vadí Jourové. Komise připraví zákon, aby firmy zveřejňovaly mzdy mužů a žen. A já jsem pro. A paní Jourová pravdu.
1: Je do toho potřeba.
0: Jo, je potřeba střelit, mají mít stejný práva ty ženy. Já jsem teď čtu... ten blok těch feministek, tak já jsem teď mírně indoktrinovan.
1: To vymyslela si dobrý téma. Já myslím, že ta paní komisařka...
0: Toto už nikoho nezajímá.
1: Nezajímá, jo.
0: Tři ženy.
1: No tak ale...
0: Celé Praze.
1: Já teď nejsem schopen si vybavit ty nápady, které zatím měla, jo. Ale nelíbily se mi žádný. A o všech jsem si myslel blbost, jo. Jakože... Zatočíme s Maďarskem a s Polskem třeba, jo? Tak to zrovna mi připadá jako dost hloupej nápad. Tady si myslím, že doufá, že jí to přinese slávu. No, že ženských je hodně a že takhle se jich zastat, no. Ono se teda nezmění nic, jo? Řekněme si rovnou. Nezmění se nic, ale kampaň je to dobrá.
0: Jo, myslíte.
1: Akorát,
0: že ty firmy, kdyby to museli uveřejňovat, tak by možná těm ženám, dámám, dívkám přidali, aby nevypadali blbě. Ne?
1: Jo, takže by to třeba přineslo trošku.
0: Nevím, ptám se.
1: No možná jo.
0: Vy jste ekonom.
1: Já jsem si jistý, kampaň je to dobrá. Asi to pomůže.
0: Marketing.
1: Jak to pomůže jiným?
0: Ve skutečnosti nefunkční. Tak tomu mám rozumět.
1: Marketing je to dobrý. Jí to určitě pomůže. Některým dalším možná taky, ale zásadní obrat bych nečekal.
0: Navíc si říkám, že ona je také žena.
1: Jo.
0: Je, to jo. Bez zesporu. A ona nemá...
1: A smíme to říkat?
0: Smíme to říkat, ale určitě nemá špatnou mzdu. Jako no, eurokomisařka.
1: No to jo, to ona, ona už si pomohla výborně. Nevím, ale určitě je to výborný.
0: Něco kolem 500 000.
1: No krásně, měsíčně, že jo?
0: Měsíčně.
1: No krásně.
0: A to
1: krásný.
0: Myslím, že ostatním ženám českým jako velmi zvyšuje to průměr. No jo. Tak není to v tomto případě jakože výsměch, když ženská se 100 000 platem...
1: A tak chce pomoct ostatní.
0: Jo, myslíte, věříte na to, jo?
1: No tak jde o to, aby oni tomu věřili, jo? Já tomu moc nevěřím, ale ty mnoho žen tomu asi věřit bude a pak to bude dobrá kampaň.
0: Mm-hmm. A já jsem se konkrétně o tomto bavil s jednou manažerkou a ta mávla rukou a říkala, že to je holá blbost.
1: Tak jsem říkal, že některý.
0: Některý, no.

už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: za pár roků vyhledá.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
3: Máš Saša?
2: No, máte nějaký drobný dárek?
3: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
2: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
3: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
2: Ale měl byste být vybavený.
3: Ale já nevím nic už.
2: Mohli jsme Sašovi poslat
3: nějaký dopis, nějaký kompro?
2: Něco v ruštině třeba?
3: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Ne, co? Ne. Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
2: Já jsem úplně zmatený. Já se snažím řídit tím, pane Holče, popravdě vám to řeknu. Já jsem spořádaný občan.
3: O tom nepochybuju.
2: Jo, já...
3: Je to vidět na vás.
2: Ano, ano. Já vyvěšuju vlaječky Evropské unie, ukrajinskou vlaječku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být. Jenže on je to každý den jinak.
3: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlaječky, jako, dejte jich tam víc radši.
2: No co tam mám ještě dát? Americkou?
3: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
2: Ne, to ne.
3: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
2: No, to já pro vás mám radu.
3: Jo?
2: No.
3: A jakou?
2: Zaprvé teda, pane Holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mhm. Máme to tady připravený.
3: Já to vidím.
2: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešního
3: Wilsonku. Neměl, musí, ne? To bude
2: může být, my nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když už si říká, pustil si začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě ne?
3: Já mám jak Xaver líto i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
2: Jak to?
3: No kde teď má přátelé? Na východě, na západě, co myslíte?

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako vždycky, sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, v Česku začala éra dobra, protože Vít Rakušan si zorganizoval další sjezd svého stanu, nechal se potvrdit ve funkci, k sobě si nechal potvrdit hrstku a partičku nejloajálnějších a nejodanějších kádrů. Mimochodem máme za sebou i asi nejrychlejší zvolení předsedy strany v historii, protože ten s ním začal tak v 9 v sobotu a myslím, že v 9:30 už byl Vít Rakušan znovu předsedou. Taky dostal milý severokorejský skóre 99% hlasů, takže je vidět, že to rozhodně není jeho strana, že tam je velká pluralita názorů i kádrů. No, éra dobrá, Vít Rakušan vyhlásil tohle a padnul další milník, a sice, že on řekl teda, že nebude nás trápit nějakýma billboardama volebníma, ale že normálně z volebních peněz budou rozdávat charitu a už to rozjeli na sociálních sítích. Pro mě tohleto nejobludnější a nejceničtější, co jsem kdy zažil, udělat z charity, která normálně má být z půdu nějaký touhy někomu pomoct, nikdo normální a slušný o tom nemluví, udělat volební kampaň.
2: No Petře, já dneska celý díl v podstatě budu věnovat tomu a chci vyvrátit klasické oblíbené kliše, kdo si hraje nezlobí, protože ukazuje se, že Vít Rakušan vedle toho, že je vrcholný alibista, tak je obrovský hráč. Vem si, hrál si na setkávání s občany, protože kdo by to mohl kritizovat. Hrál si na sbírání podpisů a ono se ukázalo, že ty podpisy o výsledku příliš neznamenají, že ty kandidátky stejně už byly hotové, takže ti nejúspěšnější měli stejně smůlu, ale kdo by to mohl kritizovat?
1: Čím víc podpisů, tím poslednější
2: míst. jo, přesně tak. Vem si, zahrál si na sněm, kdo by to ale mohl kritizovat, ač neměl ani vyzývatele, a to měl okolo sebe ministry, my to pak budeme rozebírat v detailu, kteří fakt jako zodpovídají za budoucnost a buď růst, anebo průšvih této země, a nikdo je nespovídá. No a teďka si začal hrát na reality show a rozdávání dobra, ač je to mimochodem ministr, který úplně neuvěřitelně a nechutně zamet tragickou kauzu střelby v Klánovickém lese a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Prostě Vít Rakušan si s námi hraje a já rozeberu, co to všechno pro nás nehráče bude znamenat.
1: Ale když se teď náhodou nebo po volbách potom ocitneš na správném místě, tak dostaneš od někoho ze stanů zdarma menstruační vložku, protože to je teď jejich jedno z volebních krét. Skutečně Česko dostanou z brindy tím, že budou rozdávat ženské vložky zdarma. Pořad na Férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: A my vám za to děkujeme.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
2: A už se ten slib stihl nesplnit?
1: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: Ano, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspik, haruspika potkajíc.

0: oba se smějí. Výklad. Haruspicové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
0: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
0: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
0: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
0: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš?
0: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
1: ano,
0: jako
1: doufám,
0: prognózu.
1: Ano, ano.
0: Jako, nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
0: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně. Mm-hmm.
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
0: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
0: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává. Zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál, šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
0: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
0: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
0: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla, nakonec se spojila.
0: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
0: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze. Pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž, to přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou a samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
0: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
0: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
0: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
0: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů. Teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
0: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
0: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
0: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
0: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
0: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
0: Podívej se, to já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
0: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si o něčem popovídáme.
1: Oho.
0: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
0: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Posloucháte Rádio Xaver.

0: Lukáš Polert je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Anesteziolog.
1: Ano.
0: A já bych také řekl, že břitký komentátor dění, alespoň na sociálních sítích. Pane doktore, nemáte pocit poslední hodiny a dny, že nás Vladimír Vladimirovič Putin osvobodil od covidu, když si otevřete média?
1: Já jsem někde napsal na těch sítích, já jsem hledal právě nějakou jeho fotku, kdy jsem vlastně tam dal do souvislosti účinnost sankcí a účinnost roušky, že obojí mě připadá jakoby o ničem. A hledal jsem Putina s rouškou a já jsem ho nenašel. A já jsem si uvědomil, že on za celou dobu covidu, on nikdy neměl roušku. Já si myslím, že to o něčem svědčí. Já nevím jakoby o čem, já nejsem jakoby psycholog, ale je to zvláštní postoj. Že dokonce i Trump, že, který byl nějak trochu víc proti tomu, myslím, že všichni světoví lídři měli tu a tam roušku, ale on nikdy v životě. No. Nevím, co to znamená, jo, ale...
0: Řekněte mi lékař.
1: A teďkon, ano, někde jsem i četl, že mu byla navržena, asi s úsměvem trochu, Nobelova cena za medicínu, že on během 48 hodin zlikvidoval covid.
0: Čemu to svědčí, pane doktor?
1: Protože prostě média se začala zaobírat něčím úplně jiným, a to právě tím problémem na Ukrajině. Svědčí to o tom, že zájem médií, a teď já vůbec, teď, já nevím, jestli to je, co teď říkáme, nějaká konspirace. Já jsem se za dva roky dozvěděl, že je konspirace úplně všechno. Nejdřív to byla konspirace, pak to byla pravda, pak to byla dezinformace, nejdřív pak zase to byla pravda a tak dále. To víme, to teď těch příkladů bylo strašně moc. No a prostě ta média teď momentálně upnula svou pozornost někam jinam a ne, ten covid jaksi jakoby by zmizel. No.
0: No, já si pořád říkám, také to pozoruji v médiích, jo? Protože jsem byl uvyklý každé ráno, že všechny servery říkali, včera bylo 2239 nakažených, což je stejně nebo o jednoho víc než 15. května loňského roku, vždycky takový ty chatrný no. srovnání. A já to nechápu, kam to zmizelo.
1: No, já si myslím, že ta čísla jsou pořád zveřejňována. Zrovna včera jsem koukal, nebo dneska nevím, že nějakých 10 tisíc nějakých pozitivních testů, ale to jsou naprostý jakoby house numera pro něco zajímavého, pro nějakou statistiku, protože kdybychom kontrolovali, kolik lidí je nakažených třeba herpes virem, tak jsou to miliardy. A může se stát, že prostě ten koronavirus v nás bude, protože ta rýma, která je způsobená koronavirem, třeba tím, co tady už je tisíce let, no tak zkrátka, když se budeme testovat, tak všichni budou mít pozitivní testy. Jo, tady jsme zašli testovat prostě nějaký virus, který my máme v sobě víc virů a bakterií než samotných našich buněk. Takže když začneme něco testovat, tak to začneme nacházet. A teď je otázka, jak se budeme s těma číslama, jestli jako někdo řekne, ale ten virus může být nebezpečný nebo časem nebezpečný a budeme zveřejňovat čísla, nějaký úplně jako nesmyslná čísla, která ale neznamenají žádnou nemoc. Jo? Zatím ten pozitivní test neznamená, že ten nositel toho pozitivního testu je prostě nemocný člověk.
0: Pane Polerte, odchází covid?
1: Covid je název nebo nemoci. COVID. Jo, SARS-CoV-2 je název toho viru, který způsobuje u někoho COVID. Někdo na ten COVID může zemřít. Ten, kdo má ty rizikové faktory, to je známá věc. Takže tím, že jsme se ta společnost tímto pátým koronavirem promořila, já si myslím, že víc promořila, než proočkovala, navíc ten virus se trochu mění, mutuje, takže ta vakcína byla vlastně dělaná jenom na tu původní variantu a ta už tady dávno není. Takže ta společnost tím nějakým způsobem prošla, no a se imunizovala. No, tak jako já si myslím, že to bude virus, který tady bude jako třeba chřipka, který se tu a tam objeví, to respirační virus, ale já si myslím, dál už asi ze mě netahejte moc rozumy o imunologii, o virologii.
0: K tomu poslední otázku.
1: Protože já nejsem imunolog a virolog. Ačkoliv to mě bylo vytýkáno, že se k tomu nesmím vyjadřovat, já ty lidi léčím, nebo ty pacienty. Takže když je léčím, tak bych asi mohl i o tom mohl mluvit.
0: Já mám poslední dotaz k tomu, a ten je víc všeobecný, ale o to vážnější, pane Polerte. Bude to už na věky věku tak, že tu a tam někdo, stejně jako na chřipku, prostě na SARS-CoV dva zemře?
1: Tak to já si myslím, že určitě. No, my totiž nakonec všichni zemřem. A já si myslím, že většina z nás zemře v terminálním stavu svého života nebo svého onemocnění, je to vždycky, nebo většinou je to zápal plic. A jestli umíráte na zápal plic způsobený virem nebo bakterií, je to v zásadě asi jedno. Protože ten pacient většinou leží, no a z mnoha patofyziologických důvodů prostě dostane ten zápal plic. Na to pak všechny zemře. A pak je zástava srdce. Jo, čili ty poslední fátum.
0: Co soudíte,
1: téma, já vím.
0: Co soudíte o ruské invazi na Ukrajinu?
1: Já si myslím, že to samé, co 99,999, možná 100%, ale to bych asi neřekl, protože je to šílený. No, vůbec mi to nenapadlo. Jako v roce 2014, myslím, obsazení Krymu, invaze na Krym byla jakoby pro mě jako taky teda dost jako zásadní jakoby změna, nebo prostě jsem si říkal, že to snad není možný. A ono se to trošku schylovalo v tom Donbasu, v Luhansku, tam nějaký problémy byly, na který prezident Putin poukazoval a prostě jako trochu jsem se jako nějak něčeho obával, ale neobával jsem se až tak velké invaze. Já jsem se obával, že si bude chtít připojit ty dvě republiky, kde tam jim vlastně poskytl nebo umožnil těm občanům Ukrajiny, aby měli ruský občanství a tak dále. Tam jakoby se nějakým způsobem se něco připravovalo. Bylo to možná podobné něco jak před válkou Sudety. Jo? Bylo to takový. Trošku jsem z toho měl takový pocit a to mě jako trochu překvapilo, že se prostě pustil až do vnitrozemí, do Kyjeva a dělá tam teda ty šílenosti.
0: Říkal jste, že si myslíte zhruba to samé, co 99,9% lidí, ale už daleko rozdílnější názory mezi lidmi, tak jak to poslouchám a čtu na internetu, je na to, jak se zachovali spojenci, jak se zachoval Západ. Mnozí lidé si myslí, že tuto věc třeba západní spojenci prokaučovali, že na to nejsou připraveni. Někdo si myslí, že Ukrajinu v tom svět nechal. Co si myslíte vy?
1: Tak já si myslím, že ten Západ mohl být pružnější, ale já prostě teďko nevím. Ta pružnost, jestli se dá měřit tím, co víme my z médií, anebo co de facto dělá ten Západ. A to už je prostě věc, která je možná schovaná nám všem prostě z nějakých důvodů strategických a vojenských a tajných, já nevím. Mm-hmm. Takže umím si i představit to, že se pro tu Ukrajinu něco dělá, ale takzvaně jako my o tom moc nevíme. Tak to, také si to aspoň doufám, že si to mohu také vysvětlit. Jo. Protože jinak, kdybych jako věřil jenom tomu, co se píše v médiích, tak si říkám, že ten Západ mohl být trochu pružnější. Ne, já samozřejmě teďko budeme hrozně moc spekulovat. Já opravdu nemám ty znalosti, jako nejsem ministr obrany, ani nevěnuju se tomu tématu. Jo. Takže nevím, co znamená to, když bychom tam přišli opravdu vojenským pomoc, což pan prezident Zelenský jakoby žádal o pomoc a nevím, jestli ta pomoc má být jenom ve formě zbraní, nebo i armády, nebo dobrovolníků. A teď už se dostávám já na ten kejl, kdy já jako nevím, co znamená to, když státy NATO se tam půjdou na Ukrajinu a střetnou se tam jako s ruskou armádou, jestli to jako jsou dvě jaderné mocnosti. A to jsou prostě věci, kterým já moc nerozumím. Zaujalo mě na tomto konfliktu, respektive na tom prvotním řešení, ty sankce, které sice jsme viděli, že na tom Krymu nebyly příliš účinné, ale teď se mluví o daleko razantnějších sankcích. A když jsem četl pár vyjádření ekonomů, pana Kovandy, myslím nedávno, že to je v podstatě, že se to může připodobňovat jako takovému atomové tlačítko nebo jaderné tlačítko finanční. Ano. Když se jim zmrazí aktiva 60% nebo kolik aktiva těch mnoha miliard nebo těch rezerv, že to může mít tyto konsekvence jako notabene ten odstřihnutí od toho finančního systému SWIFT, to si myslím, že jsou jako nekonvenční zbraně, které mě jako zaujaly, ale jak to neznám, tak třeba rakové jsou mocnější než ty zbraně, ale takzvaně, že se dokáže prostě stát porazit takzvaně bez výstřelu.
0: Víte, já se na to ptám zrovna vás i z toho důvodu, pokud se nemýlím, vy máte 6 dětí.
1: Ano.
0: Jo, je to tak, nepřibylo nic. A tak. Vy si přece musíte dennodenně klást otázku, do jaké doby ty děcka rostou. Musíte mít o ně strach.
1: Hele, měli jsme tady 30 let, jsme tady měli klid. Byl jako, to si bych řekl, takový blahobyt. Jo? A myslím, že každá generace má takový jako svůj nějaký takový mezník, kdy se ta společnost trochu změnila. Byl to rok 68, mě to připomíná rok 68, tam bylo to 48, jo.
0: Já bych řekl i 38
1: a pak, možná. No já vím, a to bylo 10 let a teď tam bylo 89, že jo. A teď máme docela relativně dlouhou dobu pominuli tedy ten teroristický útok na ty dvojčata, kde se trochu ten svět taky změnil. A možná Jugoslávie, která byla relativně blízko, ale ta byla po začátku 90. let, ta byla taková v té... A teď ty dlouho ty děti prostě zdali vlastně tyto změny velký jenom z vyprávění, no. No tak teď si třeba něco zažijou, no.
0: Ptají se na to? Ptá to, co
1: no,
0: se
1: tak,
0: děje?
1: No tak ptají. Já si dokonce mám takový pocit, co jsem jako tak hovořil i s kolegama třeba v práci. Oni jako podle mě, to už jsou prostě lidi, kteří se narodili třeba v roce 85 a ty si myslím, že už taky jako nezažili nikdy tu nesvobodu a myslím si, že tyhle lidi mají k tomu konfliktu taky trochu jiný pohled, no. A teď to nedokážu jakoby rozebrat, ale takhle, já... Já nevím, tak toho Putina pozoruju dlouho, jako 15 let a připadá mi, že je to teď trochu o něco horší, jo. Trošku se samozřejmě obávám, že když má někdo reaguje takhle iracionálně, že a opravdu má tam ty rakety s tím jadernou hlavicí, tak může prostě reagovat neadekvátně a může to být nebezpečný, jo? Že to prostě ale myslím si, že kolem ní je zase spousta lidí jako těch oligarchů, kteří jsou jako velmi bohatí, kteří snad jakoby ho mohli trochu korigovat, no. Já nevím, jestli tam jsou všichni úplně nadšený kolem něj to, co teď provádí.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
2: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mě to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
1: Jak to?
2: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
1: To vím.
2: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
1: Dneska je čtvrtek.
2: A zpráva bude nebo nebude?
1: Dneska se ještě neví.
2: A
1: to až tak kolem čtvrté hodiny.
2: Já se řídím časovou osou Bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatený.
1: A pane holče, vy jste takový vzdělaný člověk. Řekněte mě, já mám pocit, že oni se tak nějak vysmívají lidem.
2: No smějou se národu, ne? Ale zarážející je jedna věc. Tohleto si většinou vlády dovolovaly třeba po volbách, ne? Když nastoupili. A voliče nepotřebovali najednou. Ale tyhle jsou tak drzí, tenhle režim, že my máme 2 měsíce do voleb a oni se nám denně smějou přímo do ksichtu.
1: Krom toho, mě vám na té bitcoinové kauze, mě to až teď začalo pořádně zajímat.
2: Jo?
1: Zaprvé si říkám, kde je Don Pablo? Protože se slehla zem. To je otázka číslo 1. A otázka číslo 2. On vám prý skončil nějaký ten koordinátor.
2: Myslíte pana doktora Uhlíře?
1: Pan doktor Uhlíř.
2: No mimochodem, Xavere, jsou 2 nejhledanější lidi teď na světě.
1: No.
2: Plukovník Foltín. Nikdo neví, kde je plukovník Foltín.
1: No, ano.
2: A Don Pablo.
1: Don Pablo.
2: Protože jejich odkaz teda žije čím dál tím víc, ale kde jsou tyhle 2?
1: No, já u Dona Pablo bych si tipnul, jo? U Foltína vůbec nevím. Tak já nevím, kolik stojí takový menší ostrov v Karibiku? Kolik to může
2: stát? To nevím, ale já jsem slyšel, že si...
1: Kolik na to potřeba bitcoinu?
2: Já si myslím, že on, nebo nevím, asi má taky třeba nakoupený ostrovy, ostrůvky nějaký, ale co se ví, že má nakoupený Don Pablo, je takový velký rentiér přes nemovitosti. Má je rozesetý po celý Česku.
1: To jo, ale
2: jo,
1: to
2: pár bytečků třeba v Mariánkách. A já jsem slyšel z kuloárů, někteří lidé to říkali, a já jsem šel kolem a slyšel jsem to, že si teď užívá čistý lázeňský vzduch ve svým bytečku v Mariánka.
1: Je to možné, já jsem viděl nějaký video někde, buď to na Facebooku nebo na YouTube, kde to řešili nějací 2 Brňáci, krajani.
2: Jo.
1: Kde je ten Blažek?
2: A našli ho?
1: No a tam je právě ta moje inspirace tím ostrovem v Karibiku, protože jako jeden říkal, ten už má nějaký ostrov v Karibiku, a ten jeden říkal, ten druhý, to byl takový echt plotňák, jo. Říkal, já myslím, že si koupil Brněnskou přehradu.
2: Já jsem to chtěl říct, na co potřebuje Don Pablo nějaký Karibik, když má Brněnskou přehradu, ne?
1: No je to pravda, je to tak.

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Robert Fico už potvrdil, že chce jet na oslavy do Ruska, nicméně Evropská unie mu dává jasně najevo, že by tam jezdit neměl. Echo 24 napsalo načten povyk, hádka Bruselu s Ficem graduje, jet slavit do Moskvy odporuje dohodám Evropské unie.
3: Na první dobrou si řekneš, no a proč by ne? Teď osvobodili jako Sovětský svaz a jeho Rudá armáda, osvobodili tu Evropu, osvobodili Slovensko. To je na první. Na druhou si říkáš, dobrý, ale my jsme součástí nějakého tady celku a zase bychom neměli zapomínat na 50. leta, na gulagy, na všechny ty zvěrstva, které jako zase ty Sověti dělali. Bacha na to, jako pořád je to součástí naší historie a našeho traumatu.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání.

dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek.

0: Radio Xaver.
1: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla.
2: No.
1: A show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
2: Tak Xavere, já si myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty. A váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu.
1: No. Kolik budeme chtít?
2: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou pro ekonoma

0: který obhajuje trh a tržní ekonomiku, jsou věc negativní, špatná, věc se záporným znamenkem, a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli skamaráděni, v jedných chvílích se myslelo, že clo je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku, chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhletím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.
1: Všichni už spí, jenom my dva jsme vzhůru.

Šedivá myš zřejmě od někud z polí. Je konec léta a začátek sklizně, jenom si nemysli, ono to bolí, když někdo kosou tě řízne. Jenom si nemysli, ono to bolí, když někdo kosou tě řízne. Však já si nemyslím, kámoško, v bídě, klidně tu přenocuj, nějak se vejdem, ráno se vzbudíš dřív, než někdo přijde, a večer se zase sejdem. Ráno se vzbudíš dřív, než někdo přijde, a večer se zase sejdem. Budeme společně do noci škrábat,

0: dělat, hlavní je, jak ten svět berem. Je konec léta a mně přišlo líto, že chodí po polích vrazy, škodíš-li, neškodíš, kdo rozsoudí to, a tak ti nabízím azyl. Škodíš-li, neškodíš, kdo rozsoudí to, a tak ti nabízím azyl.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

své pletichy splétá, druhý balónem si létá, oba mají život rádi, každý svůj. Já bych raději vzduchem lítal, bouří ve větru se zmítal, peníze své nepočítal.

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď krán už jen kohouti a my 200 metrů

točilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se zposadil,

0: ale pojde. Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. Má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak uvidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. Já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Jo. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit s justiční stráží způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jaksi jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě
2: to bych
1: nevinní.
2: Novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jako my dneska nemáme...
1: Nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jaksi ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým únikům?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ráta, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházel a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro si ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce
2: no,
1: půl miliardy, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že to bude, více lidí
2: ano,
1: bude bránit.
2: Bude vyšší. Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání. Jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání.
1: Hmm.
2: A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Hmm. Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit, dokonce zákon s tím počítá, ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres, to znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
2: žádný,
1: to...
2: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si dobře vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marie Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu jaksi zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, prostě jaksi nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej, a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne, a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
2: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem, paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic. Nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc. Ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozebírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Vzkaz společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce, já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje k si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
2: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Je, no moment, já i bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
2: Teď jsem za vámi šel,
1: na takový post.
2: Dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem, o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůže to být...
2: Tak jsem to já, no, ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
2: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí někdo být taky na základě
2: toho,
1: něčeho,
2: někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
2: Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest. Ona si vybírá.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
2: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkal, já samozřejmě vlastně si z toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, který na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
2: No, tak když to vezmeme obecně a šíře, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
2: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem, prostě, jak si to nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství. Jakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
2: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, dočte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupci je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
2: To všechno možné? Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
2: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tisíci umělců v poslední době stále intenzivněji upozorňují na nejistoty, které provází práci v kultuře.
1: A kdo jsou ti zástupci? Máte to tam? Kdo to je? To mě zajímalo.
0: Počkejte. Ne?
1: To.
0: Ne, ale citují tady nějakého básníka Jonáše Zbořila. No to je jasný, když jste básník, jednou inspiračku máte, jindy ne, jednou jste tvůrčí, jindy jste v útlumu, potýkáte se v depresi.
1: Paní Karol, já mám nápad.
0: No, jsem s ním.
1: Co kdyby jsme tam napsali, aby tam bylo ještě doplněno, že teda dobře status umělce a že případně ještě může být status vyžírky. Co je na tom?
0: No,
1: skončí školu, nějakou divadelní, tři lidi nemají do čeho píchnout, zařídí si divadlo pod stolem, nebo divadlo u popelníku, nebo něco, dostanou na to milionek na premiéru, z toho ten rok nějak přežijou, mají premiéru ve svém divadle pro 42 lidí, na premiéru přijdou příbuzní, takže mají z půlky plno, ale rok žijou. A to, co se takhle děje, nevím, jestli to víte. A já bych těmto lidem dal status vyžírka a my jako společnost, my, co platíme ty obří daně blbci, jako já třeba, tak bychom byli smíření s tím, že toto platíme.
0: Jo, anebo bychom mohli mít zdarma lísky na představení.
1: Ježiš, a tak to já bych nemusel.
0: Ale já bych byla ochotná
1: váš... Já si rád koupím lístek na představení, který mě ovšem zajímá, milá paní Karol.
0: Ježiš, vy do toho pletete nějakou vaší dobrovůli a vlastní vůli, to nemůžete. Stát vám nařídí, na co se povinně budete dívat. Stát vám nařídí, za co budete utrácet své těžce vydělané peníze.
1: Já vím.
0: To by to dopadlo, kdyby si každý občan rozhodoval o svých penězích sám a rozhodoval si o tom, na co půjde do divadla. Ale já bych byla ochotná váš návrh na ty vyžírky podpořit, jestli vy podpoříte můj návrh na zavedení statusu břídila.
1: Podpořím.
0: No, tam bude Fiala ze Stanjurou.
1: Paní Karol, kde se

0: prodávají takový ty stojánky, jak mají malíři a ty plátna a tak?
1: Stojánek, co mají malíři? Já nevím, můj pan malíř má štafle.
0: Abych tam dal to, takový ten, taková ta čtyřnožka. Já si koupím a já začnu malovat o víkendu, já chci mít v pondělí status umělce.
1: Hele, začněte něčím jednodušším, kupte si bílý plášť a baret.
0: Pardon?
1: No bílý plášť a baret, to vás vyjde levněji než ten stojánek. Tak ježíš, malíři vždycky v baretu,
0: jo,
1: s bílým pláště, ne, už tam takhle
0: no,
1: tím štětcem.
0: No ale za mě budou hovořit moje díla, já budu šmrdlat štětcem a všichni budou říkat, o, to je tak zajímavé a já v tom vidím něhu a tady dole takový smutek a rozhořčenost.
1: Který pětiletý chlapeček to asi kreslil.
0: A teď oni ti profesoři kolem toho budou chodit a budou říkat, ty, to je to umění, ty. Medicine man.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Dělá Rusko... chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se si tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My si obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: To, co
1: kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Ksaveré, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
2: Já jsem taky čet.
1: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
2: Tak pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

0: rent, rooms to rent 50 cents, no phone, no boo, no pets, I ain't got no cigarettes, but 2 hours.
1: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
2: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
3: Ksavere, dobrý den.
2: To léto. To léto.
3: To léto.
2: Co to je?
3: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, tohle, hele, děti, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couvral, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě, ano, to je české léto.
2: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
3: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži, snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
2: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
3: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
2: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
3: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
2: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
3: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
2: Ani paní Šmuclerová?
3: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
2: To Petr Dvořák také.
3: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně těch Týnovy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmonclerova, tak tam je poměrně brutální prostředí, tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
2: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
3: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufujeme, že to bude teda jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
2: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
3: Jo, jasně, jdeme na to.
2: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
3: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
2: Je, to je vznešený.
3: Ono je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic. A pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva. Já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane, bude mluvit o nějakých mrtvých, a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
2: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
3: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
2: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
3: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
2: myslíte
3: co,
2: pana Uhlíře?
3: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
3: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministryně nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti, ve spolupráci s policií, nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
2: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
3: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo. Bez nějakých takových kauzí. To bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
2: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme nějak. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
3: Šátkování, možná taky pionýrský, ale jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
2: Nevím, ona mi nevolal tentokrát, jindy volá
3: tak
2: teda.
3: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte.

0: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte, drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
1: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. Ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí. Mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
0: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
1: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říká, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
0: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
1: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
0: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
1: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně, já jí...
0: Což se o pražské slávě říct nedá.
1: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie.
0: Ministerstvo obrany.
1: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
0: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
1: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
0: Ale prosím.

0: Viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
1: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho se Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
0: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
1: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těchto dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
0: Dobře.
1: Ta to říká dobře.
0: Okamura. Fialová vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
1: Xavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
0: No, má v některých víc.
1: No, má, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
0: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
1: Dneska je prvního.
0: Takže 7 dní. Příští pátek.
1: A jestli ho nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, že to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to jsem několi, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rus to neprohraje a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc budeme vidět, co udělá jako další krok.
0: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
1: No, tak
0: a jestli... A nebo příští čtvrtek skončí válka.
1: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom i ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že mají, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny, ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne. Mm-hmm.
0: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma. Protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale lidi zřejmě, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
1: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
0: Mě nebaví hudebně.
1: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě, že dá lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
0: Americká klidně.
1: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
0: Yes.
1: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam je, jo, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
0: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
1: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
0: Tak, to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil, toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžký.
1: No jasně, protože
0: máte
1: ten...
0: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
1: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni, my dokážeme být prvíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
0: Zaspíváme si nakonec.
1: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
0: třeba,
1: pořad.
0: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
1: Díky za pozvání, Ksavere.
0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Posloucháte Radio Ksaver.

0: při vědomí toho, že máme na to relativně podobný názor, mě by velmi zajímalo, co si myslíte o tom samotném faktu, že bylo zakázáno asi 8 takzvaně dezinformačních webů. Protože i toto mě začíná připomínat některé věci z minula a říkám si, jestli přesně toto nejsou ty detaily, které se potom otočí proti nám. Co o tom soudíte, pane doktore?
1: No, já si myslím, že je to hrozná škoda. Zaprvé jsme je oslepili, zaprvé jsme jim udělali obrovskou reklamu, protože já jsem je do té doby neznal. Respektive znal jsem třeba jen název, ale vzal jsem Aeronet. Ale jenom jako název, nikdy jsem to nečet. A z těch dalších, jako kolik jich tam je, těch webů, já jsem je neznal, takže teď si myslím, že je všichni znají. A všichni budou jako, je po nich hladoví, budou jako... A to je jedna chyba, si myslím. A druhá obrovská chyba je, já kdybych chtěl s někým, neříkám úplně bojovat, ale potřeboval bych znát, co říká, o čem přemýšlí a co, který lidi na něj koukají a jak se diskutuje. A to teďko najednou nevíme. Teď se nám schovali. Mm-hmm. Jo? Já radši vidím. Já radši vidím ty gaunery, když jsou vidět. Jako vždycky se říkal, zakážeme komunistickou stranu. Já jsem si říkal, no to je výborný. A teď se někam schovají se do těch všech stran. Budou tam takhle jako a my je neuvidíme. Ale já tu komunistickou stranu třeba vidím. Jo, já, komunisti jsou pro mě prostě šílená strana, ale jsem rád, že existuje. Protože je vidím a jsou prostě na sluníčku, jsou vidět. Jo.
0: Takže, z tohoto pohledu nikdy nenapadlo.
1: No a proto mě jako mrzí, že prostě najednou teď já nevím, co se na těch serverech kuje, že ministerstvo vnitra řekla, že to je nějaký dezinformační server, který, ale vlastně nevím, co dezinformujou, protože když je válka, tak ty dezinformace jsou z obou stran, takže jako to, co se, jo, jednou prostě 13 pohraničníků zemřelo, druhý den jsou zajatý. Ty informace ze všech prostě stran jsou různý a nevím, co je přesně pravda. No a tady je škoda, že jsme přišli o poměrně jakoby cenou informaci, i když mohla být třeba nějakým způsobem jednostranná, ale prostě teď ji nevidíme. Ty lidi, kteří tam třeba psali, kteří se toho účastnili, ty pořád jsou. Takže to znamená, že oni si někde nějakým způsobem něco informujou nebo prostě si předávají ty informace a my to nevidíme.
0: Velmi mě zajímá váš názor ještě na jednu věc. Před pár dny skončila olympiáda v Číně. Vy jste člověk, který, vy jste olympionik vlastně, který má několik medailí z olympiády. Mně vám přišlo, že navzdory tomu, že jsme tam měli tak obří výpravu, tak jsme přivezli dvě medaile a to v jakýchsi individuálních, velmi individuálních sportech. Paní Ledecká, kterou vlastně vyškolil, vycvičil, přivedl ke sportu tatínek a staral se o ní do poslední chvíle. Podobně je to u paní Sáblíkové. A já mám pocit, že celý ten sport, tak jak má být podporovaný tím státem, že to projel na plné čáře. Že jsme přivezli dvě medaile od sportovců, počkejte, no. Který si někdo konkrétně vychoval. Ale kde je hokej, kde jsou všechny ty věci, kde je problém?
1: Ne, ale teď třeba u Ester Ledecké, jo, jako to já se musím zastat těch trenérů, jo, protože si myslím, že Janek Ledecký rozhodně neumí trénovat. Jo. No, já vím, že ten začátek...
0: Pane doktore, nebyt Janka Ledeckého, myslíte, že ona by byla tam, kde je?
1: Tak počkej, no jako samozřejmě ten začátek, to nevím, to jako bychom, to je, já vím, ale myslím si, že tomu si zdejmulo, že má jí na té úrovni, na který ona teďkon je, tak už prostě na to nerozumí, jo, ale zase Janka, nechci zase pomluvat, protože nevím, do jaký míry on je schopný trenér, ale myslím si, že tak už to úplně není, ale nicméně, no.
0: Systém, tam se na systém.
1: To je na strašně dlouhý povídání.
0: Tak vemte zkrácenou verzi a vzpomeňte si na Nagano a na jiné úspěchy.
1: Ale jednou vyhraje, sport je krásný v tom, že jednou vyhraje ten, podruhé zase onen. Jo? Že my jsme vyhrávali prostě každou olympiádu, každý mistrovství světa jenom měry, to by bylo trochu divný. Teď ale já jsem, buďme rádi, že jednou... Nakonec,
0: ten náš hokej nebyla nevýhra. Ty to projeli prostě nejhorší výsledek v historii.
1: Ale oni to se zase otočí.
0: Takže vy jste v tomto optimista?
1: No, samozřejmě. Ne, to se otočí. Jako. Mně samozřejmě ten sport, jako ten státní sport, tady mě trošku mrzí, že tady bych se, mě jako mrzí, že to třeba není víc na školách a tak dále, to je na dlouhý povídání. Jo. Že je prostě v jiných státech, tam se závodí za školu, jo, ta škola prostě, některá škola má plavce, některá běžce, některá má fotbalisty, atlety a oni jsou hrdí na tu školu, jo, když to tady máme různý oddíly, které jsou tak jako různě někde, různě se to někde dotuje, já jsem sám zakládal oddíl lyžařský sjezdový lyžování, takže vím, jak to je, ale vlastně jsem tady fungoval oddíl sjezdový lyžování na chemii, na Vysoké škole chemické, kde to zakládal kdesi Květajech. To fungovalo perfektně. A to jsem si vždycky říkal, to bylo ještě za socialismu a on to tam vedl. Samozřejmě je to o lidech. Ale je to o tom, to nějakým způsobem na každé škole začít dělat, aby prostě ty děti tam chodili rádi nejen do tý, na to učení, ale aby tam prostě byly, to můžou být třeba i v reprezentaci, ta škola může být třeba florbalová, jo? A můžou tam trénovat každý den, může tam vychovávat super florbalisty, tenisty a tak dále. Je to tak, je
0: jak to máte zaruč. Vy, co by
1: otec... To je taková moje vize, kterou ale já samozřejmě já dělám v Motole, tak tam si myslím, že to je něco jiného.
0: A když zrovna nejste v Motole, věnujete se svým 6 dětem, tak jak je to se sportem u vás? Jste ten tatínek sportovec, který naloží tu loď na střechu auta a jedete?
1: No.
0: Děkuji za odpověď.
1: Ne, tak my jezdíme každý víkend do nahory lyžovat celou zimu. Já jsem, jak jsem říkal, zakládal jsem lyžařský oddíl, takže moje děti závodně lyžovaly všechny. Každý víkend. Dokonce jsme tam jezdili ve čtvrtek, někdy i ve středu, takže já jsem si bral dovolenou, děti ze školy a tak. Teď některé děti zašly jezdit na vodě, teď jeden můj syn je v Emirátech, někde v poušti, tam je kanál, teď je mu 16 let a teď tam jezdí někde v poušti, tam je voda, se tam také tam cirkuluje.
0: No. Pustil, jo.
1: Takže, no, jo. A takže jo, ty děti, já myslím, že jezdí na snowboardu, někdo jezdí na skateu, tak různě.
0: Takže
1: jo.
0: U vás toto funguje.
1: Ale vrcholový sport dělá vlastně, myslím si, že jenom jeden syn.
0: No. Ten se v těch Emirátech.
1: Já říkám myslím, protože ono se to dost mění. Jo. Jo, jeden syn dělá šerm a to se mi líbí, a to si přišel sám nějak.
0: Já totiž vlastně přesně nevím, co je to ten vrcholový sport, čím no, se definuje.
1: Já vím, no to taky ne. No. Já jsem si myslel, že se definuje tak, že máte takovou tu koženou Adidas tašku, chodíte v teplákový soupravě a také jsem si vždycky představoval vrcholového sportovce. No. Tak já jsem nikdy nevypadal. Já no, nevím, co to je vrcholový sport.
0: Jsou to první medaile? Nějaké mezinárodní?
1: No,
0: nebo?
1: Jako, dobře, tak to můžeme definovat tak, že ten sport děláte skoro, nebo ten trénink máte každý den. A já jsem říkal, že já jsem ten sport dělal 25 hodin denně, tím jsem chtěl zdůraznit to, že jsem ho dělal hodně i mimo ten tartán nebo ten vodní kanál, že vlastně o tom trošku přemýšlíte, máte to v hlavě a tak, jo. Takže ho děláte, jakoby, tak, jak se říká, full time, vlastně, no. Ačkoliv jsem to dělal se s tou medicínou a tak ale jsem se tomu, když se tomu věnujete každý den nebo někdy dvakrát denně, tak bych řekl, že to je vrcholový sportovec a ještě jste v manšaftu a jezdíte ty světový poháry a tak.
0: Vy sám pořád do toho umíte sednout a případně v uvozovkách zabodovat?
1: Určitě, je to jako jízda na kole. Jo.
0: Jste 70. ročník, víte?
1: Ano. Jako jízda na kole nejradši jezdím z kopce, anebo mám elektrokolo, takže na té vodě taky jedu něco jednoduchého.
0: No ne, tak teoreticky, kdyby si tam vedle vás sedl závodník, taky 70. ročník,
1: no.
0: Tak je šance, že bys to ještě porazil?
1: No tak když je 70. No je, protože on to taky většinou už tak těch 20 let nedělal.
0: No ale vy to prý děláte. Vy si...
1: Ne.
0: Neříkejte mi, že si do toho nesednete
1: ne,
0: občas.
1: Ne, nesednu.
0: Proč?
1: Protože jako třeba Honza Železný si nezaháže oštěpem. Je to prostě proto, že jsem to dělal na nějaké úrovni. A věděl jsem, že jakmile polevím o milimetr, tak se toho musím vzdát. Protože to, co mě bavilo a jako bylo a motivovalo, bylo se zlepšovat.
0: No. Jo.
1: Ale jakmile takže jsem tomu věnoval všechno, co se dalo. Jo?
0: Pane doktore, přece něco, čemu říkáme nostalgie, ne?
1: No jo, jenomže ta nostalgie by byla jenom na té úrovni. Já jsem to dělal na vysoké úrovni. Jo, a ta menší úroveň už je pro mě tristní. Já když jsem to nedělal 2 dny, tak pak jsem týden se dostával do té formy kvůli těm 2 dnům, když jsem třeba byl nemocný, nebo jsem dělal zkoušku nebo tak. To bylo hrozný. Takže já jsem nikdy neměl žádnou pauzu jako po sezóně a tak. Já jsem to dělal pořád.
0: Platí toto i v medicíně?
1: Ano. Každý den musíte být na sále, aby vám to šlo, aby to nepoznal pacient.
0: No jo, ale vy jste říkal před chvíli, že pořád se potřebujete ano, zdokonalovat i tam.
1: Tak je to, ano, zdokonalujete se tím, že čím tou kvantitou, když uděláte hodně nějakých výkonů, jo, třeba katetrizačních nebo komplikovaných výkonů, třeba transplantací, když jich uděláte 100 a když jich uděláte 1000, tak po těch 1000 máte větší zkušenosti, protože během těch 1000 výkonů se tam objevují různé komplikace, které musíte řešit. A když tohle to všechno zvládnete, je to pro vás rutina dělat transplantace, tak si můžete udělat i další navíc těžší výkony. To vás furt posouvá dál.
0: Existuje v České republice ještě nějaké pracoviště, protože vy jste v Motole, kam byste mohl postoupit, o kterém byste s klidem řekl, že je to ještě o poschodí výš?
1: Myslím si, že ne, že tam ta kardiochirurgie je takový vrchol té medicíny, té operativní, nebo jako samozřejmě neurochirurgie taky, jako, ale co se týká toho, té anestezie, tam je víc komplikací, tam jde často o oběhové i respirační selhání a tohle všechno dohromady je relativně složitý. A děláme tam transplantace plic a já si dovolím říct, že to je jedna z nejtěžších transplantací vůbec. To je komplikovaná transplantace, která zasahuje i srdce, i ty plíce. No, takže, a to se dělá jenom v Praze. Pak samozřejmě, že zase bych mohl jít do jiného centra, kde těch transplantací se dělá více, to je ve Vídni nebo v Torontu. Jo, ale jako v České republice se, myslím si, že neděláme transplantace srdce, ale myslím si, že ty plíce jsou tak jako minimálně stejně složitý.
0: S velkou radostí a potěšením sleduju vaše komentáře na sociálních sítích. To vás jenom chválím.
1: To je jen taková hra.
0: A chci říct, že jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naším hostem byl Lukáš Polert.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
3: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
2: Jako jestli to je... Skončí Svobodní a budou SPD.
3: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat Svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
2: Chcete být ministryní?
3: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
2: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
3: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně. Ale na druhou stranu, teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
2: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
3: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
2: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
3: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
2: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
3: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Trump mění pohled českých politiků na Green Deal, pane Macinko. Plně za ním stojí už jen STAN. Teď nevím, jestli za tím Trumpem nebo za tím Green Dealem, ale jste tam na fotografii i vy.
2: No vida.
1: Ještě než jste zubnul.
2: No, ještě než jsem otěhotněl.
1: Ještě než jste otěhotněl, surogátně.
2: Z mýho pohledu, no, surogátně.
1: No tak podívejme, jak se časy mění. Co bylo, no, už tu není.
2: Co bylo, už tu není, kam vítr, tam plášť, že jo. To je jasný, no. Ale je hezké, že ten STAN pořád drží tu svoji zelenou basu. To je správně, aby lidi viděli, že jestli je někdo dneska u nás zelený šílenec, který nám chce zničit průmysl a ekonomiku, znásilnit školství, bankovnictví, daňový systém, prakticky úplně všechno, jenom kvůli tomu, abychom za 500 let neuhořeli, tak je to Vít Rakušan, hnutí STAN, Danuše Nerudová a tak dále. Takže
1: taky?
2: To je hezké, že oni ten Green Deal tak podporují, protože taky se děje, sledujeme, ty volby jsou před námi a je vidět tamhle sice nejlepší premiér, světový lídr.
1: Taky mu tam nedali moc hezkou fotku.
2: Ale to je jedna z jeho hezčích, řekl bych. Jo, to on jako bývá i škaredší teda na fotografiích. To zase abych pochválil.
1: Tak zase hezčí, jo. Tak...
2: Ale chtěl jsem říct, že jako řada těch lidí, kteří volili jako tady nejlepšího světového, tak jako už to prostě se jim to trošku zajídá, ta možnost, jo, takový ty ODSáčtí voliči. A někteří z nich právě koketují s tím, že by šli volit ten STAN. A já myslím, že tyhle lidi by všichni měli vědět o STANu, že to je právě zelená progresivistická politická síla, která chce zničit nám průmysl, chce nám vzít korunu, chce nám vzít právo veta a tak dále. Takže jenom aby ty lidi z té ODSky věděli, že v podstatě to, kam se posunul ten Fiala, a proč ho nechtějí volit, tak on se posouvá do míst, kde ten STAN je už dávno. Takže, ale je vidět, že Fiala už by taky měnil Green Deal, jo. Zajímavý, že ten Green Deal jako takový v podstatě svoje konkrétní obrysy dostal právě díky Petru Fialovi a jeho úžasnému předsednictví v Radě Evropské unie nebo v Evropské radě. V druhé polovině roku 2022, kdy potom přijel ten duchovní otec toho Green Dealu, ten pan Timmermans do Prahy a chválil toho Fialu a chválil to jeho předsednictví, že to bylo nejlepší, jo? Tak mě kdyby pochválil Franz Timmermans, tak asi tamhle skočím z toho okna.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Premiér Fiala má částečný úvazek na vysoké škole.
2: To je dojíč.
1: Bože, ten to ale umí.
2: Ten ale zdojí všechno, Xavere. Ten zdojí všechno, před tím neuteče nikdo. A nic. Co?
1: No jo, já vám to říkám už tady řadu měsíců. Ten člověk to umí s penězma.
2: Našima.
1: To je...
2: Našima.
1: To je jedno, s jakýma. A... Ve chvíli, kdy držíte tu pětistovku, nebo pětitisícovku, nebo něco, co dneska je, dvoustovku, dvoutisícovku, tak se neptají u té pokladny, kde jste ji vzal. Jestli, jako co, prostě zaplaťte kasa cink, no, a on to umí, to je jedno.
2: Já vám řeknu, Xavere, dneska, když držíte třeba tu dvoustovku, tak si můžete být jisté jednou věcí, a sice, že dvacka minimálně už je v tu chvíli premiéra Fialy z toho.
1: Jak to?
2: No to podojí, ten to dojí všude.
1: Jo, on to podojí.
2: On to podojí.
1: No ale ona se k tomu vyjadřovala nějaká paní mluvčí.
2: Fialova.
1: No asi, já jsem to někde četl a jenom mě to přišlo úsměvný a přišlo mi zbytečný tu zprávu číst dokonce, že on je tak pracovitý, že na té škole si ten úvazek splní. Kdybyste tipoval, že tam naposled byl na té škole?
2: No tak já bych řekl před dvěma lety, ale...
1: Právě.
2: Ale víte, co mě napadá, tak jako kasírsky? Proč není tak pracovitý ohledně Česka, ohledně vlády?
1: Tak on je pracovitý ohledně Ukrajiny, nebo?
2: No já jsem říkal Česká, ne Ukrajina. To je pracovitý ohledně Ukrajiny.
1: Tak je pracovitý komplexně.
2: Jo.
1: Tak kolem Česka, koho zajímá, jaký Česko?
2: To je pravda vlastně. Tak on už to stejně začíná splývat, ne? Ukrajina a Česko, tak co?
1: Jak pro koho? Pro mě ne, pro mě naopak.
2: No Xavere, já když jedu takhle, jako tady jezdím autem Prahou, tak podle SPZ

0: A říkal, ty, byli jsme tam jediní Češi. A jinak všechno Rusáci, všechno Ukrajinci. A zlato, prostě luxusní, všechno. Prostě, já nevím, já samozřejmě pořád mám v hlavě, že ta válka je hrozná. Ale já mám pocit, že toto není normální válka. To je válka, do které se jezdí na dovolenou.
1: No to neříkejte, nepůjdete k soudu.

pokročil čas. Váš poslední drink pomalu dopít, barman už zhas.

střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk šaty, účes černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti si cestou z práce píseň notují. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk šaty, účes černý.

Jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v sazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo. Žádné oči hluboké jak jadran, žádné šaty účesala havran. A když kolem šly holky z fabriky, aha, už neměli proč držet knoflíky. Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on a havran.

lesu, on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří, Spoděvrat, každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času.

pak nusku ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku a nikdo už ho k ničemu nepotřebuje. Nemusel si sedět bez příčiny v nejsmutnějším rohu náměstí, ten pomník by ti postavili jiní, vždyť chodili si k tobě pro štěstí.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak zaprvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, puste si to, nebo puste si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné věkové chvíli. ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaily za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit. A dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já nejsi politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: vy jste
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem. A myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat o papeži Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháně, ale dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale Já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval se, nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak... Vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicí Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pozbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa?
2: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně, a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede, a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
2: hodnoty. Já jsem
1: hodnoty
2: právě chtěl říct, já jsem vám pomoct, a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
2: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
2: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
2: okamžitě,
1: pane prezidente.
2: Okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
2: to není
1: v těchto
2: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
2: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
2: Severi, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání, a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Mm-hmm. Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
2: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná, to ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
2: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
2: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
2: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
2: Ježiš, to, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
2: Vy tak čtete v Omkranox?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
2: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přednesete.
2: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
2: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
2: A tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. A tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budem volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat.
1: Předpokládám.
2: Nemluvě o tom, že jestli

0: Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná, k těm 80 letům od konce druhé světové války, a druhá je dvojice Weigl Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze dezinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom se snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi, pane
0: Přinesu tu
1: prezidente.
0: knižku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel.
0: Já
1: Naschledanou.
0: děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí. Lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
2: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
2: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
3: Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Ksavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo. Jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale on to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to, jo. Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Jo. Já jsem nebudu spát zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda ne, žádnej hlupák, jo, věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksever?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Hm? A my se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, já tak...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no tak, to víme. Ale já Západ, to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: všichni
1: je...
2: víme, že většinu Československa drtivo osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky. Krásně.
2: Tady to opravdu
1: pane
2: opravdě.
1: Pane holče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. Hmm. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl blbost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohleto, to je jeho narrativ. A protože není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Že tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavere.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Mm-hmm. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí. Měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavere, na vás. Vy se tam poznáte. Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavere.
1: Ježíši Kriste, to jsem. Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado, že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelý.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může podlehat prostě narativům různým, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
2: Že jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi?
2: No. No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narativu nějaký?
1: On podléhá narativu.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavere, jasně.
1: Já no. Se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
1: premiérem. Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jde do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějaké v nějakém tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: Tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho ksevere, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Ksavere. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Tu se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
2: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je točí zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem si myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
2: No, já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak no, si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak... Po Co? Zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A 5 kilíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová, Češka. Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak ne, ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky, jako? A...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já tak... jsem i vybrušoval. Jo. Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to, jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To jí nikde zapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti, kdyby to byly aspoň nějaké věci, no. Nevím. Ono i náš kámoš jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: My jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam v bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
2: No,
1: tak...
2: no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skrskváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo... taková ta slavná píseň a ty Perry. A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel, ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi. Správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Já už jedu, jako jo. A já jsem říkal, ne vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžou pracovat, když je svátek.
2: No a co
1: vy? A je vůbec nevědí, že svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví. No, co to je za
2: úplně? A tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: Ajajajaj.
1: A hleděli a navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
1: No, no, je, to je to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no, to je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne?
1: Cokoliv,
2: jste boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má
2: povídejte.
1: Starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo, toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Ksavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, ten někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale toto nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když se někoho
2: střílejí.
1: Ale víte co, určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to
2: říkám,
1: mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež?
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je? Tak.
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem mi životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po druhé, po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, potom, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém. A Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petrův stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
2: Italský už umím líp než většina papežů na italské.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví.
2: Myslím, jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
2: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz, já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: A to hodnej kluk?
2: Správnej, správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil sám?
2: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měl asi talent dokázat naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
2: Tak Mulánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
2: No, tak neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: On jsi to prý vydíral.
1: Ale
2: jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám.
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
2: hranici. Tak si to nějak představu.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To je smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobačku?
2: Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vrátit teď papež a ředitel
1: Český. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No oboj je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděl jste to?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: Ne, ne, Xaver je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být
1: papež. Ale jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru.
2: Jo.
1: Hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal, Xavere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku, no ne, nebudem zlehčovat ty, to by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
2: No.
1: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
2: Aby to Xavere nebyly poslední narosky XTV.
1: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, když to... nějaká cházka jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro součkáty. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Xaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv České.
2: A i nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité veřejnoprávní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, Xavere, tu
1: vyváženost. No? No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčí hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svého šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny, tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku.
1: I spojovatelku. To?
2: No víte, co je pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: A to všichni
2: no, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný?
1: Tak
2: on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starosti dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenavezeme do toho Stonikovu nebo někoho takového, ať tam máme. By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrkneme Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
2: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 hodin demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: Dovíte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavej. Čejte, kde oni to mají? Jde na malý straně, ne? Nebo...
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
2: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Je to jo, no. Ale tak oni vyvažují.
2: A z toho 8 bylo Dezolátu, ne?
1: A z toho 3 novinář.
2: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
2: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát.
2: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
2: Jak hledá pravdu, ne?
1: No.
2: Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
2: Oni to nějak to, ne? Spolupracujou, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
2: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
2: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, doktore. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
2: Ne, naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
2: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
2: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
2: Ježíš Maria, ale to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
2: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
2: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
2: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
2: No, já vím, já mám projev na rtech k osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
2: Já mám rád zákruty.
1: Zatáčka, do které se mě nechce.
2: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
2: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
2: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzolky?
2: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, v ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
2: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
2: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
2: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno, vždycky, a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste
2: no,
1: požehnal.
2: No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
2: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
2: Sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
2: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny.
2: Jasně.
1: Všechny, ne?
2: Mhm.
1: A koho zapisujeme? No.
2: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne,
2: já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
2: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
2: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
2: 25.
1: Jo.
2: Za přepisování historie, Xaver.
1: Tak
2: se vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
2: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo?
2: Mhm.
1: Aby bylo jasný, že profesorka.
2: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
2: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
2: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
2: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
2: Ukrajinka to byla.
1: Ukrajinka.
2: Ježiš, to zase
1: ale bude. Já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovalo to auto. Výjížděl, no to je jedno.
2: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
2: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezké příjmení.
2: Ale tak pro ní akorát.
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je lidé.
2: To ne.
1: Za?
2: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Všim jste si?
1: Co by říkala ta chodí kanálama?
2: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkej
2: to. Je to tak, Xavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka
2: no,
1: když prodávala, promiňte, když vedla školu takhle důstojnou.
2: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
1: Ještě tohle, no je, no já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
2: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste to udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, to není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
2: Ještě, že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer... respektive v Noci třetí říši, co si pustíte vy?
2: Já nevím, já teď měl to toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
2: generál, co?
1: Bývalý generál.
2: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost.
2: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10x zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
2: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím,
2: ten
1: že
2: má jistý.
1: Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, ten co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podívat. No.
2: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobou.
1: Ne, já jsem na to pyšnej. Hmm. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
2: Tam nemůžeme chybět, Xavere, jdeme.
1: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
2: Pane. Tak tam bude občerstveníčko.
1: To nebude chlebíčko vášu.
2: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
2: Tak vy máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. Ne. Bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
2: I na tom finále? Vaši?
1: I na tom finále.
2: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
2: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
2: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, ty český televize říkal, vy si dneska občerstvení, máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikde na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
2: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
2: A.
1: Tam je taková demarkační
2: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák. Ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, on jí chlebíčky příbor.
2: Ne, jo?
1: Jo, jo, jo, jo. To jsou jako... On teda v tomto je obdivuhodný.
2: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, co můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky. A on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, udělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
2: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
1: No, a teď je šéf reprezentace, víte to?
2: Fakt?
1: No.
2: To ani nevidíte.
1: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
2: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namaz, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
2: Tak vy lobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori.
2: To už je pro ČT3, ne?
1: Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Na shledanou.
2: Vy taky.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Posloucháte rádio Xaver.

0: Rádio Xaver.
1: Píseň jak pláč, uší vyzní.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořad děláme v partnerství s vaší firmou Fire Gold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklidnilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250

0: nic zásadního, dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlaté, tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
0: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
0: jednoznačně,
1: to tak?
0: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb. Zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
0: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
0: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
0: To platí.
1: Podepisujete krví?
0: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV.
0: Jednoznačně.
1: Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
0: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
0: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
0: No, vidíte, to jste mě zaskočilo.
1: No tak to zkuste.
0: Je to mincex.
1: Je to zlato, zavináč.
0: Mincex.
1: Mincex.cz. Do příště.
0: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
0: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna. Protože my, když se podíváme, tak za poslední dva roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále.

0: ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1 000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc
0: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou
1: za
0: unci.
1: trojskou unci, což je skoro
0: Násobek.
1: násobek. No, násobek. Teď je 3 200 třeba,
0: 3250, řeknu třeba.
1: ne? No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale
0: Ano.
1: to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně? Teď jsem jak Karel Čapek. Jo.
0: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
0: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném
0: V
1: světě.
0: rozbouřeném světě.
1: V
0: Ale proč já
1: rozbouřeném
0: to...
1: světě, počkejte,
0: Ano.
1: v rozbouřeném světě vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A
0: Ano.
1: někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní, vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudruh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší. Co
0: Všichni
1: udělá
0: bychom
1: zlato?
0: si to přáli. Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc. Ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato ji prostě má a má ji 6 000 let. A proto ve světě virtuálních měn, měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měn, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
0: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
0: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
0: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
0: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
0: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
0: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům, říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40% zvýšení cenové hladiny. Přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
0: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%.
1: Ano.
0: Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
0: A tím zdražuje všechno. A potom ještě můžeme poděkovat do Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám v peněžence?
0: No můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
0: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
0: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
0: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
0: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
0: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
0: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
0: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
0: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
0: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
1: které
0: ono
1: roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota?
0: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5 tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
0: ano,
1: a za fiat měnu, kterou má doma,
0: ano,
1: promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
0: ano,
1: koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
0: Ano.
1: Říkám to dobře?
0: Říkáte. Můžu se dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No ježiš, na to já se těším od začátku.
0: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, velká jistota, že vlastně budoucí 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
0: Děkuju, děkuju.
1: zlato@mince.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
0: A nebo vás, zlatý účet.
1: Nebo zlatý účet.
0: Ano.
1: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
0: Moc děkuju.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Jdu šarým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli. Na druhé

vede mne slabá záře za stromy z pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan. Do noci temnějších

0: Jdu šarým lesem přes mítěný let, kdy byl svět. Na první pohled normální.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sevre, já to viděl. Já jel Povinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to. Jo,
2: jeli, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksefer, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík, Ježiši. Jel tam Knedlík.
1: Ježiši.
2: A měl to v obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku. Jaká jahoda, co to je za potupu?
2: A na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona... Bakalářka? Jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký... má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je na
2: to stane.
1: A jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude,
2: jo, jasně,
1: pravda.
2: Tak co? Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no,
2: to je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: Ksaver, a to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čičí tornádo? Jedna?
2: Jedna, nebo jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko.
2: No počkejte, a co to je? Čičí, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně české televize. No, chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale to chichy ona, chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je to tornádo.
2: To je... Já jsem se na hru Ksavere teď dočet na Seznamu a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo? Jo. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry, no.
1: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Tak... Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, já mu, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprecher.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl.
1: Je takhle.
2: Ne. A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík... Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne, ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
2: Točit Alexandra Voním, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
1: Vážně.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to...
2: Asi vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Tak
2: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě, je to... Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
2: Všechno je to dobrý. Mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
2: To nejsem. Ne? Já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. A vy jo, vy byste si
1: ho pochoval? Jak se přesním?
2: Honzík.
1: Honzík. Jo, Honzíku.
2: Vy byste si ho pochoval?
1: Jo, jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale fachák se bude pochovat si.
1: Jak to?
2: Nedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana
2: doktora. To není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když já se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně, úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan všeho míra, jako člověk, který má ten přesah, jo?
2: Já,
1: i do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak stojí, pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Xavere, víte, proč jste mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bomboniéru, ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl nadovolený.
2: Proto to taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavere, náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík? Když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat, prej.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xavere.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po Bedlíkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: je
1: kapačky.
2: Je teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No, ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
2: Markéta Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? To jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se svijou?
1: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený acylpirin, prej.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysi nebo na co. Pozor.
2: Jak zavol.
1: To je jako Stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Už jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste ale vy jste hrozně jako tak obrouhnul, pane Holče.
2: Proč obrouhnul?
1: No tak ještě...
2: já znám ty lídry, jako to myslíte? Nebo že byste všechny kandidáty?
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady
2: týká,
1: sedíte
2: a říká, tak ty známe, ale... Mně stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksevere, neříkte.
1: Co jsem řekl?
2: Ksevere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem,
1: no.
2: Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no, prosím nic.
2: Skončí popel. Na té kapačce, Ksevere. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férový chlap?
2: Jo, že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksevere, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: Já právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych... To řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje, jo.
2: Jež, Marie, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, ne, bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne, Ksevere? Vlastně, když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, to je rod, ne? Což byla taková jako autorita... herecká i, já bych řekl, jako společenská a teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme všichni. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksevere.
1: Ne, to nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce... Neli, jestli to předávali jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksevere, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Já bych
1: si s dovolením toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel...
1: Jako Adonis a Jahoda?
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně nebo na kolik?
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stačil zasloužilej. No. Já bych to... A kdyby mě to komunista na Hradě dal... Tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident. Má to odmakaný, Ksevere?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká jednou fízl? vždycky no. Fízl.
2: A nevíte, nepřednesu dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: No, v tom životopise.
2: Tam. Aby mu, to může být škodolibost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku.
2: Ano.
1: A on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
2: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, už asi ne.
1: Víte, kde je pan Půr?
2: Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já jsem slyšel... Myslím, že udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už nepokračuje.
2: To už je tak dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? To by byla
2: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
2: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Xavere.
1: Gumák? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to je.
2: No.
1: Lampasák, no.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Xavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte?
2: To vám říkám.
1: Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Xaver Nahrad, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec veskrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
2: No to chápu.
1: No, tak to jenom,
2: abyste... Kdy byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
2: Ne?
1: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2.
2: A
1: Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel.
2: Jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral. Řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak
1: to není tolik,
2: jo.
1: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsi říkal,
1: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasderková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
1: tak
2: kolik,
1: vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
2: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo.
2: Už, Bolek. Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: No je taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je...
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
2: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to pro mě jako ikony.
2: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za to, za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
2: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
2: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
2: Vy jste dneska nějak plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
2: Jo?
1: No,
2: a to znám ještě alternativní jedno... tam z Brna.
1: My jsme velmi To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
2: Jo? No jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
2: Jo, dobře, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
2: A jo, tak
1: ale je to výstřed.
2: To od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
2: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
2: jo.
1: Abyste pod tu tabulisti mohl položit kytici rudých květů.
2: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale to můžete klidně převodem na
2: to
1: charitativní
2: máme,
1: konto Xaver v nouzi.
2: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
2: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
2: Ne.
1: To vy jste takový na kačku zase, no.
2: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
2: Posílám, tak oni teď vyjeli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
2: Pošlete. Protože už chystají demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
2: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci?
1: Na mítinku?
2: Nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
2: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
2: No, tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
2: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
2: Za tu zradu.
1: Za tu zradu.
2: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21.8.60, ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
2: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký slib.
2: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
2: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
2: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Ksevre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
2: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
2: Jo?
1: Vy jste moc mírný člověk.
2: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
2: Fakt? Cynik? No, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
2: Do toho.
1: Proč? Co to, to je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
2: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
2: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
2: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
2: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
2: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
2: Aby se no, ale, mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
2: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksever?
1: Michal je výborný.
2: Je?
1: Víte,
2: je.
1: Že to je Michal Spíšel? Hm? To vám je tak chytrý člověk.
2: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
2: To je možný, Xavere.
1: Jo.
2: To je možný.
1: Tak.
2: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního Nuteliéra. Ševre, víte, co teď zjistili, když je tady Nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou Nutelou v Německu,
1: no.
2: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
2: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
1: No.
2: Co? Tak já nevím.
1: A hlavně říkal, že teď jde o všechno.
2: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo teď, jenom o něco.
2: Teď
1: jde o všechno.
2: Teď jde i o Česko.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajinců.
2: Já bych mu to přál k sebe. Zase
1: ne.
2: Si to, jo,
1: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
2: Jo, jo, já jsem hrubián a cynik.
1: Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl do má tak rád. Bernd,
2: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Dravítková na Wilsonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady je chyba asi.
1: Takže poděkujeme oběma, ne?
2: Alena Dravítková a Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská.
2: No.
1: Je z Krušných hor.
2: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
2: paní doktorka, to...
1: probírali, no.
2: No, to se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
2: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
2: No to je žrádlo, piškot je za odměnu.

0: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
1: A kde nakupujete jinak?
0: Já nenakupuju.
1: Vy máte nějakého posluchače?
0: Tak já nemám peníze, to jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
1: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
0: No to jo, to mám. To mám.
1: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
0: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo
1: mě... Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
0: Jo. Ale chci, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
1: Protože inflace není, Xavr. To nešište dezinfo. Inflace není a nebyla.
0: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
1: No nebudete lahát.
0: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermenin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
1: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
0: Zdražilo všechno.
1: To snad ne.
0: I poštovní známky.
1: Já si zvědět,
0: Xavre,
1: teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nutelier? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
0: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on... Jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě, bohužel, prý rozdíl několika mnoho kategorií.
1: Tenhle je lepší, ne?
0: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
1: Jste zlej dneska.
0: Tak já nakonec, tak já jsem...
1: Podívejte se na něj.
0: Na koho?
1: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
0: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
1: Ksavra, si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
0: No zlobili jsme. Zlobili jsme, tak máme fialu.
1: Přišel trest.
0: Nedá se jít. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
1: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře.
0: No,
1: dneska takový děkovný den, ne?
0: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, seděl na tanku a střílel na Národním muzeum.
1: To snad ne, co?
0: Ne? To ne.
1: Já jsem se vrtěl kolem toho dětského rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
0: No protože pan ředitel je před posaránek.
1: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
0: To nevím. Myslím si,
1: já si myslím, že ne.
0: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
1: kanál?
0: Ten ředitel, no, mají kanál,
1: na českém rozhlase?
0: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
1: Fakt?
0: Hm? To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral. A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
1: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
0: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
1: Tak to snad dáte do pořádku, ne?
0: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
1: No, čičinku netroufneme se.
0: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
1: Já taky, Xavr.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.
0: Vy tady třeba zmiňujete

0: válku v bývalé Jugoslávii a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
1: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
0: ale
1: pozorně,
0: tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
1: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém. Najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

0: profesor Petr Drulák je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Profesor Petr Drulák je politolog, patřil k vrcholným českým diplomatům, byl ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, prvním náměstkem ministerstva zahraničních věcí a českým velvyslancem ve Francii. A ve Francii tam se teď dějí věci po debaklu v v evropských volbách. Prezident Macron zariskoval a vyhlásil předčasné parlamentní volby. Zdá se to, že ten risk mu příliš nevyšel. Jak vy to čtete?
1: No, on to samozřejmě bylo velmi riskantní rozhodnutí a já si myslím, že Macron musel vědět, že ta jeho strana utrpí obrovské ztráty, což se teď po tom prvním kole potvrdilo a myslím si, že to druhé kolo, které nás čeká v příští neděli, to definitivně potvrdí. Takže z tohohle hlediska ono vlastně nedošlo k překvapení, protože výsledky jsou přesně takové, jak ukazovaly průzkumy. A Macron je dostatečně racionální člověk, aby byl prostě překvapený. On tohle prostě čekal. Tam je vlastně otázka, co byla ta Macronova strategie a co vlastně teď čeká Francii. Protože my máme několik scénářů a scénář, který je poměrně pravděpodobný, jsou tam dva docela pravděpodobné scénáře. Jednak je tu možnost, že skutečně strana Marine Le Penové získá parlamentní většinu a tím pádem by měla nárok na to, aby prezident pověřil Bardelu, Jordana Bardelu, to je předseda té strany, postem premiéra. To je jeden scénář. V okamžiku, kdy k tomu dojde, tak ve Francii propukne chaos. To znamená, po tom, co vlastně Francouzi jsou léta masírováni s tím, že Le Penová představuje nebezpečí fašismu a že snad hrozí koncentrační tábory a co já vím, co ještě, tak skutečně část Francouzů je připravena vyjít do ulic. A když se řekne ve Francii vyjít do ulic, to neznamená, že se setkají někde na martových polích po debatí a jdou zase domů. To znamená násilí. To znamená, část Francouzů je skutečně připravena v tomto případě sáhnout k násilí. Část Francouzů, která pracuje ve státní správě, je připravena prostě vypovědět lojalitu vůči šéfům, politickým šéfům. Tomu říkám chaos. Takže to hrozí v případě, že by Jordan Bardella se stal premiérem. To je jedna možnost. V té chvíli Emmanuel Macron řekne, já jsem tady autorita, která má nespornou legitimní autoritu a máme článek ústavy, který mi umožňuje, že v případě chaosu vlastně převzít veškeré pravomoci ve státě.
0: Pardon, takže Emmanuel Macron nejprve zemi uvede do chaosu a pak ji spasí?
1: Tohle je jedna možnost, jak to může udělat. Ano, to znamená, on ten chaos vyvolal, nesporně, a pak se postaví do role spasitele. V okamžiku, kdy máte dobře zvládnutou politickou komunikaci, tak to nakonec můžete ustát. A Macron patří k nejschopnějším evropským politikům. On tyhle věci umí. Takže to je scénář, že Bardella vyhraje. Pak je tu druhý scénář, který je možná pravděpodobnější, že žádná ze stran nebude schopna postavit vládu. Žádná ze stran. Jo, to je podle mě ten pravděpodobnější scénář. No a co pak hrozí? Zase je tu jediný maják demokratické stability a to je demokraticky zvolený prezident. Jo, takže Macron tak jako tak předpokládá, že on bude určovat tu hru. On je totiž hluboce nespokojen s tím, jak dopadly ty volby před 2 roky. On sice obhájil prezidentský mandát, ale jeho strana už nedostala nadpoloviční většinu, sice stále ještě měla 250 poslanců z těch nějakých, jo, řekněme, 600, necelých 600, ale už musel hledat podporu v parlamentu skoro pro všechno, těžko se mu vládlo. No a v téhle chvíli, kdy on se prostě postaví do role zachránce francouzské demokracie před chaosem, bez ohledu na to, že to je on, kdo ten chaos způsobil, tak on bude ve svém živlu. On je člověk, který má rád hazard. Jo, takže jemu nakonec tohle to může svědčit. No a pokud tuhle hru politicky dobře podá, tak nakonec i v očích Evropy může vypadat jako zachránce francouzské demokracie a vzhledem k tomu, že Francie je klíčovou zemí Evropské unie, tak zachránce Evropy. Francouzi tohle spojují. Když se nám vede dobře, vede se dobře Evropě. Když se nám vede se špatně Evropě. Zachráníme Francii, zachráníme Evropu. Takže z tohohle hlediska podle mého názoru jsou předčasné ty komentáře, které mluví o nějakém zásadním neúspěchu Macrona. Je to konec macronismu jako politické síly. Ta jeho strana v podstatě mizí. Jo.
0: Čili nikoliv risk je zisk, ale racionálně promyšlený krok Emmanuela Macrona?
1: Emmanuel Macron není někdo, kdo by se při takovémhle rozhodnutí nechal unést jakoukoliv emocí. Je tam velmi hluboký kalkul zatím. A tahle interpretace je interpretace, která dává určitou racionalitu těm jeho krokům. Macron, uvědomme si, že on za 2,5 roku bude vlastně velmi mladým ex-prezidentem. Nebude mu ani 50 a bude hledat nějaký důstojný job. Ve Francii asi ne. To znamená, on bude hledat nějaký mezinárodní job. No a když do toho půjde s tím, že zachránil francouzskou demokracii, že zachránil Evropu, tak v té chvíli bude mít samozřejmě poměrně silnou výchozí pozici, aby si řekl i o ty nejzajímavější funkce. Takže já myslím, že v téhle chvíli Macron úplně vlastně vzdal svou stranu. Ta strana skončí. Žádný macronismus existovat nebude. No ale Emmanuel Macron tu stále bude se svými ambicemi a se svou touhou ovládat a se svou vlastně takovou tou touhou dále působit, řekněme, tím liberálně progresivistickým směrem.
0: Tak a Francie už mu bude malá, takže půjde dál, ale nemůže se stát to, že Francouzi to jeho počínání, tu jeho hru prokouknou?
1: Víte, tam je ten problém, že on zase něco, co mluví pro Macrona, ta Francie je skutečně hluboce rozdělená. Jo, to znamená to, že dnes je národní sdružení, ta strana Marine Le Penové, nejsilnější stranou, tak si uvědomme, že ona je sice nejsilnější stranou, ale ona je současně stranou, s níž nikdo nechce jít do koalice. A není to tak, že by nechtěli, ale je to dokonce takový ten odpor, že říkají si, že s fašisty do strany, do koalice nepůjdou. Že to není problém, že by se nedohodli, že mají rozdílné zájmy. Tam je zásadní kulturní rozdíl. Jo? To znamená něco, co my jsme znali z minulých let, taková ta mobilizace, která byla proti Zemanovi, proti Babišovi, jo? Tak něco takového tam funguje, ale tam je to vlastně ještě ostřejší v té Francii. Takže v tomto rozdělení Francie on vlastně s tím může hrát. Jo? On vlastně může říct, no tak jako, když ne já, tak kdo? A oni mu řeknou, no vlastně nikdo jiný tady není, pane prezidente.
0: Takže opravdu spasitel.
1: Tohle je podle mě jeho jednoznačná role a je to mnohem lepší než zoufalec, který téměř prohrál parlamentní volby a musí se s každým v parlamentu dohadovat. Tohle Macronovi skutečně nesedí. On, když nastoupil před těma 8 lety, tak měl přídomek, jeho poradci říkali přídomek Jupiter. Nebo prostě mistr hodin. Jo? To zná někdo, kdo je nad tou politickou hrou, ale všechno vlastně ovládá. A to ty poslední 2,5 roku skutečně neměl. V okamžiku, kdy nastane ta situace, která se chystá od příští neděle, tak se dostane do svého živlu. Opět bude ten Jupiter. Mm-hmm.
0: Tak a vy jste zmiňoval článek ústavy, kdy může prezident převzít veškerou moc, slyším, že to je článek 16, teď ve světle těch olympijských her blížících se může právě nastat ta situace, kdy bude potřeba ve Francii udržet nějaký, řekněme, klid, řád.
1: No, představte si tu situaci. To znamená, v okamžiku, kdyby národní sdružení vyhrálo, prostě směřovalo do té vlády, tak skutečně musíme počítat s velkými demonstracemi. Jen si vemte minulou neděli. To akorát zaznamenali slušný výsledek v tom prvním kole. A už vlastně tyhle ty radikální extremistické skupiny, Antifa a další, se pustili do Paříže, Lyonu a prostě vytloukali výlohy, zapalovali auta. A to ještě o nic moc nešlo. To znamená, volební vítězství je jedna věc a pak ještě to vstup do vlády další věc. Takže ten chaos by byl reálný. A v té chvíli samozřejmě Macron, myslím si, že by to bylo vlastně i rozumné, aby řekl, podívejte se, tady musí být pořádek na olympijské hry. No a ten článek té ústavy říká, že to je samozřejmě věc dočasná, ale že o tom vlastně rozhoduje jenom prezident, takže záleží, jak si prezident bude interpretovat tu, jestli tam pořád ještě chaos nebo už není.
0: Takže dočasnost se může protáhnout na 3 roky.
1: My známe dočasnost, která trvala 40 let, nebo 20 let v nějakých otázkách, ale samozřejmě Francie je právní stát, tak je tam něco jako ústavní soud. Jo? A ústavní soud by mohl říct, prezidente, tady si to interpretoval špatně, tu ústavu. Nicméně tenhle ústavní soud, který je momentálně dneska v Paříži, tak ten víceméně je macronovský. Jo? Takže tam se nedá očekávat, že by s ním vedl nějakou válku. Navíc jsou tam taky lidi, kteří v podstatě možná i vnitřně věří tomu, že Le Penová je fašistka, jo? Což je naprosto samozřejmě směšný.
0: Tak o Marine Le Pen se mluví jako o národním sdružení, které by se mělo stát součástí frakce, která nově vznikla teď pod taktovkou Viktora Orbána a Andreje Babiše. Kdo další by tam mohl být? Protože musí tam být zastoupeno 7 států, zatím jsou 3. Napadl mě určitě slovenský Smer. Na co čeká slovenský Smer? Proč se nepřidal hned od začátku?
1: Tam je to, já bych jednak řekl, že to je dobře, že prostě Orbán s Babišem se pustili do nové frakce. To myslím, že je důležité a Jakkoliv jsem vlastně v minulosti Babišovi vyčítal, že není schopen nějakých odvážnějších politických tahů, že spíš tak nějak jako obchoduje, lavíruje, tak tohle je poměrně odvážný tah a je to správný tah a to, jak to vysvětlil, je podle mě přesvědčivé. Když říkal, nemůžeme zradit svůj program tím, že budeme u liberálů. V tom má pravdu, udělal dobře. No, Smer je v mnohem těžší situaci, ale, jo, protože Smer je přece jenom levicová strana. Jo. A to není ani Babiš, ani Orbán a už vůbec ne FPE z Rakouska. A právě ti partneři další, o nich se uvažuje. Občas se mluví o Le Penové, někdy se mluví o Salvínim z Itálie, někdy o Janšovi ze Slovenska. Žádný z nich z levicí nemá nic moc společného. Takže pro Smery by to byla trochu složitá situace, protože on se přece jenom na rozdíl od všech ostatních definuje levicově. Nicméně stejně si myslím, že Smer dělá určitou chybu v tom, že se snaží navrátit do té socialistické frakce, protože on by tam neměl být ze stejných důvodů, jako Orbán, jako Babiš řekl, že nebude u liberálů. Prostě účast v socialistické frakci pro voliče Smeru je jasná zrada. To je přesně ta frakce, která je federalistická, která zastává všechno to, co volič Smeru nechce. To je jednoduché, ale Smer má ještě jinou možnost a to je prostě frakce konzervativně levicová, která také vzniká, nebo minimálně se o ní jedná. Zára Wagenknechtová, Pět hvězd z Itálie, Naše hnutí stačilo. Jo? To zná, ty dávají dohromady tuhle frakci, kde by skutečně Směr měl být. To, že se rozhodl pro ty socialisty, uvidíme, ještě to snad není definitivní, ale pokud by tam skutečně skončil, tak bych to považoval teda za zásadní chybu vedení Roberta Fica.
0: Takže je možné, že tady uvidíme vznik další frakce.
1: Já si myslím, že je proto určitý potenciál a pokud by vznikly takovéhle dvě nové frakce, to znamená ta, řekněme, frakce zatím středoevropská, to znamená česko-slovensko-rakouská a pak ta konzervativně levicová, tak to si myslím, že by bylo skutečné obohacení Evropského parlamentu a znamenalo by to, že ty volby do Evropského parlamentu měly nějaký smysl. Pokud to totiž zase potáhne ten starý kartel těch tří velkých stran a přiberou do Holportu někoho, jako je Meloniová, která je schopná odhlasovat téměř cokoliv, co oni potřebují, tak ty volby žádný smysl neměly.
0: Co byste doporučil hnutí, tedy koalici, Motoristé sobě a Přísaze, která je překvapení voleb a která se usiluje o frakci ECR, kde je ODS?
1: Oni mají asi dvě možnosti. Samozřejmě jedna možnost je ta ECR, kde je ODS. Druhá možnost by byla právě ta frakce, kterou zakládá Babiš s Orbánem. Jo, já jsem to pochopil tak, že oni tuhle možnost zvažují. A myslím si zase, že pro stranu je to taky na jejich určitém politickém vyhodnocení. Jo. Pro mě základní problém evropských reformistů, konzervativců a reformistů, kde je ODS, polský PIS, právě Meloniová. Dneska řekl bych, že Meloniová je hlavní postava. Hlavní problém této frakce já považuji její naprosto nekritický atlantismus. To znamená, v době války na Ukrajině, která začala jako angloamerický projekt, tak do níž se zatáhla, do níž jsme se nechali zatáhnout, podporovat politiku Spojených států je pro Evropu zničující.
0: Vy jste někde řekl, že problém spatřujete ve vazalství. V čem to vazalství? To je to, o čem mluvíte, ta válka na Ukrajině a to, že podporujeme kroky Spojených států amerických?
1: To, že jsme se nechali zatáhnout do války, za níž my neseme obrovské náklady. Spojené státy celkem minimální. A Spojeným státům celkem vyhovuje, že Rusko je někde zaměstnáno. Že prostě ho mohou oslabovat. Nicméně především na úkor Ukrajinců, které to zničí, ale i na úkor Evropy, kterou to stojí obrovské peníze. Takže Američany to vychází dost levně a já myslím, že tuhle hru musíme skončit. A bohužel ta frakce, která se jmenuje Evropští reformátoři, konzervativci a reformátoři, to je vlastně akce, která je nejvíce proamerická v celém Evropském parlamentu. Takže mě samozřejmě nepřekvapuje, že tam sedí Alexandr Vondra, ten tam patří to k jeho dlouhodobému profilu. Ale jestli chtějí jít Motoristi a Přísahat tímto směrem, tak by si to také měli jako rozvážit, jestli tohle skutečně jejich voliči od nich očekávali.
0: Tak trochu cítím, že vy byste jim doporučil tu novou frakci.
1: Podívejte, já nejsem úplně jejich volič, ale přišlo by mi, že oni mají v sobě takový trochu ten protestní étos. A protestní étos dneska se mi pojí s tím, že ty věci by měly být dělat v Evropě zásadně jinak. A možná i bez toho poručnictví Spojených států amerických. Ale pokud to motoristi a zpřísaha vidí jinak, tak je to jejich volba samozřejmě.
0: Pojďme ještě za oceán. Určitě jste aspoň částečně shlédnul debatu Joe Biden versus Donald Trump. Kdo je jejím vítězem? Má vůbec vítěze?
1: Tak má jasného poraženého, tím je Joe Biden. Tam je vlastně zajímavý, že mně to přijde až takové absurdní, že my už několik let jsme konfrontováni s různými snímky a zprávami, že Joe Biden v podstatě nemá, mentálně nemá na výkon jedné z nejzodpovědnějších funkcí v dnešní světové politice. A jako by se muselo čekat, až bude ta debata, aby to všichni viděli, že ten král je nahý. No a ta debata to ukázala. To znamená, ta liberální média, progresivistická média, která určují mainstream, americký mainstream, deníky jako New York Times, CNN, se najednou vrhla na Bidena jako supy a říkají, ten by měl odstoupit, ten přece nemůže vyhrát volby. Víte, tam je ale paradoxní, že jakoby je netrápilo, že tenhle člověk je dnes v Bílém domě a má v rukách formálně ta nejdůležitější rozhodnutí. To znamená volby, to je, jim vadí, že nevyhraje volby, ale nevadí jim, že prostě sedí v Bílém domě. Ale to je, myslím, to nejdůležitější. Prostě ona ukázala mentální nekapacitu, mentální neschopnost Joea Bidena, ukázala Trumpa tak, jak ho asi známe, v podstatě tam nic moc překvapivého není.
0: Nepřišel vám umírněný trochu, že se přece jenom držel na úzdě?
1: Já myslím, že to byla určitá taktika. Protože on věděl, že prostě má před sebou skutečnou trosku. A ono prostě kopat do té trosky a šlapat po ní by mu nemuselo úplně pomoct. Takže on tím, že se tvářil státnicky, choval se státnicky, tak jako naopak ještě více vynikl. Kdežto kdyby šel do něj agresivně, tak by to mohlo vypadat tak dryáčnicky a toho nepotřebuje. On potřebuje vypadat jako státník. A vzhledem k tomu, že proti sobě neměl soupeře, tak on se nemusel pouštět do nějakých opravdu nějakých zvlášť agresivních manévrů. Já myslím, že to z tohohle hlediska to naladil dobře. I podle nějakých těch průzkumů se jeví jako úspěšnější debatér. Ale co je podstatnější, je podle mě to, že ta liberální média, která Bidena vytvořila, bez nich by on nikdy nemohl vyhrát volby, tak od něj dávají ruce pryč. To je prostě naprosto zásadní signál. A musím říct, že se i trochu divím Bidenovi, že do té debaty šel, protože pro mě to bylo všechno předvídatelné. Tam přece nebylo nic překvapivého. Když se podíváte, jak se prostě motal v Normandii, jak se motal v Itálii na G7, tak jako vás nepřekvapí, že v té debatě vyloženě neoslňoval.
0: Vy jste zmiňoval New York Times, ty napsali, že by měl vzdát tu kandidaturu a posloužit tak k své zemi. Myslíte, že k tomu nakonec dojde?
1: Já vám nevím. Já tohle je hrozně těžká otázka, protože skutečně to rozhodnutí je v jeho rukách.
0: A mělo by k tomu dojít?
1: To záleží, co chcete. Já v téhle chvíli vidím, když bych si přál, aby byl Trump poražen a vítězství demokratů, tak by k tomu dojít mělo. Ale já si to nepřeju. Prostě já vidím, že tahle ta administrativa, kterou je Biden nominální hlava, která ovšem nic nerozhoduje, to rozhoduje ta administrativa. Takže ty síly, které stojí za Bidenem, jsou odpovědné za tu válku na Ukrajině. Jsou odpovědné za spoustu dalších špatných věcí ve světě. Takže z mého hlediska jako středoevropana bych byl rád, kdyby v Bílém domě došlo k výměně. Ta výměna podle mě už těžko může být k horšímu, ale může být vlastně, může třeba nic nezměnit a nakonec to třeba může být ještě horší, ale aspoň je naděje, že se něco stane, ale pokračování toho, co tam je, si rozhodně nepřeju. Takže z mého hlediska středoevropského budu rád, když bude Biden kandidovat a když ho prostě potom Trump vykuchá v těch volbách. Jo? Takže z tohohle hlediska v pořádku, ale říkám si, samotného mě zaráží, že ty síly demokratů hlubokého státu nemají základní prostě instinkt sebezachování, jo? Že prostě tohohle nešťastníka nechají jít na ta jatka.
0: Tak a teď už s tím vlastně nic neudělají, pokud on sám tu kandidaturu nevzdá.
1: Oni mají problém, protože on samozřejmě díky té neustálé podpoře, kterou přes svou zjevnou neschopnost měl, tak vyhrál ty primárky, že jo, vyhrával primárky. A teď on už akorát zbývá, aby ten demokratický konvent, který se má někdy v srpnu sejít, tak aby posvětil tu jeho kandidaturu. Takže, a všichni říkají, že by se musel rozhodnout sám. Jeho klan, Bidenův klan, ho podporuje v tom, ano, aby kandidoval, ale to je zřejmý. Většinou, když máte právě nějaký klan, tak on bude podporovat hlavu klanu až do poslední chvíle, protože z toho mají prebendy. Jo. Takže samozřejmě tam jsou na ně nejrůznější kšefty navázaný, ten jeho syn je podařený dáreček. Že jo. Kdyby se tehdy před minulými volbami skutečně rozkryly aféry syna, tak by Joe Biden v Bílém domě nikdy nebyl. Jo, ale je tam víc takových vykuků a ty samozřejmě chtějí, aby prostě starý Joe to táhl co nejdéle, aby oni si mohli co nejdýl využívat tady těch všech privilegií. Takže já chápu, že Bidenův klan přesvědčuje, že je tím nejlepším prezidentem, co kdy v Americe byl.
0: Přesto se začalo spekulovat o tom, kdo by ho případně mohl nahradit, pokud by vzdal tu kandidaturu. V minulosti se spekulovalo o Michelle Obamové, bývalé první dámě. Měla by větší šanci?
1: Já vám nevím, no, protože Michelle Obamová totiž nemá ten dar, co má Barack Obama. Ono je to jako s Billem Clintonem a s Hillary, jo. Prostě ten Bill měl schopnost skutečně vytvořit si vztah s běžnými lidmi a měl obrovské charisma. Barack Obama úplně neměl takový ten prostě vztah s běžnými lidmi, ale měl fantastický charisma a byl brilantní rétor. Když to tam Michelle tohle nemá, tam má to jméno Obama. Jo, bez pochyby je to velmi schopná, inteligentní žena, ale to v politice nestačí. Takže já si myslím, že ona zatím neprokázala schopnost jako kdekoliv kandidovat, cokoliv dělat. Jo. To ta Hillary, ta aspoň měla senátorský křeslo, ale na prezidenta to nestačilo. Takže nedivím se tomu, když někde jsem slyšel, že to snad vyloučila. Jo. Takže to mě samozřejmě měla by na své straně určitou obrovskou devízu u demokratických voličů, a sice to, že je žena a že je černá, jo, což teda je obrovská devíza pro demokratické voliče. Ale ono to nakonec úplně nestačí, protože aby byl někdo prezident, tak musí trochu získat i část voličů z té druhé strany. A tyhle charakteristiky zas tak úplně neoslňují.
0: Mm-hmm. No ale když to porovnáte právě s tím Joe Bidenem a všechno, co jste o něm jakoby říkal, tak nemělo by to stačit?
1: Určitě by měla podle mě větší šanci než Joe Biden. Jo. Ale zase, já vlastně nevím, jaká ona je v těch debatách, jak ona působí na lidi. Jo. Ale vzhledem k tomu teda, co dneska představuje Joe Biden, já bych se možná troufl říct, že kdokoliv by možná byl, jako měl větší šanci. Jo. Protože ta zjevná neschopnost člověka zastávat funkci už dnes, nemluvě o tom další 4 roky, je něco, co by asi očekával bych, že by to voliče jako asi mělo odradit.
0: Další debata, tuším, bude někdy v září. Tak bude to hřebíček do rakve pomyslný, nebo se něco změní? Vím, je to křišťálové koule.
1: Já vám nevím, já si nedokážu představit, že by Joe Biden mohl být úspěšný v debatě proti Donaldu Trumpovi, ať je jakákoliv. Jo, protože pravidla té debaty se přece jenom dohadují, nemůžou si to Bidenovci jenom namalovat. Jo. Oni jim samozřejmě teď udělali ústupek, že třeba v této debatě platilo takové nezvyklé pravidlo, že když jeden mluví, tak druhý mu nemůže skočit do řeči, má vypnutý mikrofon. Což v těch politických debatách se často dělá, že se skáče do řeči. A to byl jasný ústupek Bidenovi, protože on samozřejmě, když měl ty své těžce připravené, těžce postavené věty a najednou by mu to někdo přerušil, tak by se mohl úplně ztratit. Jo. On by mohl zapomenout, kde je, a začal by se zmateně rozlížet, jak se mu občas stává. Takže tohle právě mu předtímhle ochránili tím, že mu Trump nemohl skočit do řeči. Ale Trump si řekl, že tohle může snést, že prostě jeho to tak nepoškozuje, ale je jasné, že kdyby ta pravidla byla až příliš pro toho Bidena, tak by zase Trumpův s tím nesouhlasil a nedokážu si představit, že by Biden mohl být úspěšný v jakékoliv debatě s Donaldem Trumpem, přesně řečeno, ani v podstatě s žádným jiným americkým politikem.
0: Poslední otázka na vás, protože minule, když jste byl hostem XTV, tak jste řešil svůj případný návrat do Ústavu mezinárodních vztahů, odkud jste byl nezákonně propuštěn. Tak jak to vypadá s vaším návratem?
1: Tak já myslím, už tam došlo vývoji. Já jsem se setkal s novým ředitelem, to je někdo jiný než ten, který mě tehdy propustil. On mě seznámil s tou poměrně složitou situací v Ústavu mezinárodních vztahů, tak jsme se dohodli, že za v podstatě nějaké odstupné, které jsem považoval za adekvátní, že s tou institucí nakonec se rozloučím. Jo. Musím říct, že ona je skutečně v situaci, kdy ta moje přítomnost tam by asi k ničemu moc dobrému nevedla a já v podstatě, když se mnou jedná v Lídni, tak jsem schopen se víceméně dohodnout s lidmi.
0: A jste spokojen za tu dohodu?
1: Já jsem s tou dohodou spokojen.
0: Já jsem spokojená, že jste dnes přišel do XTV. Moc děkuju a budu se těšit na příště.
1: Díky, také se budu těšit.
0: Profesor Petr Drulák byl naším hostem.
2: Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomývé živobytí. Pak vyjdeš do parku a celou noc se touláš noční opavou a opájíš se představou, jaké to bude v ráji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukonče ten nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukonče ten nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku ve Valtické, poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukonče ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukonče ten nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venči dostat, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukonče ten nástup, dveře se zavírají.
3: Posloucháte Radio Xaver, Xaver Radio.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Končí sociální demokracie?
3: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohle to nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc, než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
2: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme schodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. Tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu macinkovci?
3: Tak já zaprvé k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž byste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořád na Férovku, já jsem Petr Holes a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím a dneska možná překvapím, protože se jdu dívat úplně jiným pohledem.
1: No, dneska máme velký detox. Slíbili jsme si i sami sobě, že si dáme detox od Petra Fialy. Dneska se ani nebudeme pouštět potlesk, to jsme si užili minule. A zaměříme se na opozici, protože... Určitě opozice prostě bude chtít se dostat k moci po příštích volbách. Příští rok budeme mít eurovolby, které si myslím, že budou takovou rozsvičkou před krajskými volbami a hlavně sněmovními volbami v roce 2025.
2: Myslím si, že si zažijeme takovou malou Británii, že v podstatě uvidíme, jak Britové prožívali eurovolby, dokud byli v Unii, protože to vždycky byly nejbouřlivější kampaně, všechno bylo povoleno a veškerý politický marketing neznal hranic, protože se prostě mohli vynadávat na Evropu a zkoušeli si spoustu technik, které potom používali v dalších kampaních, anebo je zavrhli, protože prostě na ty Angličany, Velšany, Skoty a Severní Iry nakonec nefungovaly. Takže jo, pokud někdo má rád, jako, tak se říká, takovou bojovku hrou a miluje politické kampaně a miluje takový jako neortodoxní slovník a jak se říká, takovou tu arénu vše povoleno, tak ať se těší, protože příští rok to bude zvláště na jaře a zvláště v eurovolbách.
1: No vypukne masakr. Vlastně ono u těch eurovoleb je zajímavý, jak to vychází do těch národních voleb různě, protože to v Evropě mají symbolicky pětiletku, my máme politickou čtyřletku funkční, takže v tomhletom se to sejde volebně zajímavě. A
2: bude co bilancovat?
1: To určitě. A no hlavně pro opozici bude výhoda, že si myslím, ty eurovolby, že se konečně, nebo v těch příštích eurovolbách se prostě bude bojovat o udržení normálního tradičního života. A myslím si, že i národní demokracie versus unijní technokracie a že to už to bude o to zajímavější a palčivější v tom, že spousta těch důležitých přelomových věcí, které vlastně přicházejí, nebo které symbolizuje Evropská unie dneska a Brusel nenáviděný, tak už se nás bytostně dotýkají, už to není žádná vzdálená budoucnost, ale zákaz spalovacích motorů, už máme termín, za chvíli zateplování domů povinný, pomalu zákaz grilování a tak dál.
2: Už se řeší kotle na uhlí, takže v podstatě už to jde opravdu, jak se říká, nám pomalu do lednice. Jo. Já si dovedu představit, že to bude souboj volebních letáků, kdy to nebudou letáky typu změníme tohle, zasadíme se o to, ale že vám opravdu přijde něco, co jsme zvyklí sledovat a pan ministr Nekula, kterého touto cestou zdravím, nám doporučuje sledovat pouze to, takže já jsem se zaměřil teďka na nákupní letáky, pokouším se z toho najít ten sport. No ale myslím si, že to bude dobrá průprava, protože můj odhad je, že pokud budeme fakt kopírovat strategie některých zemí, kde opravdu ty evropské volby jsou vždycky taková jedna velká repélie a jedno velké referendum o tom daném kabinetu a o spokojenosti, respektive o nespokojenosti s poměry, tak tam v podstatě začne chodit něco a teď si doplňte jakoukoliv značku vašeho oblíbeného obchoďáčku a ještě oblíbenějšího nákupního letáku, kde prostě bude tentokrát jenom naboucháno to, že tam budete mít autíčko, budete tam mít práci, budete tam mít cestu do práce, budete tam mít, co se budou vaše dítka učit ve škole, budete tam mít, jestli budete moci ještě topit uhlím nebo nebudete moci topit uhlím, budete tam mít spoustu věcí, které se budou dotýkat vašeho jakoby ekonomického, právního a sociálního života. No a samozřejmě, jako vždycky nakonec, tak trochu kultury, takže bude tam i pár takových těch identitárních témat. Takže myslím si, že to bude fakt jako jeden velký boj.

0: Toto doporučuji, cvičte slovy ministra Nekuly.
1: No, počkejte, na letáku bude chodit i Nekulův varovný prst, ne? Bez něj nic nejde.
0: No tak ten já používám, tím si naslinuju.
1: No, řekněme, že dnešním tématem teda je, jestli opozice maká dost slovy Andreje Babiše a jestli může vyhrát příští volby. A kdo
0: vlastně dneska ta opozice?
1: Ano, jako předskok eurovolby, pak hned krajské volby a potom hlavně ty hlavní sněmovní volby. Protože už tady vidíme první salvo, kdy vlastně Andrej Babiš, šéf ANO a expremiér, který se na eurovolby velmi chystá, slibuje velkou vlasteneckou kampaň, což bude velká vlastenecká válka, jak známe jeho mobilizační schopnosti a schopnosti dělat mediální titulky. Tak už vlastně zatočil kormidlem a ANO se bude prezentovat jako eurokonzervativní strana, což řekněme bude nějaký eurorealismus a la tradiční ODS kdysi. Vidíme tady nové rozvržení sil mocenské v ANO, je tady triumvirát Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček a vlastně ANO má stínovou vládu. Do toho vidíme novou entitu mimosněmovní, což je Hnutí pro Jindřicha Rajchla, jestli dokáže se dostat někam výš než nějaká 2-3%, která mu teď přisuzují průzkumy. Je tady samozřejmě SPD a její případná volební koalice s Trikolorou, což by taky znamenalo posílení opozice. No a pak samozřejmě ČSSD se bude chtít nějak znovu našlápnout na zpáteční cestu do sněmovny. Jsou tady komunisti, tam je hlavně viditelná jejich šéfka Kateřina Konečná v té europolitice.
0: To je v podstatě chybí strana.
1: Takže to určitě to budou zajímavé volby a problém pro vládu si myslím je ten, že ona bude tentokrát mít tu tvář Bruselu převážně, protože viděli jsme, co se stalo za předsednictví Česka. Byl zákaz spalovacích motorů, i když premiér Fiala sliboval za mě nikdy, což už pro ně je tak příznačný. No jak říkal ministr spravedlnosti Pavel Blažek, Petr Fiala nelhal, jenom říkal věci, které nemohl udělat, které nemohl splnit.
0: Což je ideální pozici premiéra.
1: To je krásná nová definice lhaní. Politici rádi říkají, nemluví pravdu, když nechtí říct, on lže. A teď máme novou definici blažkovskou lhaní.
0: Nový rozměr nepravdy.
1: Pojďme začít hnutím ANO, nejsilnější opoziční stranou a vlastně nejsilnější stranou ve sněmovně, protože ANO má vlastně o poslance víc než premiérská trojkoalice spolu.
0: No, měla. Teďka
1: nebo
0: to
1: měla,
0: začíná,
1: teď už vlastně je to vlastně stejně, teď je to vyrovnaný
0: s odchodem Ivo Vondráka. Poslanec Vondrák.
1: S vondrákovskou otočkou.
0: Tak. A věřte mi, že to bude nakonec nejlojálnější poslanec ODS.
1: To je
0: můj odhad. Vím, že jsme se tady o tom xkrát bavili a došlo k tomu. Taky se to v něm nějak podcastově asi propsalo a vlastně dneska už slíbil bezvýhradnou podporu návrhům vlády, protože podle něj mají logiku, jsou nutné, jsou nepopulistické, takže prostě těch x let, kdy byl hnutí ANO, ve vládním hnutí ANO, něco reprezentoval i v tom Moravskoslezském kraji, něco doreprezentovává ještě jako hejtman v Moravskoslezském kraji, tak je teďka smyto a bude to reformátor.
1: On vymazal svoji vlastní minulost, jako to dělají totalitní režimy. Prostě všechno by mělo být zapomenuto. Ivo Vondrák, řekněme, nikdy nebyl politikem ANO, ať jsme féroví, ne?
0: Já si myslím, že on taky přemýšlí, co dělal posledních 7 let, ale nemůže si rozpomenout, ale bylo to prostě nějaký období hledání. No každopádně, jak se říká, srovnal řady. Ono vidíme u daňového balíčku, si myslím, že nakonec bude mnohem víc nespokojenců, spíše u Pirátů a spíše u částečně Starostů a Lidovců, než nakonec u Občanských demokratů a Ivo Vondráka. Takže on ten jeden hlas tu Ameriku, jak se říká, neudělá, mocensky to nepřevrátí. Možná by kuriozně se Občanským demokratům hodil na začátku, protože by to samozřejmě mělo obrovskou symboliku, protože by byli rovnou ti, kteří jsou naroveň tomu největšímu opozičnímu vyzývateli Andreji Babišovi. Ale bude tady hodně zajímavý předpoklad, protože my vlastně všichni očekáváme, že to bude starý dobrý Andrej Babiš, to znamená i se svými nešvary, to znamená bouchne do toho, opře se a v podstatě ho bude všude plno, republiku projede 3x nejméně. Jen je tady nová okolnost a to je to jeho lakování na konzervativno. Já samozřejmě částečně rozumím tomu, že loví a uvažuje tu strategii, piluje optikou příštích voleb evropských a krajských, kamž prostě chodí méně voleb, méně voličů, voličů, kteří se spíše jakoby politikou nějaký dlouhodobě sledují, mají na ní hotovější názor, jsou to lidé, dejme tomu, jakoby aktivnějšího typu a je jedno, jestli to je malý živnostník, nebo to je místní člověk, který se prostě věnuje svému okolí, nebo něco rozvíjí, nebo je to řídící zaměstnanec. Prostě obecně jsou to jako lidé trošku energičtějšího rázu. A pak jsou to lidé, kteří jako hodně žijou politikou a můžou být roztleskávači vlády, roztleskávači opozice, anebo naopak jako ultraprotestně naladění, ale prostě politika je jim vším. A asi chápu, že úvaha Andreje Babiše a hnutí ANO je jí cestou, že typu tak se posuneme směrem těmto lidem. Jen jsem trochu překvapen, že na to jde hodně jako ideově, že tomu dává hnedka nálepku konzervativní, což uznávám v českém prostředí zní lépe a voliči to kvitují více a s větší ochotou, než být liberální, to vždycky bylo sprosté slovo a je čím dál víc, protože samozřejmě liberálové začnou okamžitě sekat, kdo je co a co to znamená. Ale řeknu to jinak. Myslím si, že kdyby to pojal tak, že vlastně bojuje spíš jakoby za ten český životní styl a optikou třeba mých oblíbených Dánů, tak jsme to tady trošku načali, typu za to naše grilování, za naše česká auta, za naše české fabriky, za to, aby jsme nedotovali spoustu jakoby projektů pro projekty ve jménu klimatické ofenzívy, která stejně nemá vůbec žádný účel a aby jsme to čím dál více platili za české namísto za národní, tak si myslím, že zkrátka to by bylo mnohem účinnější. Kdyby to prostě pojal jako boj opravdu za české životní hodnoty a životní styl, tak si myslím, že to bude fungovat mnohem více, protože se bojím, nebo bojím, já se bát nemusím, já to mám analyzovat, ale myslím si, že to prostě část těch jeho voličů, které nabudil v minulých letech a nabudil prezidentskou kandidaturou, tak to může odradit, protože oni přesně, jestli něco měli rádi na Andreji Babišovi, že jakoby nevytvářel ideologii, nenálepkoval se a měl to jakoby hodně prakticistně nastavené.
1: No já si myslím, že tenhle ten úkrok jeho je chytrý, že vlastně on tím, že se přihlásil k nějakému eurokonzervatismu, tomu dal nálepku a že bude muset následovat ta praktická část, kdy vlastně to lidem převede tady tu ideologii, nebo ideologii, řekněme, ideovou nálepku do praktického vysvětlení přesně, což jsou zákaz aut se spalovacími motory, zákaz grilování, prostě zákazy. A vlastně
0: jinak nebojte, zatím se ještě grilovat může, jo? Aby jsme vás neděsili.
1: Pro mě je to velký téma, my grilujeme furt.
0: Pro jistotu grilujte teďka raději dvojnásob, ať si nagrilem dopředu.
1: Prostě to, co se na nás hne ve jménu ekošílenství a to má tvář hlavně Brusel.
0: Často bez
1: Brusel.
0: Výsledku, jo, to je to nejhorší.
1: Jestli něco, nebo Andrej Babiš bude muset znovu prokázat, že umí kampaně, ale ještě pojďme říct vlastně, v jaký jsme teď situaci zhruba politický. Ze všech posledních průzkumů vychází trochu posílené ANO. Řekněme, že SPD zastavilo nějaký lehký pád a je možná lehce pod volebním ziskem posledním.
0: Je pravda, že ti, co chtěli prostě utéct, jak se říká, k prezidentskému kandidátovi Andreji Babišovi, utekli, případně k reprezentantům PRO a některým dalším subjektům. Takže teďka v podstatě si myslím, že SPD je, dá se říct, na svém.
1: Pak tady vidíme ČSSD a komunisty, kteří jsou, taky vychází v těch průzkumech různě v rámci statistické chyby, někdy zvlášť ČSSD se ocitne nad 5% lehce, ale pořád víceméně zůstává pod volitelností.
0: Problém je, že tam, ale my se k tomu dostaneme, že tam prostě chybí ten obsah.
1: Tam,
0: že
1: jako, a lídr, a hlavně velký lídr, který
0: že to je zatím jako hodně salonní uvažování a hodně viděno Prahou, namísto toho, aby to bylo třeba viděno Litoměřici, Děčínem, Žďárem nad Sázavou, Hodonínem. Jo, prostě tohleto ta sociální demokracie si zakázala, ale vím, že na ně dojde. Dojde
1: no
0: řeč.
1: Je tam ještě už zmíněné pro Jindřicha Reichla, kterému poslední dva průzkumy od Kantaru změřili 2-3%, takže už je měřitelné, ale samozřejmě bude to případně muset vytáhnout Jindřich Reichl někam výš.
0: A pak vlastně Přísaha a Strana zelených.
1: Přísaha a Strana zelených. Ale to jsou čísla. Já bych ještě zmínil ten poslední průzkum Kantaru, který si myslím, že může být zlomový v trendu, a sice to, že ukázal, že vlastně poprvé výrazněji odcházejí nebo utíkají voliči od vlády a že utíkají k hnutí ANO, což může značit, a ty důvody jsou to, o čem se tady bavíme ve Férovce často, prostě lidi jsou šokovaní vládní neschopností, arogancí a nefunkčností. Takže tohle může být nový trend, který může opozici a hlavně ANO nahrát v těch nadcházejících volbách. My jsme zmiňovali tu ideovou nálepku konzervatismu, kterou si teď vlastně, řekněme, nazdílelo, řečeno pirátsky, ANO od někdejší ODS, protože to byla ODS, která dokázala vyhrávat eurovolby s tím konzervativním nebo realistickým přístupem k Evropě.
0: Mě to v podstatě připomíná ty první evropské, které byly v České republice, kdy vlastně nastoupila ODSka, nastoupila se zahradilovským programem a mám pocit, že ta témata jsou jako hodně podobná, jo? Že pro mě je to takový jako hodně deja vu, ale přesně tam je ten problém, aby to Andrej Babiš dokázal vysvětlit i těm, kteří jsou jakoby opakovaně zklamáváni a už jednou provždy zklamáni z občanských demokratů. Kdy prostě kuriozně pro ně i to typu, to bylo období končícího Václava Klauze, Jana Zahradila, Evžena Tošenovského a těchto jmén začínajícího Mirka Topolánka a vidíte, a tam už jako naskočí okamžitě u některých chmury, tak aby vlastně tohle dovedli převést. Jo. Proto si myslím, že právě jako to hledání toho takového, a omlouvám se za ten příměr, ale jakoby baťovského uvažování o politice, to znamená, proč, když mý konkurenti si tady rozdělili ideologie, kterým tady nikdo nevěří, protože politici je nenaplňují a často se chovají přesně opačně, než hlásá jejich jakoby domovská nebo plameně hájená ideologie, tak proč si vlastně něco takového brát, když přesně lidé řeknou, jsou tady problémy, hledáme jejich řešení, oceňujeme prakticistní, pragmatické uvažování, realistické uvažování o světě a něco jako levicové, pravicové, tady prostě často nadávkou, protože se opravdu sparodovalo často těmi politiky samými. Proto právě pro mě překvapení, že vlastně najednou Andrej Babiš, který tomuhle u mě proplouval, jeho voliči to kvitovali, nepotřebovali to, tak proč vlastně najednou teďka to objevuje, proč kuriozně teďka čte konzervatismus od Petra Fialy. Nevím, jestli ho chce chytat za slovo, je to možné, ale vůbec si nejsem jist, že je na to ta doba a že lidé vlastně očekávají nějaké jako intelektuální soutěžení o nějakou nadstavbu, systém, teorii, ale že si spíš myslím, že to bude prostě takovéto typu jděte udržet, co se ještě udržet dá. A teď by přesně ta hra, s kým to budete dělat. Jestli to budete dělat s Poláky, Beneluxem, nebo si přiberete Itali, nebo si přiberete Orbánovce. Jo, to si myslím, že bude taky jako jedno velké licitování. Já furt mám pocit, že jako nejlépe funguje takový ten rakouský způsob kampaně. To znamená, aniž bych to snižoval, protože funguje velmi dobře, prostě takový ten sedlácký. Opravdu konkrétní, tematický, hodně patrioticky naladěný, spíš při zemi a hodně vedený optikou jako toho svého domova, toho jakoby Rakouska, rakouské kuchyně, rakouských hodnot, rakouského životního stylu a samozřejmě vždycky trochu protiněmecky a protislovansky.
1: No,
0: my v tom s jiným jazykem, ale mentalitou často velmi podobní. Jo. Dejte si tam protiněmecký osten a protibruselský, Rakušané ho mají úplně stejně. A dejte si tam občas protipolský, případně proti jakoby zahraniční a je to úplně stejné. Jo.
1: No já vlastně na to vidím docela řekl bych chytrou mediální politiku v tom, že Andrej Babiš potřeboval prostě dát tomu nějakou barvu do začátku a nechtěl, aby okamžitě z něj dělali populistu a extrémistu, tak tomu dal nálepku konzervatismus, což není jak pejorativní nebo handlivý slovo, dlouho bylo přesně spojovaný s ODS a většina lidí v každé zemi vyplývá z průzkumu, kde jsou sociokulturně spíš konzervativní. Takže myslím, že to je sázka na tuhle nálepku a všimněte si, že v těch rozhovorech, který Andrej Babiš teď dal v poslední době velký seznamu, který ho chytli někde ve vlaku, takže už ho udolali před tím Mladé frontě dnes, tak on tam vykopne konzervatismus a současně s tou udělá titulky vyženeme ekošílence z europarlamentu a tak dál, čili on vlastně dá tomu takovou hezkou nálepku, ale pod tím už přesně jede ty praktický témata, který si myslím i já kolem sebe vlastně vidím poprvé lidi, kteří nikdy neváhali v tom referendu o našem členství v Evropské unii hodit ANO, tak teď vlastně říká, já vůbec nevím, jak bych v případném referendu volil, protože Evropská unie se za těch posledních téměř 20 let strašně změnila A já vlastně Evropskou unii vnímám už jako ohrožení našich národních zájmů a vůbec identity. A to nejsou lidi, kteří by si neuvědomovali, že se samozřejmě svět a život nemění. Ale to, že se centrum moci vlastně přesouvá bez jejich svolení do Bruselu, kam si mimo jejich moc a dosah, a už to chápou jako ohrožení.
0: Že už na tu peněženku nejsou jenom v úvozovkách oni a stát, respektive oni, manželky a stát, ale že se tam začíná dokonce i před manželky a před stát vkrádat Evropská unie, která podrží tu peněženku, proklepe, odsype a pak vám vrátí obal.
1: Proto si myslím, že tohle, když se to uchopí chytře v kampani a mediálně, že to může fungovat a že vládní, že tady bude vlastně tábor opoziční, to je jasný, ti hlavně ANO, SPD s Trikolorou případně a pro pojedou určitě takovouhle kampaň.
0: Ne, protože máte pravdu, že vlastně kuriozně i SPD tou Trikolorou se mírně posouvá, jakoby řeklo by se víc ke středu, k takové té jakoby takovému tomu salonnějšímu naštvání a jakoby standardnějšímu programu. Jo, je pravda, že já trošičku si říkám, že jak Andrej Babiš rád ty věci promýšlí opravdu optikou marketingu a toho typu chytit lidi za nos a hlavně média, tak přesně počítám, že prostě přijde pak s určitými názory. První, kteří ho už z principu zkritizují za cokoliv i za dobrý den, tak začnou, že to je demagogie, populismus, radikalismus, xenofobie a podle mě on tam bude říkat Petr Fiala, stránka 37, Petr Fiala, stránka 132. Jo, že rozumím, že jako chce podle mě tohle chytit, jo, zapače si. Druhá věc je, že a to jsme si slíbili, že Petra Fialu necháme nejméně na týden, ale já bych mu dal měsíc klidu.
1: Jak řeknete, vyslovíte jméno Petr Fiala, pouštím potlesk.
0: Dobře, paráda. Já taky o tím v podstatě prosím o ten potlesk. Protože s tím, jak začnete, já toho Fialu fakt chápu, s tím, jak začnete, tak opravdu to už neumíte vypnout.
1: Nejde skončit.
0: A myslím si, že v podstatě teďka jakoby je tak přefialováno, že kuriozně i vlastně největšímu kritikovi Petra Fialy se může stát, že lidi řeknou, ale mě už vadíš i ty, protože vlastně mluvíš furt o tom Fialovi. Takže já si Petra Fialu taky zakazuju, ať si mě náhodou někdo teďka nevytípne, protože pravda je, že tam je spoustu ještě dalších žabáků a docela s váma chci rozebrat, jestli jsou to žabáci na prameni, anebo jsou to naopak svěží žáby v rozcviku připravené skočit a udělat velký volební skok. Jo. Ale máte pravdu, že jako obecně bude tam přerváno. Prostě letos nebo příští rok je to zvláštní, že se zatím, že by se řeklo, že to bude velký návrat a boj o přízeň levice na levicových tématech, na sociálně ekonomických potřebách a řekněme tomu v úzovkách jakoby na lékárničce, lednici, elektroměru, vodoměru a tak dál. Ale ono to zatím vypadá na jednu obrovskou přetlačovanou vlastně v tom, jakoby někdo by řekl nacionalistickém, někdo patriotickém, někdo teda dejme tomu tom konzervativně tradicionalistickém proudu, že to bude hodně zajímavé, jo? Že vlastně vy půjdete a tak trošku to bude takový politický jarmark, kde vás budou furt utloukat nějakou jako tradicí a bojem za českou identitu a bojem proti Bruselu. Takže bude hodně zajímavé sledovat, jak vlastně si na to najde odpověď Andrej Babiš, jako odpověď si na to najde Tomio Okamura, případně Robert Šlachta, Kateřina Konečná, ale nakonec i ten Michal Šmarda, protože vlastně mám pocit, že i vlastně ta sociální demokracie kuriozně na to hledá spíše jakoby pravicový slovník, než jako nějakou v úzovkách autentickou levicovou abecedu. Jo. A vypadá to, že vlastně nakonec i ten Jindřich Reichl má asi úvahu, že bude se pokoušet být tím nejradikálnějším a tak trošku mám z něj pocit, že se vlastně pokusí zabrat to místo, které si tak trochu pro sebe rezervovala Kateřina Konečná. To znamená, řekli bychom jakoby radikálně slovník nacionální levice. Jo? Nebo ještě to vrátím jinak, něco jako jsme měli národní socialisty ve své době za první republiky, to je velký rozdíl od všech těch nacionalismů a národních socialismů, které byly za našimi hranicemi. To znamená v podstatě konzervativní levicový slovník se vším všudy, kdy jakoby se bojuje za nižší příjmovou, ochuzenou střední příjmovou a do toho se kombinují ta konzervativní hesla. Jo, já sám, když jsem si dělal takové titulky, tak jsem si říkal, že vlastně tady máme kuriozně takové soužití, kdy na jedné straně máme stranu zelených, která čeká a vyčkává a mlčí a čeká na ty dobré časy. A pak tady máme hnutí pro, které z mého pohledu čeká na ty horší časy a chce to uchopit a dát na to odpověď. Jo. U přísahy, u komunistů mám jeden velký otazník, že tam si myslím, že tam se teprve vlastně ta strategie bude ladit, jak dál, s kým, jakou formou, protože tam si myslím, že je problém v těch podvozcích. Když jsem si jako říkal u sociální demokracie, co si z toho zatím odnes, tak jsem si říkal kuriozně, to je strana zelených 2.0, se vším všudy, protože když máte ten slovník a ty argumenty, které se objevovaly, tak určití miliardáři jsou fajn, když jsou sponzoři, prezident je fajn, ať podepisuje jakýkoliv zákon, jen protože je to prezident, který jakoby dá všem prostor a vlastně do toho systému moc nevstupuje, což mě hodně zaujalo, že vlastně může být argument, máme nejvyššího úředníka, buďme rádi, čili mise sociální demokracie je splněna, tak to nakonec pan Šmarda teďka říkal v posledních rozhovorech, že vlastně mu je úplně jedno, jestli podepisuje levicové nebo pravicové zákony, jen když za prvé zákony podepisuje a za druhé vlastně nevstupuje do toho systému. A vlastně i ta témata další, jakoby takzvaně sociálně demokratická pro další měsíce, jako zněla, jak kdyby to byla fakt stínová parta lidí, kteří opravdu si připravují do garáže pětikoalice.
1: Já jsem ten rozhovor s Michalem Šmardou četl a vlastně jsem nepochopil, pro koho přesně on chce být, proč by ho někdo měl volit, protože on zkouší být jako všude a nikde. Navíc, řekněme si, není to lídr na celostátní úrovni, prostě on to v sobě nemá, on je úspěšný starosta asi oblíbený, ale tohleto, když ho srovnáte s Jiřím Paroubkem, no s Milošem Zemanem, tak prostě tam to není. A vidíme tady...
0: Je zvláštní, že vlastně neuchopí ani ta starostenská témata, protože si řeknete, tam toho dneska je takových příležitostí. A jestli vám někde, a výzkumy to potvrzují, erodují voliči, tak u starostů a nezávislých. A ty se pohlíží po něčem podobném, jo? Ty nechtějí úplně změnit, jak se říká, volební azimuty. No a Michal Šmarda mi nabízí prostě takovou jako velkolepou nějakou ideovou jako inženýrskou politiku, která vlastně je postavená jenom na tom, že to je hala, skrze kterou neprší a je úplně jedno, jestli v té hale hladovíte a nebo máte dobrý životní standard a bylo vás tam jako suveréna, protože prostě za to platíte. Takže v tom je to jako hodně zvláštní, jo, že mám pocit, že dneska jsou vlastně kuriozně razantnější piráti než mimo sněmovní opozice v podobě třeba ty sociální demokracie.
1: A hlavně vidíme, že Michal Šmarda vlastně koketuje se směrem, který ČSSD pomohl i vyprovodit ze sněmovny a prostě ty úkroky k té městský, liberálnější a progresivnější levici pro ČSSD, prostě tak, jak je u nás sociální demokracie tradičně založená, nefungovaly a vždycky spíš škodily a ještě nevýrazný lídr k tomu a plus ještě další hnutí a strany, které vlastně tu tradiční sociálně demokratickou agendu dokážou lidem prezentovat líp, tak si myslím, že je neštěstí pro tu stranu. No, Michal Šmarda podpora Danuše Nerudové v prezidentské volbě, toho byla úplně důkazem.
0: No a nakonec Petra Pavla, že jo, spravedlivé důchody, spravedlivé daně a žádné zásahy privatizačního rázu nebo nadstandardu ve zdravotnictví. No tak si to přeložme do toho, co nám teďka vzkazují předáci vlády a vládní koalice. Jsem prostě na to hodně zvědavý, jo? Že musím říct, že jako obdivuju jeho blahovolnost a jeho takovou pohodu, že pokud jako levicový volič si řekne, tak na jednu stranu měl jsem tady předáka odborářů prezidentského kandidáta, kterého nakonec zachránil významný podnikatel a sponzor ODS a dal podporu Danuši Nerudové, která teďka podporuje některé problematické nápady, podporuje i teda spoustu jako solidních, ale řadu i problematických a je tak trochu mluvčím za vládní koalici v oblasti balíčku, v oblasti důchodových dílčích změn a osekávání důchodového standardu, no tak to musí být první šok, no a pak když slyšíte a když se teda pootočí a řekne, tak si poslechnu teda nového lídra, nové levice, sociální demokracie, který mu řekne, hele, je to v pohodě, jen když máme instituce, které šlapou a fungují, takže prostě když si rozsvítí, zhasnou a vypadne z nich podpis, tak vlastně to má stačit. No, myslím si, že jako je tady spousta levicových sirotků a bude zajímavé, po kom se poohlídnou.
1: No, on je zajímavý vlastně, že mediálně má větší viditelnost než současný šéf ČSSD Šmarda, Jiří Paroubek, bývalý premiér a šéf sociálních demokratů, anebo Vladimír Špidla, což je vlastně, když řeknu trošku pravěk, to je 20 let zpátky, tak to myslím o té straně říká vše, ona teď má, čeká jí volební sněm.
0: Vždyť si vemte, že Jana Maláčová utekla k odborům, co si o ty partě myslet, no?
1: A vlastně vidíme, že ČSSD jakoby se s odbory rozešla, což bylo vlastně, to byla její silná vazba, že se mohla opřít o tuhletu mnoha statisícovou armádu, ale to už není taky.
0: Vlastně... Ne, řeknu vám, že jsem překvapený, že vlastně mnohem víc vlastně s odbory pracuje Kateřina Konečná, Jindřich Reichl, zkusil si to Andrej Babiš, myslím si, že teda dostal na Bančino a pochopil, že tudy cesta nevede, že spíš musí být opravdu vyzývatelem premiéra a jakoby toho establishmentu jako celku, ale vlastně jasně Michal Šmarda tam byl, ale jenom tam byl, jo, že vlastně myslím si, že nějak jako úplně přeskočil tu etapu, že jak kdyby teďka opravdu byl ve sněmovně a byl tam proto, že přijde na zasedání a vhodně zvedne ruku.
1: No ono vlastně, Michala Šmardu supluje Jindřich Reichl, který jste teď zmínil, on vlastně jedná přímo s odboráři, ale ne přes jejich šéfa Josefa Středulu, ale jedná s těmi jednotlivými předáky za ty odborové svazy a chce se s nimi podílet na té generální stávce případně, kterou by doplnila ještě nějaká demonstrace, aby měl viditelnost, protože on říká, že vlastně Josef Středula je marný, že se jenom snaží zachránit po tom fiasku s prezidentskou volbou, že případně hrozí to, že se bojí, že bude chtít něco případně zobchodovat z vládu Petra Fialy nějaký ústupek a odboráři a Jindřich Reichl prostě chtějí ten radikální požadavek konec vlády. Takže tam vidíme, že to místo, to vákuum, prostě samozřejmě, tak jak to vždycky je, někdo rychle zaplnil, Jindřich Reichl pochopil, že tam byla vyklizená pozice tradiční. No, pojďme ještě do sněmovny, protože tady máme SPD, která podepsala memorandum o případné volební spolupráci s Trikolorou, která má nějaká, řekněme taky, do 3 % hlasů z průzkumu a potvrdila to vlastně i v těch posledních sněmovních volbách. Tam by mohlo dojít k jistému posílení. Já často od lidí slyším, jakože tahle opozice je nějak méně viditelná, že jakoby nemakala a tak. Můj argument na to je, že se určitě snaží, ale že je tady nová mediální realita. A oni to srovnávají s tím, jak byl viditelný opoblok dnešní pětikoaliční vláda hlavně v těch posledních letech před volbami a hlavně za covidu, kdy vlastně to expoze mediální bylo téměř pro ně větší než pro vládu, která z principu vždycky měla mít větší prostor v médiích, protože má zodpovědnost. A po volbách se to samozřejmě obrátilo. Vidíme, že média převážně stále drží vládu a opozice má problémy se tam dostat. Takže to je moje odpověď na to, proč vlastně je méně viditelná, než to bylo před volbami s opoblokem Petra Fialy.
0: Plus druhá věc je, ono se to hodně posunulo i tím, že vlastně, když se podíváte, tak dneska spousta těch opozičních subjektů si de facto vede své vlastní televize a svá vlastní v úzovkách audia, protože pochopili, že prostě velká část toho publika se přesunula tam a chce ty informace napřímo, vnímá to hodně partnersky. Ona se tam teda mimochodem posunula i velká část jakoby těch vládních představitelů, že taky komunikuje spoustu věcí fakt po své linii. Má to pod kontrolou, že jo? V podstatě si dělá tu dramaturgii sama, nastoluje si ta témata. Takže on ten problém nebo ten spor je i takový jako hodně stínový. Plus ono taky souvisí s tím, že vlastně úplně vypadl jako ten politický souboj, jo? Protože média spoustu témat jakoby úplně vytlačila mimo zorný úhel diváků, čtenářů, zájemců s odůvodněním, no ono to je moc konfliktní, ono by nám to čeřilo vody, ono by to kazilo jakoby takovou tu dobrou ekonomickou, geopolitickou náladu, takže pak vlastně nastává situace, že vlastně nastupují čistě pseudohádky. Jo, které vidíte, že často nebaví ani ty vlastně ty zúčastněné. Jak ty zástupce opozice, tak často ani té vlády, protože vláda často nevysvětluje ani ta jako nejúhlavnější, řeklo by se úplně nejfatálnější témata, která jim můžou stát existenci a fungování. Takže máte pravdu, že ono vlastně tak zvláštně se jako pustil takový pološero, jako by ten ring se nuceně rozehnal A teď se vlastně všichni tváří, že jako ta velká politika vlastně není, že to je o takový ty průběžný, drobný práci, takový ty každodennosti, což samozřejmě velkou část toho diváctva nebaví a ta se stáhla do takového vnitřního disentu. Takže právě proto si myslím, že i ty evropské volby budou hodně divoké tím, že si myslím, že tentokrát se budou hodně odehrávat, jak se říká, jako v terénu, že ty výjezdy budou mnohem obvyklejší, zejména u těch opozičních stran, protože ty vládní strany k tomu úplně netíhnou a řekl bych, že teď se dost bojí vyrazit do republiky a myslím, že příští rok to nebude nijak lepší. Ale bude tam spousta jako konkurenčních týmů, typu v pondělí tady byl jeden lídr, ve středu druhý lídr, v pátek přijede třetí vyzývatel opozice. Do toho si myslím, že přesně bude takový ten souboj v té online sféře, kdo prostě tomu dá peprnější titulek nebo zásadnější nápad nebo vytáhne nějakou významnější petici. Proto mě to hodně připomíná tu Británii, protože vlastně když se podíváte na ty britské donedávna, dneska už opravdu jako muzeální záležitost, vystoupením z Unie, britské kampaně, tak ty taky byly hodně jako mezi lidmi, hodně z autobusů, hodně po anglickém, respektive spíš celobritském venkově a byla to taková kampaň podaných rukou a přetlačovaná zároveň, jo, protože tam de facto všichni měli jako podobný program, který se jmenoval v podstatě méně Bruselu, více britskosti a teď v fúzovkách všechno, co nám jako svět, potažmo Evropa vzala. A co je takové to echtovní britské dědictví, co bychom měli hájit. Takže si myslím, že v tomhle ohledu je to velmi inspirativní, protože podle mě bude velká přetlačovaná, velký přetlak právě těch, kteří budou bojovat za tu českost a za tu českou identitu a za ten český životní styl a ty české hodnoty. Plus přesně, bude to mít velký jako existenciální přesah, protože fakt jako půjde do tuhého. Jsme prostě průmyslová země, dotýká se nás to. Německo zatím konkuruje podsekáváním, vytvářením vlastních subvencí, takže mnoha ohledech se začíná stávat vlastně levnější zemí v řadě surovin a typu služeb než Česká republika. A to samozřejmě bude mít dopad do české ekonomiky, ať se o tom nemluví a nechce příliš mluvit. Do toho budete mít témata jako dostupnost léků, cena energií. Jo, nějaká, myslím si, že se oživí migrace, protože ona probíhá, jenom prostě to není, to je mimochodem jedno z těch témat, jo, aby byl konkrétní, když se bavíme o tom, co se jakoby nepříliš neřeší a příliš jakému tématu se nehoví, tak to je přesně otázka migrace.
1: Kdo se tomu věnuje, téma v současnosti?
0: Je, a kdo se tomu věnuje, tak vám řekne, těch lidí tady ve výsledku tranzituje více než kolem roku 2015, 2016, 2017. My máme jedinou tu obrovskou výhodu, že zatím tranzitují stále dál.
1: Jo, no, ona ale to překryla mediálně dost Ukrajina, ale ta už ztrácí sílu mediálně a viděli jsme na ideové konferenci ODS, tam už o Ukrajině téměř nepadlo slovo, už i lidi kolem Petra Fialy, teď bych musel pustit potlesk, pochopili, že to prostě je to slábne, že to lidi zajímá
0: primárně. Ani se za to moc nechal život,
1: ale vy jste zmínil ta média, pro mě vlastně tu bizarní situaci nejlíp ilustrují Seznam zprávy, kde vlastně poprvé bych řekl s představením toho konsolidačního balíčku vládního, s tou monster akcí a fraškou, tak už najednou byly, řekl bych, kacířský titulky. Poprvé od voleb sněmovních 21 bylo vidět, že i na Seznamu se hnuly ledy trošku. A ono došlo k takové bizarní situaci, že vlastně pořád je tady jejich hlavní padouch Babiš a svatý Kalousek. A já se vždycky smál vlastně, nebo je pro mě tristní poznání, že tady ekonomiku komentuje neekonom Kalousek, který ani nebyl moc úspěšný ministr financí.
0: Si vzpomeňte ten největší propad tak dále.
1: Jasně, ale třeba teď tam vyšel skvělý komentář od Miroslava Singera, bývalého guvernéra České národní banky, který prostě lidem říká, zapomeňte na Kalouskovy keci o Řecku, Česko nikdy nebyl ohledně státních financí na řecké cestě, zapomeňte na to, že někdo říká, že tady Babiš rozvrátil finance za covidu, my jsme byli někde ohledně těch výdajů a deficitů kolem průměru nebo podprůměrně, naše problémy jsou jinde a nenechte si prostě tohle vnutit, protože i Kalousek to dělá jenom účelově, zkouší, co mu projde. Ta řecká cesta mu perfektně zafungovala v prvních volbách TOP 09, 20 a teď to prostě opakuje. A jenom se na tom ukazuje, jak je pro většinu novinářů on bůh svatý, takže ho nechají komentovat.
0: No, že umí glosy, taky jasně. Si všimněte, že vlastně pětikoalice buď víc bojuje dokonce s Miroslavem Kalouskem než s Andrejem Babišem, anebo dělá všechno pro to, aby jakoby rychle nahnali Miroslava Kalouska do své tlupy, jakoby odsouhlasených. a tím to jako by prošlo. Protože on prostě musí se nechat, je glosátor, umí titulky, umí rychle zareagovat.
1: Je
0: vtipnej,
1: jasně, udělá titulky. Je ironie, že vlastně vedle něj Babiš je skutečně ekonom i formálním vzděláním. Ale tohle to je vlastně věrný obraz českých médií, vlastně s tím hlavním médiem, Seznam zprávy v čele, jak to funguje. A já jsem zvědavý, jestli se vlastně to něco změní do těch voleb evropských v příštím roce, krajských a potom do těch voleb sněmovních, hlavních, kde víme prostě, že média umí někomu vyhrát a někomu jinému prohrát volby.
0: Ne, jako rozhodně počítejme, že se bude zase opakovat to, co jsme si zažili naposled, jak při sněmovních, tak pak při kuriozně komunálních, senátních a pak při prezidentských, že zase prostě budeme řešit, kdo může na náměstí, kdo nemůže na náměstí, kdo jak zaparkoval. No prostě připravme se na to, že prostě určití lidé budou od začátku dělat všechno špatně, špatně parkovat, zabírat veřejný prostor, děsit děti, budou znejisťovat stařeny a ženy na mateřské, oslabovat pověst České republiky. Někteří pro jistotu nepřijedou vůbec a bude se to vydávat za to, že vlastně naopak přidávají klidu, stabilitě, společenskému, nějakému společnému týmovému rytmu a klidně a systematicky pracují. A někteří přijedou a v podstatě zase budou rozleskávači. Jo, no jako bude to tady, jen bude prostě zvláštní to, že tentokrát přijede jako více autobusů na téma patrioté. Sobě.
1: No, já říkám, že jsem na to zvědavý, protože kolem sebe vidím některé novináře, kteří asi volili převážně koalici Spolu, a stejně jako její voliči, kteří utíkají k ANO, tak jsou zklamaní, ne že by utíkali oni k Babišovi, ale prostě říkají si, tak asi řečeno míru milovně, byli jsme oklamaní, nebo prostě byli
0: situace
1: jsme,
0: se změnila.
1: Sami jsme se...
0: Nebylo to proveditelné.
1: Nebylo to zasazené do ekonomické reality, řečeno s Bohuslavem Sobotkou, a vlastně prozírají. A tihle lidé samozřejmě, promítá se to do jejich práce, ale já jsem zvědavý, jestli Seznam zprávy vlastně naopak zůstane rudým právem, což znamená, že bude vlastně za každou cenu hájit vládu, prostě to bude to vládní fronta, a sice bude v rozporu se stále větším počtem lidí a potenciálních čtenářů, ale prostě bude tu vládní neschopnost a bezradnost hájit za každou cenu, anebo jestli i tam dojde k nějakému poučení z krizového vývoje a v podstatě i Seznam bude dělat tu práci tak, jak to má být normálně.
0: Já bych si spíše sázel na takovou mezivariantu, že to bude hodně roztleskávačství napříč, protože se klasicky řekne, jsou to důležité volby, jde o hodně, jde o to jednak kdo a o čem a jak agilně bude hlasovat v Evropském parlamentu. A ta komora posílila, to jenom my to tady tak vytváříme dojem, že to je jedna velká cestovka, ale ona společně s Evropskou komisí, když se jakoby vzájemně si podrží ta témata a tu legislativu jako vedou určitým směrem a v určité rychlosti, tak si dokážou jako hodně pomoct proti členským vládám. To je první. Druhý, že si přesně mnozí řeknou, je to referendum o vládě, tak je musíme podržet, přece není možný, aby vykrváceli už tak brzo. A třetí, že si myslím, že se fakt to povede a vidíte ty snahy teďka hodně jako casting na dalšího do party pěti koalice. Případně za náhradníka za Piráty, jo? Že je vidět, že některým tohle stále jako angažmá neladí, přinejmenším polovině Pirátů samotných, takže si myslím, že kuriozně se bude hrát o tohle, že typu pojďme si najít opozici v mezích zákona, která jako bude jenom bublat a nebude dělat vlastně problémy a bude to hrát s námi, ty karty budou společně ložené a bude šance to využít pak jako do sněmovních voleb, kde to bude jeden velký mazec a jeden velký humbu, který se bude jmenovat skládání účtů a opravdu jako referendum o vládě se vším všudy. Takže spíš si myslím, že to bude jako určitá média, určití novináři aktivně pomáhají české vládě najít jim do castingu vhodného budoucího koaličního partnera a ideálně nedělat vlny a říct si prostě doba je složitá, tak přece nebudeme dělat veletoče.
1: No on vlastně, už jsme to zmínili, na to zareagoval Andrej Babiš v ANO tím, že on se upozadil po prezidentské volbě trochu. Nikam z politiky neodchází, nejspíš bude kandidovat na šéfa ANO i na tom příštím volebním sněmu strany příští rok v zimě. Současně ale vlastně vystrčil před sebe, nebo vedle sebe, hodně ex-ministryni financí Alenu Schillerovou a bývalého dvojministra Karla Havlíčka.
0: Ale přijde mi, že kuriozně, když jste vzpomenul tato dva jména, tak jak jsme se bavili hodně o těch entitách, tak já bych vytáhl hodně Alenu Schillerovou, protože ta si myslím, že se stává Andrejem Babišem raných let. Jednak výborně si osvojila technologii moci, umí lidem říci to, co říci chce a umí to podat tak, aby byla chápána ideálně, jak to potřebuje pro nějaké své volební cíle a volební strategii. Ukázala, že je velmi ambiciozní. Prostě ten prostor, který tady vznikl po nevydařené prezidentské kandidatuře Andreje Babiše, tak velmi rychle obsáhla a obsadila. V podstatě vám to řeknu takto. Pokud by ještě ovládla schopnost pracovat se svými poslanci a jakoby s tím vnitřním hnutím, to zná nějakou takovou tu personalistiku, nasátí těch lidí, metodu cukru a biče, tak si myslím, že nám tam v podstatě roste vrchní klíčník celého hnutí ANO. Zatím mám dojem, že zvládá všechno, jen ne tuhle tu schopnost jako těch mezilidských a mezipolitických vztahů, že úplně tu roli předsedkyně poslaneckého klubu jako toho taky trošku trenéra toho týmu, to znamená toho, který je schopen ty všechny zbičovat v šatně, ale je schopen
1: večer. Jaroslava Faltýnka.
0: Tak, tak.
1: Ještě to není Jaroslav Faltýnek.
0: Ale zase pohladit je za ouškem nebo večerit s nima na pivo, teda ona vyšla na to vínko, bez DPH zásadně na Jižní Moravě, tak to si myslím, že ještě jakoby nezvládá. Ale už prokázalo, že se spoustu věcí dokáže naučit, takže jsem přesvědčen, že pokud by touhle cestou šla, tak z toho triumvirátu nám kuriozně roste ten nejsilnější a to je Alena Schillerová.
1: No ono je na ní vidět politická zkušenost, jak se zmínil, protože ona je v politice už dlouhá, vlastně začínala jako ministrině náměstkyně na financích za Andreje Babiše, když byl ministrem financí.
0: Ale když máme to jinak, že to byla úřednice finanční správy a učila se to za pochodu.
1: Ministryní financí a na ní je vidět, že za prvý pro novináře je těžký vlastně a priori z ní udělat paroucha jako s Andreje Babiše, protože ona je mnohem k ním vstřícnější a za druhý...
0: A často mění barvy účesu, takže taky, vlastně jak z Bonda ty největší zločinci a gengy vždycky mátly tělem. A to Alena Schillerová si dobře nakoukala, takže je vidět, že koukala strašně ráda na takové ty Adele ještě nevečeřila, případně právě Bondy všech vydání, protože její vlasy prostě nechytíte.
1: No, ale vlastně ona má něco společného s Miroslavem Kalouskem. Ani jeden z nich není ekonom, oba jsou ex-ministři financí. A oba vlastně znají to ministerstvo zevnitř velmi jako mocensky. Takže když mluví o financích v médiích, tak působí učeně, jakože tomu rozumí, i když možná ani jeden z nich nerozumí makroekonomice a stěží mikroekonomice, ale v podstatě působí věrohodně pro diváky nebo posluchače. Takže v tomhle tom si myslím, že to byl chytrý tah, vystrčitý vedle Andreje Babiše. On může být tím hromosvorem nenávisti dál pro novináře, ale u ní je to těžší. A vidím to i na těch rozhovorech s Karlem Havlíčkem. U ní je to samozřejmě taky těžší, protože to není člověk, rozhodně to není člověk, z kterého jednoduše uděláte populistu nebo extrémistu nějakého deficitního IQ. To rozhodně
0: ne. To je pravda. On je jako chodící slovník. Problém je, že je jako chodící slovník, který občas vyšpekne. Robokop, který občas, a já nevím, jestli to i v něm je, jo, protože on i to sprosté slovo řekne tak zvláštně, že máte pocit, že mu to prostě teďka někdo
1: řekl. Pavel Blažek.
0: Typu, Karle, 13. minuta, bouchni to tam. Jo.
1: No ale pozor, teď
0: roluje ponožky.
1: Teď roluje ponožky, což já musím říct, že je pro mě obohacení slovníků. Já jsem ještě nikdy neslyšel. Ne?
0: Roluj se ponožky? No jasně.
1: Jo?
0: Při nejmenším na severu Čech se teda roluje. O severovýchodních Čechách taky.
1: A přitom on je z jižních Čech, tak ví,
0: tak se roluje. Je tam taky zima, taky se tam roluje.
1: Tak já se na to těším, až
0: se začnou rolovat ponožky.
1: Ale každopádně tihleti dva dokáží mít slušnou mediální visibilitu. A teď vlastně uvidíme, jak dokáží zmanežovat a vlastně případně zúročit pro sebe to schvalování toho konzolidačního balíčku, který prostě jehož přijetí chtějí zabránit, případně obstruhovat a tak dále, protože samozřejmě vláda má pohodlnou většinu ve sněmovně, má celý senát, má prezidenta, má, můžeme říct, zatím ústavní soud.
0: Ale kuriozně to je vlastně pro vládu teďka vlastně velmi nepříjemné, protože to říká, že pokud budou chtít, tak to půjde rychle prosadit, čímž pádem máte všechny naštvané od září dál, což přesně přeje kampaním, kontaktu s lidmi, vlnce protestu všeho druhu, nebo pokud se jim to zadrhne, a je to prostě je jednoznačný autor, jo? Jednoznačný zločinec v uvozovkách, což je vždycky nepříjemný, protože vy to nemůžete najednou hodit na spoustu dalších, což jestli politici něco umí, tak výborně rozložit tu odpovědnost a ten terč nenávisti rozšířit. A nebo se jim to zadrhne a budou mít stejně problém, protože jim každý řekne, tak počkejte, tak jako, a zklamou i vlastní voliče, ty zbývající houževnaté, že řeknou, tak máte všude jasnou převahu, chtěli jste ji od nás voličsky, my vám ji jako voliči dali.
1: A teď nic.
0: A teď nic. Teď no. Vám to drhne ve vlastním baráku a nedokážete se domluvit. Čili máte v tu chvíli zase naštvané v září, ale plus ještě naštvaných část opravdu takových těch loajálních věrných voličů.
1: Víte, co je ironie a takový kouzlo nechtěnýho asi, že tohle to vlastně, že to protlačíme na sílu klidně i koncem prázdnin, někdy v srpnu, nebo prostě na přelomu srpna září, zkrátíme ty parlamentní prázdniny, tak tváří toho je šéfka sněmovny a topky Markéta Pekarová Adamová, což je nejnenáviděnější politička. A přesně to, o čem mluvíte, ona není úplně známá politickým strategickým myšlením, tak přesně tohle to případně způsobí na ten podzim, kdy se chystá mezi lidi znovu vyjet Andrej Babiš, a kdy případně bude generální stávka, možná budou další demonstrace a tak. Takže ona přesně veškeré téhle opozici tímhle nabije.
0: Nabije, ale garantuju vám, že budete jedna z mála, která zůstane té poslanecké sněmovně a řekne, byla jsem tady zvolena na práci, tak jsem tady na práci.
1: No to je jasný, tak ona přinese podle mě do nějaké foodbanky zase pytel mouky, ne?
0: Nějaký aby to vylepšila. A pár svetrů.
1: Pojďme ještě ke komunistům, které jsme zmínili. Ti vypadli ze sněmovny ze sociální demokracií, ale na rozdíl od ní mají výhodu, že mají jednu velmi viditelnou europoslankyni, Kateřinu Konečnou, která vlastně jako by se v europarlamentu chovala jako nekomunistka a náš průmysl, ku příkladu, zástupci průmyslu si ji velmi chválí, že je to jedna z mála, vlastně, která hájí národní ekonomické zájmy. Jako,
0: když se podíváte na ta hlasování a na ty argumenty, tak se řekněme otevřeně, asi myslím, ani jedno z nás se nebudeme vzájemně ani moc podezírat, jako že bychom byli voliči komunistů, ale na rovinu ona ty argumenty má velmi racionální. Když si rozklíčujete ta hlasování, tak jsou velmi logická a ve prospěch českých zájmů a českého průmyslu.
1: V televizi umí rolovat ponožky?
0: Ta je roluje, přesně. Ta o tom ani nemluví, ta rovnou roluje ty ponožky. Ona prostě má jedno velké neštěstí. No takhle, víte, ono jsou to boží mlýny. Ona na té komunistické straně vyrostla. Ona v podstatě vyrostla z toho, že byla z funkcionářského prostředí, byla de facto mladý funkcionář a postupně se propracovala do poslankyně, hezky si tam pobyla ve sněmovně, relativně byla taky dost výkonná, pak se postupně teda propracovala do Evropského parlamentu, tam byla velmi výkonná, velmi viditelná, stále jakoby je, ale podvozek ji odumřel, jo? Prostě ona koupila levicové elektroauto, které ale nemá v sobě to litium a tak to tlačí do kopce. Je to zatraceně těžký, je to zatraceně nepoužitelný a moc úplně neví, jak z toho. Ona by prostě potřebovala fakt jako nějakou protestní alianci. Já jsem na tohle hodně zvědavý, protože já se přiznám, že bych ještě ani nevyloučil variantu, že prostě když někomu to, jak se nebude sedět do počtu a vyjde mu to volebně, že ti voliči uvažují, protože u komunistů je spousta voličů, kteří uvažují spíš jakoby národně, až národovecky, než internacionálně. Takže s jinými slovy, že prostě někomu může vyjít, že vlastně voliče nestratí a může ještě voliče získat a prostě není vyloučeno, že tady vznikne něco, kde bude vlastně, jakoby, dejme tomu ten patriotický rozměr a do tohleho ta jakoby nespokojená, řeklo by se, radikální levice. Můžou to nakonec mimochodem spojit odbory, vůbec není vyloučené. Já budu velmi konkrétní, asi prostě dovedu představit, že to teoreticky může být i varianta u toho Jindřicha Rajchla, že prostě když mu to nebude vycházet čistě na tu takovou jakoby konzervativně tradicionalistickou linku, tak může jít i touhle cestou, že si prostě vybere pár osobností. Teď mě neberte do úst, jo? Jenom hypoteticky pouští jména, ale prostě takové, a proto záměrně použiju plurál, takové jakoby švihlíkové. To znamená, že si řeknete ano, jako jsou více doleva, ale vlastně uvažují velice pragmaticky, realisticky, optikou jakoby životních nákladů, potřeb průmyslu, že vlastně ani ty průmyslníky neuráží. Je to přesně člověk, kterého můžete posadit úplně v klidu v Hodoníně do hospody nebo před hospodu a s těma lidma se bude bavit principem toho, co je přesně štve, mrzí a trápí. Jo, což třeba když jsem si bral do ústa Michala Šmaru, tak si fakt nedovedu představit, že ten tam prostě sedne na pivo a s těma lidma si na základě stávajícího programu ČSSD a jeho rozhovoru bude mít co říct. A to je to město Zdeňka Škromacha. Nebo podobně, že by vyrazil do Děčína a řekl, navštívím Foldinovo město a tam těm lidem vysvětlím, že jako to není o Foldinovi, ale je to o sociální demokracii. Myslím si, že by se se zlou potázal. Ta Konečná v tomhle má potenciál. Jen si myslím, že prostě dneska kuriozně pro ní je problém a velká komplikace i logicky toxicita prostě KSČM. No. A že vlastně vymýšlí, co vytvořit a udělat to širší, aby to dokázalo jakoby ty nespokojence oslovit pod širšími křídly.
1: No ne, ironie vlastně, že Kateřina Konečná by klidně mohla stát na předvolebním pódiu s Janem Zahradilem v mnoha eurotématech.
0: Když se podíváte, mnoha tématech hlasují stejně.
1: Jasně, a vlastně tady vidíme, že ten opoziční blok bude jasně hájit národní identitu a národní demokracii proti Bruselu a tak dál a tradiční život. A bude mít v tomhletom výhodu, protože mu prostě nahraje doba, že tyhle ty témata jsou teď žavý. Pak tady bude samozřejmě čas vládního bloku, což budou Piráti, STAN, Topka, který mají, řekněme, výrazně prounijně orientované voliče. To bude jako druhá...
0: To budou autentiční Bruselané, jo? A já
1: druhý to, autentický, jako, když to řeknu,
0: já to respektuju,
1: okraj toho.
0: Protože dělají to viditelně. Jo.
1: Tak. A nejhorší možná varianta nebo pozice bude pro ODS, která vyklidila, asi vyklidí pole ANU a tak dál a zůstane někde mezi, což bývá nejhorší.
0: A vlastně, oni budou posadit taková vládní vyhláška a budou říkat, tak to má být, tak se to děje a my to třeba vylepšíme. Jo.
1: A ono už jsme viděli vlastně to, že Jan Zahradil, spoluzakladatel ODS a stále člen jejího vedení, tak vlastně už byl označen poslankyní ODS Dekora za ostudu ODS a že už by neměl vůbec být na kandidáce, protože nereprezentuje současnou ODS. Takže pro ODS tohle to bude velmi, velmi obtížná pozice. A vlastně, když se podíváme na poslední eurovolby, který vyhrálo ANO docela jasně, a už tam jsme viděli, že vlastně to moto jejich kampaně bylo ochráníme naši zemi. A to byla ještě ve srovnání s dnešní dobou velmi nevinná doba. Takže,
0: a v době, kdy byly vládní, že jo?
1: Jo. Takže to si myslím, že může být...
0: Což bude právě hodně zajímavý, protože vlastně, když se podíváte, tak hnutí ANO umí perfektně opoziční kampaň v době, kdy nese vládní odpovědnost. To jde fakt perfektně, bravurně a nějakým to ladí, protože si vlastně od každého něco, takže uspokojí spoustu voličů a umí to podat, umí to vyargumentovat. Jsem hodně zvědav na to, jak hnutí ANO umí opoziční kampaň v době opozice a své opoziční role a v době, kdy prostě ještě má okolo sebe spoustu dalších opozičně naladěných psů, kteří prostě o tu kost budou bojovat taky. Jo, bude to mnohem složitější to i uchopit a proto jsem právě zvědav na všechny ostatní, protože ono je dost dobře možné, že tady prostě vznikne spousta subjektů, kteří vlastně půjdou kriticky, to trošku, co jsme zvyklí o Tomi a Okamury, kriticky vlastně i do Andreje Babiše a do jeho europoslanců a do jeho volebního programu, bude to hrát, když vy vlastně jste tam podpořili tohle, ono, jo, že budou vlastně reprezentovat takovou tu nesmlouvanější opozici. Ale uvidíme, kdo to do toho uchopí autentičtěji a komu se podaří vytvořit proto strašně důležitý podvozek. Protože ono na jednu stranu eurovolby jsou perfektní v tom, že když chcete s čímkoliv začít, tak jsou to opravdu nejvhodnější volby. Vím, že jsme se tady o tom bavili, protože prostě potřebujete de facto nějakých, dejme tomu, 16 kandidátů, abyste měli samozřejmě nějaké náhradníky a aby vám nepropadávaly hlasy za celou republiku, což je první paráda. Druhá paráda je, že prostě je nižší účast, až počítám, že bude vyšší, ale stejně se bavme, že když se to hodně zadaří, tak ta účast může být kolem třeba 45% a bude to hluboký nadstandard. Takže stále jste níž, vzpomeňme prezidentské nějakých 66-67%, vzpomeňme sněmovní, kde se vám to taky kolem těch 60 ve výsledku jakž takž pohybuje. Takže i tohle je jakoby úlevnější. A máte to i výhodné z toho titulu, že když uděláte jak rozumný výsledek, tak v podstatě při poměrně nízkém výsledku už vám jdou peníze od státu za hlasy. Čili je to jakoby velmi pro mnohé vítaná spruha stranickému životu. Vzpomeňme, vítěze, nevítěze před 5 lety evropských voleb, že jo, vytrolíme Brusel, vytrolíme
1: Unii. Česko.
0: Tak, přesně tak. Vytrolili s poměrně jako zajímavým rozpočtem, který získali z voleb a pak jsme už o nich neslyšeli. Takže jinými slovy, tohle to jakoby nahrává i nováčkům a nahrává to i těm, kteří jsou a buď ztratili partaj, a nebo jsou a parta jim příliš nefunguje, tak se jim nabízí udělat nějaký jako širší vějíř. Tam jde jenom přesně o to udělat ten správný koktejl, no, protože bojujete relativně, zase samozřejmě nevýhoda je, že bojujete o méně voličů, o méně zákazníků, takže o to víc jste pod tlakem. Čili jinými slovy, kdo prostě milujete silnice zacpané politickými karavany, kdo milujete návštěvy politiků ve vašich městech, máte rádi takovéto kontaktní setkávání se svrcholně viditelnými politiky, těšte se, od září to bude vaše.
1: No, podzim bude horký určitě politicky, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně myslím, že jednu jistotu

0: dotyční nadšení, že ten politik přijel a byl neskrze neskutečně příjemný a báječný a osvěžující. A kdo bude znejisťovat společnost a kdo naopak bude potřebnou politickou spruhou. Já už bych vám tady ta jména mohl vypsat v podstatě.
1: A jasně, a jestli tam budou nějaká nesprávná a škodlivá čísla, tak jejich viník bude odhalen stejně jako Eurostat.
0: Tak statistici, to už je mrtvé povolání. Jo? Já už jsem potkal spoustu statistiků, kteří takhle chodí okolo úřadu
1: práce. Jsou dezinformátoři dneska.
0: A říkají, nechtěli byste nějakou dílčí statistiku, aspoň odelce téhle fronty a kdy budete obslouženi. No já bych hlavně touhle cestou teďka vyzval všechna města, aby si už tak trošku zastupitelstvu sedli, podívali se na náměstí, která mají a už si rovnou vydefinovali na náměstí, která může Babiš, nemůže Babiš, může Pekarová, nemůže Pekarová a tak dál. Bylo by to podle mě jako užitečná politická mapa, všichni bychom si tak ustavili tu logistiku, nikdo by nebyl překvapen, mohli bychom si podle toho nějak tak způsobit ty dopravní plány září a října. Taková dopravní mapa, nejen kde projedete, ale i koho potkáte, by byla velice užitečná.
1: No a ještě bych poprosil ministra spravedlnosti Blažka, aby nám do té doby definoval rozdíl mezi poponesením a krádeží reproduktoru.
0: To nám pak ukáží rovnou na místě. To já když tak jsem připraven chodit po těch mítincích a rovnou vám řeknu, u koho je to zločin a kdo znejistil veřejnost a u koho je to naopak, jakože se dostal sám pod tlak a je spruhou pro společnost. Já mám na to takový jemnocit. Já bych fakt jako pro tyhle instituce mohl dělat, protože já hnedka poznám, kdo je jasoň a kdo je drsoň.
1: Tohle byla opoziční férovka, se mnou ve studiu byl jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
0: Je mi velkým potěšením a jsem moc rád, že s náma byli opět i Jara de Cimrmáno, že si taky řekl své a že byli jasoňové i drsoňové.
1: Ten takže se všichni držte.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Já jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta stačilo. Mm-hmm. Víte, to jsou komunisti. Jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
4: No tak stačilo vedet, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
3: Ale no komunistka, no.
4: Říkám šéfka komunistů Konečná. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
3: Co je Bobina?
4: Jana Bobošíková.
3: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina. Paní Bobošíková.
4: Krajskou lídrní taky.
3: Ano.
4: No a trošku mě vyděsilo, když tam Bydlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
3: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
4: A tak oni hrajou o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
3: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
4: No.
3: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby bylo nějaký vzrušo.
4: Ani tak ona, ne, je tak počíte, ona je tam každou chvíli. Ona je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
3: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí, mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
4: Ježišmarja.
3: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta Prima potřebuje jakýho nějakého...
4: To není sládek supník.
3: Samozřejmě,
4: sládek,
3: že je.
4: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je...
3: To je taky o teatr.
4: No ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika Český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.

Syny se mají plnit. To jsem měl na mysli poté, kdy se mi nepodařilo splnit sen o moři babičce. Vyprávěl jsem to jednou Petrovi Novotnému a při té příležitosti jsem mu taky řekl, že bych byl rád, kdyby můj táta mohl vidět Ameriku. On zase vzpomínal, jak kdysi rodičům po jejich těžkém úrazu slíbil cestu do Paříže, když se uzdraví. Opravdu to udělal a navíc byl přesvědčen, že ta slíbená cesta jim při uzdravování hodně pomohla. Bylo to jen takové povídání, ani jsme se na ničem nedohodli a tak mě překvapilo, když jsem pak viděl seznam lidí na cestu do Ameriky. Veselý mladší a veselý starší. Táta tedy viděl Ameriku hlavně díky Petrovi, protože on všechno vyřídil a zařídil. Tak tam byl táta a taky synovec, tedy velké nadšení. Na rozdíl ode mne se táta létat nebojí, je to Weltman, už toho hodně poznal, navíc se domluví cizími jazyky. A mě jako malému klukovi umožnil, že jsem se také leckam spodíval. A to tehdy vůbec nebylo běžné. A tak si říkám, že některé věci na světě jsou ještě v rovnováze. Když jsem před časem svému kolegovi z XTV Jakubovi vyprávěl, že v době mého dětství a mládí jsem ani nepomyslel na to, že bych se někdy podíval do Ameriky, připadalo mu to zvláštní. A ještě zvláštnější mu přišlo, že jsem neznal žádného člověka, který by se do Ameriky podíval. Jen tu a tam někdo vyprávěl o předcích, kteří se tam vypravili někdy před 100 lety a už tam zůstali. Třeba nikdo z mých spolužáků ze základní školy tenkrát nebyl ani v Rakousku, ani v Itálii. V tomto bylo uvažování komunistů skutečně odporné. A jak jsme se tak s kolegy jednou toulali nad oceánem při cestě do Las Vegas, rozvyprávěl jsem se o tom, jak se jednou taťka vrátil asi po měsíci z Vídně, já chodil asi do 6. třídy, a tak mi přivezl rakouskou čokoládu, časopis Bravo a také podivnou věc, která se jmenovala kiwi. Řekl, že je to lahodné ovoce, ukázal mi, jak ho rozkrojit a vyjíst lžičkou. Druhý den jsem přinesl jedno kiwi do školy, spolužáci se smáli, že jsem si přinesl ke svačině bramboru. No a pak se všichni divili. Neznal ho nikdo. Poprvé jsme do Vídně za taťkou jeli autobusem z Brna. Na nádraží, kde stály karosy, zastavil krásný žlutý autobus, který jezdil do Vídně. Už to byl zážitek. Bylo 10 dnů před Vánoci, žádná zvláštní výzdoba v Brně nebyla, tu a tam nějaká lagricová megavločka, nápis Prior vám přeji hezké Vánoce nebo stříbrný řetěz ve výloze. Když jsme dorazili do Vídně, měl jsem pocit, že jsme se ocitli ve snu. Z Tišnova rovnou do jiného světa. Stačilo ujet jen 166 kilometrů. Všechno svítilo, zářilo, hrála hudba. Ve stáncích se prodávalo občerstvení, suvenýry a dárky. Vypadalo to tam stejně jako dnes o Vánocích třeba v Praze na Staroměstském náměstí, ale pro mě to tenkrát bylo jako skok do jiné galaxie. Úžasle jsem se díval na tři trubače, kteří v jakýchsi stylových kostýmech hráli Stille Nacht, Heilige Nacht, no a nemohl jsem se pohnout z místa. Dodnes v sobě mám ten blažený pocit, který se dostavil, když mi u vchodu do obchodního domu Mikuláš dal jen tak kolu. Nikdy nezapomenu na vánoční trhy u vídeňské radnice ani na dortík, který nám táta objednal ve slavné kavárně hotelu Sachr. Zážitek nad zážitek. Druhý den odpoledne jsme jeli z tatínkova bytu, který byl kousek za Vídní, do obchodního domu na periférii. Vlezli jsme s mamkou dovnitř, procházeli obchody, všemu se divili, protože nic z toho jsme neznali. Prošli jsme všechny pasáže, zašli si na oběd. A když jsme vyšli ven, byla tma. Oba jsme byli v šoku, protože až v tom okamžiku jsme si uvědomili, že jsme tam byli celý den. Před obchodním domem jsme se ještě zastavili u stánku, kde se prodávali vánoční stromky a překvapeně si dívali, jak je prodavač strká do jakési trubky a odtud vyleze stromek pěkně zabalený ve fólii. Nikdy jsme nic podobného neviděli. A když jsme přišli na parkoviště, dostal jsem zase strach, že v tom množství aut to naše nikdy nenajdeme.
Díky tatínkovi jsem tedy měl možnost poznat i ten nedostupný svět na druhé straně železné opony. Ovšem, bylo by ode mne nespravedlivé, kdybych to považoval za vrcholné okamžiky svého dětství. Spolu s několika spřátelenými rodinami jsme jezdívali s rodiči pravidelně v zimě lyžovat do Jeseníků a v létě k slněčným jazerám v Senci. Jednou jsme jeli s tátou v loďce, přepádlovali jsme celé jezero a zastavili u opuštěného mola, nad nímž stál dům. Táta mě na molo vysadil, za chvíli přišel jakýsi pán, který nám velmi vlídně řekl, že jsme na soukromém pozemku. Na taťkovi jsem spozoroval nervozitu, posadil mě zpátky do loďky a když jsme kousek odpádlovali, tak se mě zeptal, víš, kdo byl ten pán? A nečekal na odpověď. To byl Alexandr Dubček. Mezi moje zásadní vzpomínky na sladké dětství patří třeba jistý pan Noha. Ten se svojí rodinou také do naší dovolenkové party patřil. Ani nevím, jaké měl povolání, ale byl to neuvěřitelně zábavný člověk a já se pokaždé na dovolenou těšil hlavně kvůli němu. Byl to bohem políbený člověk, přirozený talent, o němž jsem přesvědčen, že kdyby dostal šanci veřejně vystupovat, stala by se z něho hvězda. On dovedl vykouzlit legraci z každé situace, přitom legraci inteligentní a všeobecně srozumitelnou. Nesmírně jsem ho obdivoval a pamatuju si na jednu scénku, kdy představoval jednorukého houslistu tak bravurně, že by to určitě ocenili i Boris Hübner nebo Bolek Polívka. Tady se možná narodil můj bezmezný obdiv k lidem, kteří se dovedou postavit před druhé a bavit je, ovšem dělat to na úrovni, bez trapnosti nebo vulgarismu a tak nějak sám za sebe, bez pitvoření a z vlastního nitra. To je ten okamžik, kdy se potkávají chytrost, invence a smysl pro humor. A zase myslím na svého Václava Hraběte. Bez nároku na slávu, na honorář a na foukaný keci. Zkrátka maminka Štěpánka a tatínek Lubomír se postarali, že jsme měli se sestrou opravdu hezké dětství, řekl bych vyvážené. Kdyby to byl film, tak bych si ho dal ještě jednou, od začátku. Do jaké míry jsme věci využili, kam všude nás okolnosti nasměrovaly, co všechno nás v dětství ovlivnilo a z kterých stran, o tom tu a tam přemýšlím. Protože konec dětství je sice smutný okamžik v životě lidském, ale nese v sobě další krásný okamžik. A to je začátek mládí. Jsem Slavík v Aspiku, jsem brácha od Štěstěny, dosáhnu na kliku, přijímám bez antény, koupený rozhočí slovního rohování, mám kapky do očí, co poznají předstírání. Ivan Huvar.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
3: Už jsme tu zas, Xavere.
2: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
3: Jo, čím?
2: Pak venku, sluníčko.
3: Jo?
2: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
3: Jo, a vidím, vy záříte.
2: Já zářím nad agendou.
3: Nad agendou,
2: no, jo? Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen, měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
3: Ksever, já to nebyl.
2: A kdo to byl?
3: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejnej.
2: A co to?
3: Já kradu, já se beru, co můžu, to o mě víte.
2: A kdo řekl něco tak chytrý?
3: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
2: Hodnotář?
3: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
2: A nechybí tam nějaký dodatek?
3: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
2: Dneska
3: takový
2: jo.
3: Krédo vznešený.
2: Dneska jo.
3: Jste si jistý?
2: No tak mám to takhle v zádech.
3: Toto již nesmějí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
2: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
3: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
2: No tak tam to je jasný.
3: Po té čtyřletce ničivý Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
2: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
3: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
2: I Bolek byl.
3: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
2: Byla na Masaryčce to bylo, jo?
3: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
2: No, vy jste tam byl?
3: Nebyl. Já musím pracovat v Severé.
2: A co jste to za reportéra?
3: Já nejsem reportér už dávno, takže
2: ne.
3: Já musím se živit k Severé a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
2: Na Ukrajinu?
3: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a fialovskou kampaň.
2: Já jsem posílal hodně na tu Ukrajinu.
3: No, víc než jsem.
2: No, a víte co, mně to přišlo rozpačité.
3: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
2: To
3: tak
2: říká.
3: Na mě, jo. Mezi elitou.
2: No tak mezi, no.
3: Tak takhle to na mě působilo, ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
2: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plných.
3: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
2: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
3: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
2: Problém každé kampaně.
3: No jo, ale z takovýhle ještě, ne?

bez duše a duši bez těla. Ne, to jsem vážně, vážně.

0: dá.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
2: Jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrozy na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okýnka.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putna. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxí.

Šel jsem se učit číšníkem, co taky jiného by měl dělat syn hoteliéra a kuchařky. Učil jsem se v Brně ve středním odborném učilišti, na střední školu s maturitou jsem neměl dost dobré známky. Do učiliště jsem vešel s kytarou v ruce, protože hraní ke mně tenkrát prostě patřilo. Bylo to samozřejmě vítané, zejména když jsme vyrazili v prvním ročníku na hory na lyžařský výcvik. Díky kytaře jsem večery trávil ve společnosti profesorů, hrál jsem jim, mohl jsem i kouřit a pít s nimi čaj s rumem. Dneska by za něco takového pedagogy zřejmě zavřeli, ale tehdy to nikoho nepohoršovalo. Ani spolužáci v tom neviděli nic nenormálního, jen jim bylo líto, že oni na kytaru neumí a nemohou tudíž, stejně jako já, celý večer kouřit. Na profesorský sbor jsme měli v učilišti štěstí, byli to fajn lidé. Rád vzpomínám na pana profesora Jaroslava Morávka. To byl nejen dobrý a spravedlivý pedagog, ale i statečný člověk. Pamatuji na situaci, kdy někdo ze spolužáků přinesl do školy emigrantský časopis, což se nějak doneslo k nadřízeným a začalo vyšetřování. Byl to skutečný průšvih, což dnes naštěstí znají už jenom pamětníci. A pan učitel to vzal na sebe. Riskoval sice svoji kariéru, ale přišlo mu to přijatelnější, než aby byl kvůli tomu některý z žáků z učiliště vyloučen. Učil jsem se v učilišti, jemuž se říkalo a určitě říká stále Charbulka, protože se nachází v Charbulově ulici. Jde o známé školské zařízení, kde se učí kuchaři, číšníci, pekaři, cukráři, kadeřníci, řezníci, prodavači a já nevím, kdo ještě. Nastoupil jsem tam jako klasický celoživotní outsider, ale pozor, outsider s kytarou, který už uměl docela obstojně zahrát outsider waltz. Tady najednou jsem v něčem vynikl. V učilišti totiž byla ve druhém ročníku vyhlášena soutěž umělecké tvořivosti mládeže. Moji spolužáci, děti číšníků, vrchních a šéfů brněnských hotelů a hospod už chodili na diskotéky a my venkovani, kteří jsme dojížděli, jsme poslouchali jejich vyprávění, jaké to bylo ve Favoritu nebo Rozmarínu. Nicméně nikdo z těchto protřelých diskotékových králů nebyl schopen se této soutěže zúčastnit. Jelikož si kdosi vzpomněl, že když jsme byli v prváku na horách, měl jsem sebou kytaru a dokázal na ní hrát, byl jsem nominován. Byť jsem namítal, že umím jenom pár písniček. Soutěž se konala v Brně a to v kategoriích jako lidová hudba či angažovaná píseň. Vlastně ani nevím, kam zařadili mě s kytarou a mojí vlastní písničkou. Dost primitivní, složil jsem ji doma asi za 2 hodiny, nazval ji Umělí lidé a obsah byl sice hloupoučký, ale s ekologickým nádechem. Byla o tom, jak jednou bude všechno umělé, prefabrikované a podle norem a nakonec dojde i na lidi. Píseň jsem zahrál a zaspíval, školní kolo vyhrál a postoupil do celobrněnského, které se jmenovalo Brněnský vrabeček. Pracovník, který se staral o volný čas mládeže, mě poslal na zkoušku do studia Československého rozhlasu v tehdejší Leninově ulici. Dostavil jsem se s kytarou a hlavně s velkou trémou. 6 profesionálních muzikantů po mně chtělo noty s tím, že mě budou při finále doprovázet. Stál jsem jako opařený blekotal, že noty nemám, že písničku jen umím zahrát a zaspívat, ale nic víc. Pánové byli ale skuteční profíci, řekli, až to tedy zahrají, že oni si to zaranžují. Tak jsem to udělal, jeden z nich konstatoval, že to zdaleka není tak blbé, jak předpokládali a pokud si dobře vzpomínám, byl to Igor Vavrda, slavný kytarista, saxofonista, pianista i houslista orchestru Gustava Broma a Brněnské filharmonie. Ovšem nakonec spolu s ostatními usoudil, že nejlepší bude, když to zahrají a zaspívám bez jejich doprovodu. Celobrněnské kolo se konalo v kulturním domě, jemuž se odjakživa říkalo Semilaso, což byl pseudonym německého spisovatele a cestovatele Hermana Pichlera von Muskau, který v tehdejším zájezdním hostinci nějaký čas pobýval. Kdykoliv jedu kolem, tak si vzpomenu na své někdejší vystoupení. Na pódiu byli profesionální muzikanti, kteří doprovázeli jednotlivé soutěžící, kteří snaživě zpívali, porota poté pokaždého ohodnotila. Repertoár soutěžících byl různorodý. Studentka zdravotní školy zpívala něco z repertoáru Hany Zagorové, byla tam i Big Beatová kapela. V porotě seděli lidé, kteří se po letech stali mými kamarády.
například kapelník skupiny Folk Team Pavel Kopřiva a její zpěvák a kytarista Roman Venclovský, slavný televizní dramaturg brněnského televizního studia Jaroslav Kravka, operní pěvec Jiří Přichystal. Vlastně všichni jmenovaní, kromě pana Přichystala, mi později vstoupili dost výrazně do života. Nejvíc Jarda Kravka, který je zkušeným dramaturgem a kdykoliv jsem mu zavolal o radu, měl jsem jistotu, že se po konzultaci s ním rozhodnu správně. Když jsem přišel na řadu, nastavili mi mikrofony, muzikanti vyklidili pole, diváci zatleskali a já ani nevěděl, jestli jsem na jevišti vlastně byl, protože jsem vůbec nic neviděl. Byl jsem nasvícený reflektory, ještě tam byla spousta fotografů a já se v tom ztrácel. Ale druhé nebo třetí místo, to už si přesně nepamatuji, mi bylo potvrzením, že jsem opravdu vystoupil. Každopádně jsem postoupil do celostátního kola, ovšem tam mě nakonec vyřadili, protože jsem se vymykal z formátu, tam doprovod orchestru byl podmínkou. Ale netrápilo mě to. Už jsem pevně držel v rukou kytaru a těšil se, až přijedu z Brna domů a budu několik hodin hrát. Scháněl jsem si po kamarádech písničky s akordy. Jiný zdroj nebyl, protože internet ještě neexistoval. Tehdy jsem vůbec neuvažoval o tom, že bych jednou mohl být muzikantem. Jen mi začala být sympatická možnost mazlit se s kytarou, rozumět si s ní a osedlat si ji. To bylo něco, co jsem do té doby nezažil. Hrál jsem házenou, i když netvrdím, že jsem byl sportovní nadějí. Každopádně jsem hrál poměrně dlouho za Tišnov. Bylo to na úrovni amatérského sportu, ale v dobré, uzavřené partě lidí. Spojovalo nás správné sportovní srdcařství, které dnes u sportovců takřka nevidím. Na zápasy jsme jezdívali vlakem a když jsme se vraceli z prohraného zápasu, celou cestu jsme řešili, kdo udělal chybu, kdo měl komu nahrát. Ano, hodně jsme to prožívali a dnes tvrdím, že každé dítě by se mělo dostat do nějakého správného sportovního prostředí, kde by si vyzkoušelo, jaké to je bojovat a zároveň by se dozvědělo také něco o férovosti, o fair play. Když má člověk na sobě dres s číslem a trénuje kvůli opravdovým zápasům, byť jde o okresní ligu, začíná mu na tom záležet a dostaví se sportovní nadšení, pocit, že o něco jde. Neměli jsme ambice hrát za nároďák. My jsme věděli, že hrajeme jen za malý moravský Tišnov, ale byl to náš tým a my za něj bojovali. Někdy na pokraji sil, jindy do morku kosti uražení, že nás poškodil rozhodčí, nebo naštvaní, že někdo nepřišel na zápas, což jsme mu posléze unizono vyčetli. Když rekreačně jezdíš na kole nebo jen tak nezávazně pinkáš s tenisovým míčkem, nikdy tohle nepoznáš. Bylo to hezké období. Sice jsem nikdy nepatřil k nejlepším, nicméně několik let jsem byl kapitánem. Hrál jsem na pozici pivotmana, což je ten, jehož všichni okopávají a schytá nejvíc ran. Jenomže přišel čas, kdy se naše cesty začaly rozcházet. Někdo šel studovat do Prahy, někdo šel na vojnu, já začal dojíždět do Brna. Sportovní parta se rozpadla, i když vznikla zase jiná z mladších ročníků. Ale já jsem už měl duši přibitou ke štíhlému krku kytary. Moje romantická polovina byla probuzena, začal jsem koketovat s trampingem a tušil jsem, že to zajímavé období života přijde. Ale na daně jsem připraven.